0: vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šimánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání bylo velmi sváteční, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, ba i velmi dlouhé, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáte v budoucnosti ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při příštím setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky s muzikanty, na které se zrovna zavede řeč. Nuže, tolik slovo na úplný začátek, a teď už prosím, račte vstoupit

Ja vás vítam, dámy a pánové, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám naše dnešní milé hosty, klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Kontrabasistu Vítka Fialu. No a teď toho hosta nejvzácnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Průchovou.

0: Paní Pruchová, mám na vás pár otázek. Myslíte, že mě na ně odpovíte?
1: Já doufám,
0: Když budou slušné. Já jsem si uvědomil, že jsem nečetl mnoho rozhovorů s vámi, ve kterých byste hovořila o Slovensku, kde jste se vlastně narodila. Myslím, že se tam až do svých 13 let pobývala. Vy jste uměla slovensky?
1: No, to je logicky. Chodila do školy na Slovensku, samozřejmě. A ve 12 jsme se vlastně Čechuní von, tak jsme išli. A takže tatínek byl z rodiny učitelský z Blatný, z jižních Čech, a maminka byla se z Ostravy, z Vratimova, takže to bylo takový krásný československý, a oni tam nesli kulturu, tam založili prostě zpěvecký, takový, oni tomu říkají zpěvokol, že jo, a tak dále, protože to byla vysloveně takový česká menšina tam v Ružomberku, no a teď tam měli, hráli divadlo, maminka byla altistka, učila se, studovala ve Vídni zpěv, no a pak byla válka, takže to všechno padlo, no ta první teda. No a potom my jsme se tam jako se sestrou Zdenou narodili a v 26. sestra o kousek dřív, no a pak tatínek byl přesunutý jakožto zaměstnanec vojenský správy civilní, tak do Trenčína, což bylo nádherný, protože to je tak krásné město, jestli jste tam nebyli, tak tam, až pojedete, tak se tam zastavte. A tam jsem prožila ty nejhezčí léta takovýho, jak bych řekla, no, tam byl společenský život, teď tam byl Sokol, že jo, tak jsme měli každý rok dvě akademie, kde jsme prostě tančili, zpívali, nošili nám róby, měli jsme jako, prostě jsem zpívala, hrála teda, tančila princezu Hyacintu a každá jsme měli růžovou, bledě modrou a bílou róbu a paruky, takový ty, no a teď oni to tak krásně všechno připravili, no a první moje účinkování bylo s panenkou. A to bylo takhle, jsem byla v první třídě, mám z toho fotky takový. A teď se chodilo cvičit, jo, nacvičovat to. A maminka měla jiný starosti, tak mě nechodila, nevodil, jako teď vodit. Tak aby jsme byli pod Sokolicemi, to bylo takový vyslovně už na konci Trenčína pod takovýma skalama, kde skutečně ty Sokolové zřejmě nějak byly a vír, tam občas hučel a to. A já jsem se jako pochopitelně bála, tak jsem měla panenku pod paži a teď jsem na plný pecky zpívala, abych podehnala všecko, abych se nebála. Tak to je taková vzpomínka na ten Trenčín. A pak scouting. To bylo fantastický, nemáte představu, kdo se teď chová slušně a je noblesní. A já se ptám, nebyl jste náhodou scout? A řekne, ano. Tak, jestli máte tu zkušenost, tak já vám pro scouting tu zkušenost.
0: Vy jste se zmínila o sestře, která se narodila o něco dřív. To mě vždycky velice zajímá, tyhle sourozenecké vztahy. Jaké jste měli, jak si v dětství vztahy se sestrou?
1: Dobrý.
0: Byla k vám
1: slušná? Zdena byla o 4 roky starší, je to taky jediná, která se vrátila k tomu kantorskému řemeslu, tak učila a já jsem teda taky učila chvíli na konzervatoři lidový, jenže jsem to vzdala za 2 roky nebo tak nějak, protože z jazzových 100 děvčat ani jedna nezaspívala frázy, nebo aby, jak když se mi předspívávala, tak 2 z té 100 a tak dále. Říká, to nemá smysl, tak buď to máš, nemáš v sobě, nebo... No, a Zdenička je výborná, to je moje ohromná opora, protože teď už nemám Honzu a moje děti se rozprchly různě, tak to vnímám oporu.
0: Jo. Tady mám maminku, že absolvovala Vídeňskou konzervatoř, to už jste vysvětlila, že vlastně kvůli vám asi potom a kvůli té válce, že se nevěnovala tomu profesionálně? Nebo?
1: Ne, to už prostě měla rodinu a děti a to už nepřipadlo v úvahu to jako. Se věno, jako ty maminky dřív nechodili do práce, nebo ne tak prostě byli doma, jsme přišli doma, bylo na vařinu, maminka krásně načesaná, v čistý zástěrce. To byla radost přijít poledne domů na vařinu a tak dále, no.
0: Víte, co by mě zajímalo? Na Slovensku jste začala chodit do kina, že jako dítě, jste poprvé přišla do biografu, vzpomínáte si na to?
1: No, ani tak bych, byly odpolední představení, tak to byl takový jo. Chaplin nebo něco takového, jakože bych nějak na ty filmy, to co byla ještě malá, moc jsem to jako, to moje sestra ta už v té době víc, ta už chodila i tancovat, že jo, to je mít 12 nebo 16, to už je rozdíl, že jo, no.
0: A jakou roli hrál tatínek ve vašem životě?
1: No, byl krásný pán. Vypadal jak jak by řekla, jak Masaryk, měl v Hradu Bílou a prostě, no tak později Bílou. Například on byl v Písku, chodil do nějaké ty školy lesnický a právě pak se přestěhoval na to Slovensko a on byl obrovský, takový, jak bych řekla, takový bohem, že jo, vlastně on dělal kurýra za první války, on vozil nějaký tajný spisy a tak dále. A pak cestoval, furt cestoval, no a byl takový, jako bych řekla, všem všecko odpustil a byl hrozně laskavý.
0: Svého manžela jste viděla poprvé v orchestru na Zlínských filmových jižních.
1: Ty všechno víte, jak
0: co
1: je to možné.
0: Já jsem se na vás připravoval, taková vzácná návštěva, to víte, že jsem to všechno studoval. Čím vás z těch všech muzikantů on zaujal, že jste si ho potom posléze vzala?
1: No to nebylo tak jako jednorázový. No, my jsme tam byli v tom Zlíně, to byly takzvaný filmový žně. No, a tam právě my jsme se sestrou jeli z letního bytu, to jsme byli v Řeznici a my jsme byli na to tak zařídila. Mamince řekla, že nás tatínek pustil a tátovi v Praze řekla, že nás máma pustila. Tak jsme jeli normálně, jako no, mě bylo málo, mě bylo 14, a zde mě bylo tak 18. A teďko jako tatínek říkal, že tam je vyprodáno, tam není kde bydlet, jak to, že to může, teď to hrásilo rádio. A ona říkala, ne, my to máme zařízený. Tak teď jsme byli na tom nádraží, už jsme nasedli do vlaku a teď jsem se ubil táta. A říkala, tak jak to máte zařízený? A teď mě vlítla do vedlejšího kupé, říkala, pojďte dělat naše přátelé, nějakým dvěma pánům, říkala kluku. A říkala, no my jsme přátelé, my jim zařídíme. Strašný. Co ty holky si uměli, já teda ne, v tomhle směru, já jsem se učila. No, a pak jsme byli v tom Zlíně, bylo to opravdu krásné, byli jsme v takovým jako baťovským internátu, kde ty děvčata měly dovolenou prázdniny a my jsme tam měli, tam se bydlelo, třeba nás bylo víc na tom pokoji a byli tam prostě různý lidičky, byla tam jedna maminka s nějakou malou holčičkou, herečkou, která hrála v nějakým tom filmu, no nevím. A tak jsme šli večer do toho společenského domu, kde hrála nějaká brněnská kapela, protože už jsme byli tenkrát jako dost, že to tak muzikantská rodina, no tak jsme měli zájem. A tam se potkali Honzu a říkal, no to je fajn, že jste, ale přijďte se pojď do kavárny Moravy, tam hraje Elita českýho jazzu z Prahy, tam jmenují se Elite Club a přijďte si nás poslechnout. A vy už to stejně znáte, já jsem to už tolikrát říkala. No tak jsme tam šli, teď jsme neměli peníze samozřejmě, jsme jako na jednu limonádu, tu jsme jako pili celý večer a blondýny dvě a oni říkali, přijďte zítra zás, vy jste takový sluníčka, my nám se dobře hraje, když tady jste. No a tak to tím to prošlo, pak jsme odjížděli, tak oni přijeli na nás, ne že by kvůli nám, ale přijeli na nás, vstupiště hráli tam k tomu vlaku, co odjížděl na Prahu. No a pak jsem náhodou Honzu potkala na Národní třídě před metrem, jo, palác metro tady, ano, na Národní třídě, naproti Redutě. A říká, je, vy jste, a víte, že my hrajeme tady v akváriu, tady to je tak krásný prostředí, tam se hraje jazz a přijďte se podívat. No, to víte, tenkrát se nesmělo tančit, protože Němci to nedovolili, tak se poslouchalo. A to bylo daleko hezčí, protože tam byl Vašek Jermanov, zpíval krásný, že jo. Teď tam byla Stella Májová a špičkový jazzmeni, tam to byli Horčík, Dunca Broš a prostě Honza na tu basu a tak dále. Tak jsme tam chodili, byli, no a byl Silvestr z 41. na 42. A jsme si dali pusu o půlnoci a vůbec nic neměl, jako že bychom byli zamilovaní. A on říkal, tak zkusíme to spolu. No, jsem šla domů a řekla jsem mámě, tak a já jsem potkala svého osudového člověka.
0: Tak a já už mám právě do tohoto místa připravenou nahrávku z roku 1947, kde osudový člověk Vlasty Průchové, Jan Hamr, naspíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha svůj hit, písničku Pánu Baura, Háli a Moravce, Hřebík v botě.

0: A je to pravda, že pan Hammer původně nechtěl, abyste zpívala?
1: Jo.
0: Jo.
1: No, protože všechny ženy kapelníků, muzikantů zpívaly. Nebudu je jmenovat. To. Prostě to byla manželka toho v kavárně Alfa, v kavárně, já nevím, Fénix a všechny, a teď, že jo, Kafka, to všechny měly ženy, všechny zpět, říkali, ne, ty nebudeš taky takové jedna si. Ale kapela říkala, ale ona to cítí, ona to umí, ona to frázuje, tak on říkal, no tak, když myslíte, no tak, jako, no tak, pak jsem takhle zpívala někde, jako jenom v soukromě nebo v takových nějakých setkáních. No a tak potom to byly, ona byla študáci, to bylo těsně po válce, v 45. roce medici a právníci jako Muc a Juc, že jo, udělali si kapelu, no a byli v Mariánkách, hráli v tom hotelu, jo, kdybych věděla, už nevím, no naproti divadlu, ale to je jedno, Evropa,
0: Grill.
1: No, vidíte, ono to dojde, ale musíte počkat, až cinkne ta mince. Já tam mám občas předplacený. A tak prostě tak oni mi poslali telegram a mým rodičům říkají, pusťte Vlastu, bude se svým, my jsme byli zasnoubeni s Honzou už tenkrát, Vlastu se svým snoubencem strávit prázdniny a jako nebojte se, nic se nestane. A mě poslali Vlastu, pořiď si jedny šaty, nauč se pár písniček a přijeď. No tak to mě bylo akorát 20 let, no tak jsem jako s dovolením rodičů a vůbec přijela. Na nádraží mě čekala motorka, na tu motorku mě Petr Leden nasadil a já zdržela jsem se. A dojeli jsme tam, no tak jsme hned zkoušeli stupnice, jako v čem co, kde, kolik co umím. No a od toho momentu jsem nepřestala.
0: Já jsem si vypsal takovou zajímavost, malej Honzík, teda dneska Jan Hammer mladší, se narodil prý jen pár hodin před promocí pana Jana Hammera staršího.
1: Ano, oni se takhle akorát se sešli.
0: Prosím vás, i nastalo posléze období po nějakém roce, že jste přes den vychovávala dvě malé děti a večer jste zpívala v Alhambře, odkud jste ještě o přestávkách přebíhala přes Václavák a stačila zpívat i v kavárně Alfa. Je to tak?
1: Ne, to není tak. To je,
0: já Vladimír jsem akorát, Dvořák napsal.
1: Ne. To bylo později, jsem měla tři zpívání za večer, jo?
0: Jo, tak.
1: To bylo na přeskočení to. A to už byly děti větší, už byl Honza 10letý, Andrea 5letá, ale do Alhambry mi nosili Andreu kojit, a protože jsem to musela, protože mě tak drahý byt, který do dneška mám, strašně drahý byt, ale nepůjdu tam, říkám, tam mě vynesou nohama napřed, tam já musím dožít. A takže jsem Honza měl jako lékař po promoci 12, tak co jsme mohli, 4 lidi z toho být živi, to nešlo. Tak se šla hned zpívat a to bylo jako krásy, to bylo, jmenovalo se to Zmakotřas do vesmíru. Představte si, že tam byla stará doba, prostě Cezar, Miss Salina a tak dále, to byla Hanička Vítová a střídala se Zitou Kavátovou. A já jsem veškeré ty pořady, ty dějství uváděla písničkou, která byla na to napsaná. No a nakonec to bylo, představte si, tam bylo přistání na měsíci. No, krás, tam byla taková maketa, no Štercotovi to tam rozvázal, krásně. A teď to přistalo, já jsem se toho dožila v Americe, že jsem viděla, já jsem tam žila v té době, akorát, když oni přistali na měsíci. To se říkám, tak ty si to předběhla o kousky dřív. No a tak, takhle to bylo. A potom, když teda se ptáte na ty zpívání třikrát za večer, to bylo teda už úplně o mozek, protože jsme zpívali odpoledne s Krautgarterem Čaj v Lucerna baru. Pak jsem zpívala v Alfě večer, normální, do půlnoci. A od půlnoci do dvou nebo do půl třetí jsme hráli v Jaltě, jsme založili s Ferdou Havlíkem jazz klub. Jo. Jenže víte, jak nás ty Češi si hnali. Tam chtěli dělat nějaký šmajchl, aby nám tam z podpíky. My jsme vlastně ty hosty vyhnali. Tak pak Ferda řekla, asi to bude lepší, když půjdu tamhle do smyček dělat semafor. To začalo tenkrát člověk z půdy. No.
0: Původní české písničky pro vás psal často spolu s vaším manželem taky textař a básník Jaromír Hořec.
1: No, kouzelný.
0: Předpokládám, že známe Blues pro malého chlapce, bylo psáno v době, kdy se měl narodit Honzík.
1: Ale to nenapsal právě Jaromír, to napsal někdo v Brně.
0: To někdo napsal?
1: No právě, to je omyl veliký. No, to bychom nechtěli mu to ukrást.
0: Vidíte, ne, tak jste mě chválila.
1: Oni to k tomu, že ten Honzík skutečně tu muziku dělal, tak oni to nějak přifařili k tomu Jaromírovi, ale Jaromír mi napsal všecko ostatní, to znamená Docela všední obyčejný den, Blues, Černá okolebavka, Nedělní vláček, Ať žije jazz, že jo, to byla krásná písnička, nemůžu najít slova, teď to běželo v televizi, tak si to musím opsat z té televizního záznamu. No, a co
0: já jsem se ptal na toho pana Hořce, jestli jste byli asi přátelé.
1: Kouzelný člověk. Moudrej, protrpěl si chudák za to, že napsal, když nám vládli holiči, tak ho zavřeli. A tak byl pan na tom v Ruzyni byl. A tak ten člověk byl kouzelný. A když náš Honza přijel prvně z Ameriky, tak jsme jeli na Spořilo, kde oni bydlej. A chtěl mu poděkovat za tu sloku, jako že někdo písničku skládá a neví, že ho má jeho milá ráda.
0: Ano.
1: A to je Ivonka, přesně. On si vzal svoji spolužačku tady. A takže on je v tom studiu, točí a ona tam doma s dětičkám vaří a vůbec neví. A on šel za tu sloku poděkovat. Muž šel za tu sloku poděkovat. Tak to mám taky ráda.
0: Písnička Až nám bude dvakrát tolik byla jedním z prvních viditelnějších úspěchů začínajícího Karla Gotta. Když jste s ním tenhle duet zpívala, měla jste už tehdy tušení, o jakého zpěváka jde, co to bude prostě potom v následujících desetiletích?
1: No tak to jsem neměla, ale můj muž říkal, ten má obrovskou jako perspektivu. A já si pamatuju, jak jsme měli tenkrát turné takhle, jezdili jsme na Ostravsku, že jo, tam pro ty študáky a učně a různě. A to jako jsme měli. A to on přišel takhle z publika, hledáme nové talenty, to bylo ve Slovanském domě, odtaď přišla taky paní Čeřovská, takhle z publika, a on přišel a jodloval. Jo, to byl jeho takový parádní numer, a takže on pak Krautec jako, no tak byste mohl s náma jít na ten zájezd, a tak. A říká, paní Pruchová, myslíte, že to myslel vážně pan Krautec, že mě vemete sebou? A říká, no když co řekl Karel, tak to je jasný, no. A tak jel s náma a už pak se to vyvinulo.

0: No, vy už jste se zmínila o dvou muzikantech a to, ježíš, že bych si to tady nenapsal. Já jsem to potom vynechal, poněvadž vlastně to je taková otázka, která možná bude zajímat jenom mě. Když byl Rytmus 47, tak pan Dunca Brož a pan Horčík zmizeli ve světě. Nevíte o jejich osudu?
1: Horčík nezmizel, ten zůstal, ale byl moc nemocný a vůbec s nimi nenatočili. Když jsme se přimlouvali, protože to byl geniální klavirista, tak ale Dunca, ten to vám řeknu, jak šel pryč, to je taky. Jsme hráli v tom Pygmalionu, to bylo nádherný jazzový prostředí, prostě to, tam se tančil jitterbug a tam nahoře hrá černovská kapela. A oni nás navštěvili, no prostě byl to Harlem v Praze. Taky to napsali, vyfotili ve světu obrazek a říkali, tak to se nesmí, a tak nám to zakázali a zavřeli to a hotovo. Takže on co měl, tak šel hrát do Lázeňský, do Maria, do Frantové, šel hrát do nějakého baru a tak jako po konci, když tak jednou skončil, tak takhle smoking a trumpetu pod paží a postavil se před ten klub a říkal, kde je Západ? A oni mu řekli, tak. A on šel s tou trumpetou do Německa a dostal se tam. No. To jsou no. A skončil nějak v Brazílii a prostě opravdu úspěšný byl, velice úspěšný byl. No. Tuhle se přihlásila jeho dcera, ke mně přišla. Já jsem Duncovo dcerka, jašmarja, malá holčička byla, taková miminko. On měl v 18 letech, měl to děťátko. A je to krásná holka, no tak.
2: No tak, co kdybychom si hned teď Duncu Brože také poslechli? Zahraje vám skupina Rytmus 48, v níž Dunca Brož hrál na trubku a Jan Hamr na vibrafon a dále pak pánové Stuchlý, tenor saxofon, Langer, alt saxofon a klarinet, Vrba, bicí, Zjarko, kontrabas a konečně již rovněž v rozhovoru zmiňovaný Vladimír Horčík na piano. Právě jeho skladbu s názvem Jarní procházka nahrála tato skupina, orientovaná na bebop, na desky Ultrafon v dubnu roku 1948.

0: 50. a vlastně i 60. léta nebyla, já vám, jak jste teď vlastně sama řekla, nejvíc nakloněna. Já jsem si vypsal jednu vaši autentickou vzpomínku z doby, kdy jste byla s točrem v Rumunsku.
1: Jo.
0: V Rumunsku jsme měli velký úspěch a museli jsme na závěr přidávat 5x svaté.
1: Ano.
0: Bohužel druhý den nám bylo opět doporučeno, abychom posluchače příliš nerozdováděli. Tak prosím, to se psalo v 60. letech v našich novinách. Povězte, jak to... To vám bylo doporučováno nebo vytýkáno?
1: Ne, oni,
0: jakým způsobem s vámi komunikovali?
1: My jsme měli tak veliký úspěch, to byl amfiteátr venku, veliký, krásný, takový jako, bylo to takový antický nějaký, takový jako bych řekla, ne sochy, ale tak bylo to krásný, to prostředí, kde jsme to hráli. A teď oni byli tak odvázaný, že jsme museli furt přidávat. No v Budapešti jsme byli v televizi a taky jsme přidávali a na ulici nás lidi potkávali. No my jsme jim to tam nesli, že to víte, plný takového toho nadšení jazzového. A ty to tam hltali. No a teď oni vám strkali kytičky těma pokynečkama, těma větráčkama do toho autobusu a nadšený. No ale pak... v hotelu přišel šéf ty agentury a přinesl mi kytku a řekl, tak a jeďte honem pryč. Tak jsme jeli na pobřeží a tam a Kratos řekl, ne, budeme hrát náš program dál. Takže jsme udělali celý pobřeží v Rumunsku a tam byli námořníci a tak dále, tak ty to vůbec byly takový celosvětový různý lidičky a tak ty byli nadšení. No nás nemohli vyhrát, my měli slovu, my jsme to, ale co jsme hráli, do toho nám nesměli mluvit, takže Kratos byl tomu statečný, úžasně.
0: Teď nevím, jestli tato otázka je vhodná, nicméně bych se položil. Měla jste starší kolegyně, nebo respektive třeba taková Jeřina Salačová, Zena Vincíková, Inka Zemánková, zpívali a vy najednou jste se 20letá objevila před mikrofonem. Brali vás jako konkurentku, nebo měla jste s nima posléze třeba dobrý vztah?
1: To je různý. Tak Jeřinka byla strašně milý člověk, kouzelný. Osobně to už jste viděl, ty její vizáži, že jo. Láďa Salač, tak brácha a tak dále, my jsme se znali dobře. Tak ta byla kouzelná, když spěla Night and Day, že jo, to bylo to, já jsem to právě takhle v Lucerně slyšela, byla jsem nadšená, to mi bylo málo. Pak Vincíková říkala, já si vás vezmu do školy, já vás budu učit, jo. Jenže ona byla spíš šanzoniéra, že jo. A teďkon, co se týče ty třetí Inky, ta bohužel zatloukla svůj věk. Tam je takový rozdíl 10 skoro let. Protože já vím, já jsem na Gimplu v Terci, já jsem zpívala její písničky děvčatům na chodbě, protože říkali, zaspěj nám toto, dívka rytmuzozená. No to mě bylo kolik, mě bylo 15 let a ona už byla, zpívala ve Vltavě s Malinou nebo Amyským a teď má o 10 let je mladší než já, no tak to mi jako nějak ale já jí to přeju Broučkovi, ona udělala moc pro to, no, to o mrtvých vše dobré.
0: No, já bych vlastně tady to povídání předtím, než vás poprosím o nějakou písničku, tak, že bychom naťukli takový ty slavný jazzmeny. Já jsem, jestli se nemýlím, tak Benny Goodman byl první jazzman světového jména, kterého jste osobně poznala v Belgii.
1: Ano, to bylo v Kombinatoru, no, měli jsme párty v noční večerní. Ne, oni si nás sezvali, oni nás jako poctili tou, protože my jsme tam opravdu bourali ten stadion, protože to víte, přijeli spoza železné opony a udělali jsme Four Brothers, byla tam Anita O'Day, já jsem se jí ptala, to je její písnička, smím to zpívat, nebude vám to říkat, no já si to přijdu poslechnout. No pak tam byli prostě takový obrovský jména, no a Benny Goodman tam byl jako pochopitelně jednička, no tak oni mě pro nás byla veliká podsta, vím, že tam byla malá Andrea, to by bylo, kolik jí bylo asi 12 let, a říká, co je to tam za andílka, co tam sedí? Ona by takhle stuhu měla ve vlasech, kuču měla holka. No, tak bylo takový Stan Getz a takový, byly tam tak krásný a teď to bylo poprvé a teď to byla televize, to přenášela do Ameriky a všude, no a to víte, my jsme tam byla celá rodina, tak to bylo jako, že jak to, že jste tam nezůstali a tak dále, my řekli, ne, protože manžela čeká plno pacientů, já musím ještě zpívat jazz kluby, děti ještě musí se naučit, jako budou tady studovat a tak dále. Takže my ne, my jsme, ale pak přišli ty stipendijní jako obdarování, jak Honza dostal to, ten Boston, a teda Honziček a Honza ten Washington, takže jsme tam žili rok a Honza řekl, odsaď nikdy nepůjdu.
0: Malej. Pardon, já si to můžu dovolit, poněvadž my jsme se znali právě.
1: No,
0: a on byl mladší ještě. Samozřejmě, že tady jsou ještě další jména. Já si myslím, že předtím, než taky padnou otázky z publika, že bych vás na závěr této první půle poprosil o nějakou písničku, nějaké zpíváníško.
1: Na tamten?
0: Na ten.
1: Dobře. Vyměním nohy za koloběžku. Je to zlý. Tak já tím, že se to jaro pořád spožďuje, jak na to koukám, dneska byl takový vítr studený, takže zaspívám písničku a budu to jaro přivolávat. A jmenuje se to It Might As Well Be Spring. Říkají, že by to mohlo, ale ono furt ne, bejt jaro.

0: Děkujeme, děkujeme. Děkujeme, děkujeme.
1: Tak a ještě jednou písničku bych vám zaspívala, a sice Kuřáci, ať mi odpustěj, je to proti kuřákům. A já jsem, tak mám tak nakřaplej hlas, řekla, že bych řekl, tak kouří, já nevím co, já jsem v životě nekouřila. Ale zpívala jsem všech klubech, kavárna, kde bylo na Houlíno, příšerně, že jo. No tak já jsem takzvaný second hand kuřák. A jmenuje se to Gone with the Wind. Vše odvál vítr, i ten kouř, doufám. Gone with the wind.

0: Děkujeme.
1: Po přestávce, kdy jsme v rozhovoru s Vlastou Průchovou pokračovali, samozřejmě došlo nakonec i na onu v jejím podání nejslavnější píseň, Docela všední obyčejný den. Dnes jsme se o ní zmiňovali v souvislosti s autorem textu Jaromírem Hořcem a tak by se slušelo, aby zde zazněla rovněž. Mám ji pro vás přichystanou, ale v docela jiné podobě, než byste čekali. Vzhledem k tomu, že ji složil manžel Vlasty Průchové, doktor Jan Hamr, a také vzhledem k tomu, že jsme dnes na doktora Hamra hodně vzpomínali, vybral jsem tedy na úplný závěr instrumentální verzi téhle písničky, a to v podání, hádejte koho, jasně, že skupiny doktora Jana Hamra. Tady máte Docela všední obyčejný den.

Milí rozhlasoví posluchači, studiová skupina Jana Hamra dohrála docela všední obyčejný den jako foxtrot a Nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Opakuji, že se všemi setkáte v budoucnu ještě jednou v druhé části této veřejné rozhlasové nahrávky pořízené 3. května roku 2003 v Šemanovicích u Kokořína. Teď už ale opravdu dobrou noc, popřípadě předem dobrý den vám všem přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Přichází čas pro náš pravidelný cyklus životopisy, jehož prostřednictvím vás vždycky v tomto čase seznamujeme s osudy významných osobností naší historie. Tento týden nás čeká setkání s hercem Milošem Kopeckým.

0: Narozen 22. srpna 1922 v Praze, zemřel 16. února 1996 tamtéž.
1: Mezi těmi dvěma daty se rozkládá, jako mezi dvěma hraničními pohořími, jeden lidský život.
0: Tento život měl jméno
2: Miloš Kopecký.
3: Kdybyste dovolila, pane Veroniko, doprovodil bych vás na svatbu.
4: Máte patrně důvod nechodit nevěstě na oči.
3: Jistěže, ale přesto, že jsem byl odmrštěn, mám na svatbě paní Stází jistou zásluhu.
1: Když přišel na svět, bylo krátce po válce a přitom, zatím nepozorovaně, bublaly pod povrchem společenského a politického dění kvasinky války další, ještě daleko strašnější.
0: Protože sám je každý svým vesmírem, je místo našeho narození a místo, kde jsme prožili velkou část svého dětství, jakýmsi centrem, pupkem a ohniskem světa.
2: Můj otec byl kožešníkem. Měl salon v centru Prahy ve Smečkách u Václavského náměstí.
0: Poznal se s mladou učednicí kloboučnictví Martou Grimovou z Mělníka.
2: Moje matka byla za svobodna modelkou a předváděla dámské róby i v Paříži.
0: Všichni říkali, že byla velmi krásná.
2: Nevím, se svou láskou k ní to neumím objektivně posoudit.
1: Otec měl pověst znamenitého, ba vynikajícího dělníka.
0: Dělal ručně, jenom nejnutnější věci se šily na stroji, na skvělých singrovkách.
2: Otec pracoval důkladně a poctivě. V tom byla trošku i jeho zkáza. Byl drahý a navíc ani se zákazníky neuměl obratně zacházet. Chyběla mu obchodnická mazanost a jisté, třeba i poctivé lišáctví.
1: Byl to dobrý živnostník, který při své poctivosti nemohl nikdy zbohatnout.
2: Se zákazníky jednala moje matka. Měla vrozenou vlídnost, do níž se nemusela nutit ani ji předstírat a ovládala tři jazyky.
1: Otec dbal na dobré zdání a měl znamenitou pověst nejenom jako kožešník.
2: Ale patřili jsme k té sociální vrstvě, které se tenkrát říkalo
1: spořádaná lepší rodina.
2: Neměl žádné vzdělání. Měl rád bohaté a vznešené lidi. Říkával, že jedině ti si koupí kožich nebo virginskou vidru.
1: Bohatí mu imponovali.
2: Když zaslechl slovo komunista, dostal nervózní tik do ramene a na tváři se mu usadil výraz upřímné ošklivosti.
5: A vám mě nechá spát.
6: Ale prosím tebe spát, už je 9 hodin.
5: No, tě taky ale neděl.
4: No ale to neznamená, že ji proválíš v posteli. Slyšíš?
0: Maminka byla židovka, s čímž se otcova matka těžce smiřovala.
1: A kromě toho měli ona i otec silný sklon k antisemitismu.
2: Když jsem se narodil, byl jsem slabé a křehké dítě, dostávající však stále více židovské rysy. Byl jsem takový ošklivý židovský chlapeček. Přistihl jsem někdy otce, jak si mne zkoumavě a skoro nedůvěřivě prohlíží.
1: Tak tohle je můj syn? To Židě?
2: Když jsem pak otce viděl, jak obskakuje tlusté uzenářky se svým...
1: Zajisté milostivá, ano, tady to projmeme a tady zvedneme rantl. Bude vám to slušet, milostivá.
2: Věděl jsem, že nikdy nebudu kožešníkem.
0: Maminku viděl úplně jinak.
2: Byla tichá, mírná, nemnohomluvná. Nikdy nebyla v jednání se zákazníky servilní, ani nevnucovala zboží a zakázky. Když otec nabíral síly k rozzuření, s nebeským klidem ho mírnila.
0: Nebyla nijak náročná a přestože kdysi dělala modelku, neupínala se k ženské marnivosti, na parádu moc nedala.
2: Pořád ji vidím před sebou jako uhnětenou ze stínů, oparu, něhy a vroucího, stále citového duševna.
0: Stála několikrát modelem na různých výstavách.
2: Malíř Šafařík, žádný genius, ale přece jen dobrý malíř, ji namaloval v kostýmu Carmen. I podle toho portrétu se dá soudit, že byla nevšední a oduševněle krásná. A také ji ve vzpomínkách vidím zvláštním způsobem smutnou.
0: Ve výrazu očí a v podivném úsměvu.
2: Ať tak či onak smutek v ní byl. Podle všeho nebyla ve svém manželství příliš šťastná.

0: Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní.
1: Přesto přese všechno vzpomínal Miloš Kopecký na své dětství, tak jako 90% všech lidí, jako na nejnádhernější období života, ať už takovým ve skutečnosti bylo, nebo se takovým zdálo po letech.
2: Navenek nevypadalo moje dětství vůbec šťastně, aspoň lidi ze sousedství to tvrdili. Otec byl tyran, a to velmi spořivý tyran, a mě neudělal nic dobrého.
1: Když přišla německá okupace, s maminkou se rozvedl.
2: Byla židovka a on měl strach.
1: Tím nad ní de facto vynesl ortel.
2: Kdyby rodiče nebyli rozvedeni, matka by se neocitla v Osvětimi, ale zůstala by patrně v Terezíně. Tam, kde byly i moje sestřenice a kde bylo možné válku přežít.
1: Aby však nepřišel o svou kožešnickou živnost, dal se otec rozvést. Maminka šla rovnou do transportu a do plynové komory.
2: Pronásledovali mě strašlivé sny, že jsem někoho zavraždil. Mýval jsem nutkavý pocit, že jsem vrah. Dlouho mi trvalo, než jsem se v tom rozebral a pochopil, že je to výčitka, kterou si dělám za to, že jsem otci nezabránil matku opustit, že jsem neudělal cokoliv. A děti jsou v tomto směru velmi mocné. Rozumově je to nesmysl, bylo mi 16 a chápal jsem to nedospěle, to jest nezodpovědně. Ale někde ve mně ten vztek a bezmoc a lítost a stesk uložen je. Stejně jako obraz maminky.
3: Jednoho dne zazněl zvonek u dveří, za kterými stál muž s obálkou v ruce.
2: Koloval tenkrát vtip, krutý a dokonalý, skvěle vystihující tehdejší živoření. Židovská rodina sedí u večeře, když zazní zvonek u dveří. Paní jde otevřít, za dveřmi dva muži v kožených kabátech.
4: Geheimstaatspolizei.
2: Paní si úlevně oddechne.
1: Gott sei Dank, my už se báli, že jdou od židovské obce.
2: Nacistická krutost byla chladnokrevně rafinovaná a dovedla potrápit. Předvolání k cestě do koncentráku nenosili Němci, ale zaměstnanci židovské náboženské obce.
3: Obsílka pro maminku svolávala vyvolené do areálu u veletržního paláce.
2: Když jsme vyšli z domu, kde kdo zmizel? Hokynář od naproti, u něhož matka léta nakupovala a který poníženě více, než jí bylo milo, říkal: jak se račte, milost paní. Tak ten zapadl do hlubin svého krámku, uzenář a řezník se kamsi zdejchli, hostinský zmizel. Nikdo nechtěl nic vidět, být svědkem, ani pozdravit, ani pokynout, třeba s jen pohledem, zcela neznatelně. Kdo ví, třeba měli příliš jemné a citlivé české nervy.
1: Nastoupili do posledního vagónu tramvaje. Pouze v něm směli Židé cestovat.
2: Vzpomínám si, že jsem necítil vůbec nic. Jako v omámení. Maminka mlčela a mě třeštila hlava. Beze slova jsme se políbili a já se díval na matčinu vzdalující se postavu s batohem, jak pomalu, podobna stínu, kráčí do širokých vrat, aby splynula s ostatními stíny.
4: Člověk má slupku a jádro. To je banální věta.
2: Pro mě ne. Jedna z matčiných sester, teta Evženie, měla za manžela člověka, který byl celým příbuzenstvem považován za černou ovci. Představoval se jako inženýr, i když jim nebyl. Věčně hrál karty a dělal dluhy. Můj otec jim z výšin své spořádanosti pohrdal a hovořil o něm jako o podvodníkovi a šaškovi. Když přišli nacisti, tento podvodník a šašek se nebál rizika, které představovalo smíšené manželství, nerozvedl se a teta válku přežila. Otec měl mnoho morálních zásad. Strýc měl pouze mravnost.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Ta má náhodou figuru. Ta až bude sťatá, jo, tak donutíme, aby nám zatančila břišní tanec.
2: Ale, ale.
3: Byla druhá světová válka.
4: Uprostřed té válečné hrůzy jsem chodil já a mě podobní po světě a v hlavě jsme měli jen hudbu, divadlo a holky, což je důkazem, že jsme, chvála Bohu, byli normální a zdraví.
3: Černý a neúprosný mrak nad jeho nebem však přece jenom existoval. Pracovní trestní lágr v intenci nacistické rasové politiky.
4: Bylo jen otázkou času, kdy budu internován. Zda zítra, pozítří, za měsíc nebo... Mnoho možností už nezbývalo.
3: Norimberské zákony fungovaly se spolehlivou přesností.
4: O mamince doma nepadlo ani slovo. Mělo to své dobré důvody. Otcovo špatné svědomí, můj podvědomí pod sebezáchovy a také mé mládí a lehkomyslnost. Otec ani já jsme se nechtěli mučit. Dobře jsme věděli, že by bylo velmi snadné se umučit.
5: Jak je to dlouho, co doprovázel maminku k veletržnímu paláci, když nastupovala do transportu? 3 roky?
4: Mě doprovázel otec. Šli jsme pěšky. Nesl jsem obrovský a laciný papundeklový kufr a do něj jsem poskládal jenom pár věcí. Jedny kalhoty, 2 šoufl košile, kartáček na zuby, rukojeť se žiletkou a Goethova Fausta, velmi milovanou to knihu. Neměl jsem strach. Vnímal jsem však zvláštní, jakousi nepříjemně snovou otupělost. Jakoby se mi to všechno jen zdálo. Já, už ne kluk, ale zdaleka ještě ne mužskej, jsem jel vstříc neodhadnutelné, neznámé budoucnosti. S tátou jsme se objeli, byl nepředstíraně rozechvěn a dojat, řekli jsme si nějakou frázi a já šel. Na 3. nástupišti byl přistaven zvláštní vlak jen pro heftlinky. Prokázal jsem se předvolávacím papírem, našel si místo v posledním kupé posledního vozu a jelo se. Cílem cesty byl pracovní tábor SS Truppenübung Platz Böhmen v Bystřici u Benešova.
5: Když po příjezdu do lágru vybalil z kufru své věci, těch několik fidlátek, a ostatní viděli, že má sebou i knihu a je to Goethův Faust, nedovedli to pochopit.
3: Němci porobený člověk, určený k práci nebo k mučení, pouhá fyzická jednotka a on si veze německého autora. Je to blázen nebo blbeček, nebo rádoby mazaný gauner, který myslí, že si tím u Němců udělá dobré oko?
4: Snažil jsem se vysvětlit, že to je úplně jinak, že proti německému barbarství je jediná zbraň kultura. No, německá.
5: Ale ono se na to stejně rychle zapomnělo.
3: V lágru ho čekalo 9 měsíců.
4: Tábor měl 4 baráky a obrovskou plochu, Appellplatz. Tam jsme se ráno před nástupem do práce a večer po návratu museli v přesně vyrovnaných řadách schromáždit, abychom vyslechli ráno denní rozkaz a večer bilanci dne, k níž patřili tresty. Přeřazení na těžší práci a hlavně výprask.
3: Výprask seděl buď to dřevěnou holí nebo bičíkem.
4: Nikdy se nám nepodařilo odhalit, proč jednou to byla hůl a jindy bičík. Jistě to ale mělo nějaký svůj hluboký smysl, svou logiku. Mělo.
3: Byly i vzácné dny, kdy se žádný výprask nekonal.
4: Nikdy nezapomenu na první den. Brzké ráno venku mlha, uvnitř nevětrané místnosti, v níž spí na palandách 40 pololidí, notabene smradlavých židů, těžko popsatelný puch.
5: Tomu řekl několik dnů po nástupu SSák.
3: Ty smradlavý žide!
4: Nuže dobrá, pomyslel jsem si. Mám-li být smradlavý žid, budu jim doopravdy. Nechal jsem se ostříhat dohola a přestal jsem se mít i holit. Všichni mě varovali, říkali, ať si nehraju, že Němci jsou na tohle zvlášť hákliví. Za několik dní jsem vypadal nepředstavitelně. Dokonalý portrét na antisemický plakát.
5: Při týdenní prohlídce se u něj zastavil velitel lágru. Vsteky zčervenal.
4: Nebylo divu. Ksicht, jako mám já a ještě neoholený, to se jen tak nevidí. Začal řvát, že jsem židovský prase, které o sebe nepečuje.
5: Druhý den mu řekli v kanceláři, že pokud bude ještě dále takto provokovat, přijde o lístky na stravu.
4: Nedalo se nic dělat. Musel jsem se holit, mít a podobat se zase člověku. Ta tam byla moje malá a docela určitě komická statečnost.

0: Nikdy v životě nevyslovil větu
1: byl jsem v koncentráku.
0: Nebyl si jist, bylo-li by to víc drzé nebo hloupé.
1: Náš pracovní tábor nebyl sice Monte Carlo, ale oproti vyhlazovacímu koncentračnímu táboru, jako třeba Osvětim nebo Mauthausen, šlo přímo o sanatorium. To byla téměř kavárna Šroubek. Ovšem proti kavárně Šroubek to byl koncentrační tábor. Takto relativní jsou všechny věci na světě.
2: Na východní frontě zuřily těžké boje a k nim se v lágru poutal všeobecný zájem.
1: Situaci na frontě jsme probírali hlavně na latríně. Tam jeden druhého většinou infikoval optimismem. Přišli jsme na to, že vykonáváte-li jistou tělesnou potřebu, lépe pracuje fantazie. Opravdu. Možná by to zasloužilo i vědecký výzkum. Podle latrínových debat se osazenstvo lágru dělilo na tři typy. Optimisty, těch bylo nejvíc, pesimisty a realisty.
2: Kopecký patřil k hrstce pesimistů.
1: Dělalo mi totiž dobře, mohl-li jsem své spolutrpitele trochu popíchnout. Že bude za půl roku konec války? To spíše slunce zhasne.
2: Jednoho krásného dne se ale všechno změnilo.
0: Po zprávách z latríny, že to Němci už prohráli, odvážnější kolegové nečekali a prchali nejrůznějšími způsoby.
1: My s Babělci jsme čekali až do zaručené chvíle.
2: Na nádraží v Bystřici přijela lokomotiva s křídovým nápisem.
0: Zemřela naše milovaná ochránkyně, bestiální říše.
1: V natřískaném vlaku jsem objevil Františka Červinku, přítele číslo 1. Objali jsme se jako milenci. To byl báječný kluk, vysoký, urostlý a hlavně palice. Byla to zkrátka bedna. Vracel se z lágru v Klettendorfu.
2: Když v Praze vystoupili z vlaku, bylo znát, že se ještě včera střílelo a bojovalo. Taky bylo vidět plno sovětských vojáků, sovětských tanků. Lidi je zasypávali květinami, láskou a slávou.
1: A tu František k mému úžasu vida oslavování sovětské armády si zakryl rukama oči, jako se to dělá při pohledu na něco hrůzného. Nerozuměl jsem mu, nechápal jsem jeho obavy z Moskvy. Můj přítel Červinka, později profesor na Karlově univerzitě a ještě později disident, už tenkrát věděl.
0: Pak došel domů.
1: Otevřel mi táta, zhublý a zestárlý. Tragédie maminčina osudu v něm hlodala na nejcitlivějších místech.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ty mě držíš na úzdě, tak já ti něco povím, jo? Pojď se, tahle ta skutečnost, ta tvoje úzda mě někdy tak přímo zoufale nutí, abych šel a udělal takový to gle, gle, gle, gle, gle. Jo? Ale udělám takový gle, gle, gle, gle, gle, že se ještě za 100 let o tom bude psát v černý kronice. To, že žádný gle, gle, gle nedělám, to jenom díky mý vůli.
3: Bylo po válce a otázka, která mu už několik let otravovala život.
4: Čím chceš být?
3: Ta otázka byla opět nastolena.
4: Pořád jsem nic určitého nechtěl. Určitá byla pouze touha, nutnost a potřeba opustit svět táty, svět obchodu a celý ten svět ulice ve Smečkách, protože existoval jediný svět, zdánlivě mně otevřený, a to byl svět kolem divadla.
3: A tak se bez přemýšlení a bez velkého ptání,
4: skoro jako loutka vedená velkým loutkářem,
3: sebral a vydal do Větrníku, kteréžto divadlo bylo založeno ještě za protektorátu.
4: Už tehdy to byla skupina nadaných lidí, kde se talent mísil s čistým diletantstvím. Vynikala v ní a nade všemi čněla jedna osobnost, Vlastimil Brodský.
3: Šéfovi Větrníku Josefu Šmídovi řekl, že by chtěl hrát divadlo.
5: Herců mám dost, ale potřebuju někoho k oponě a k obsluze gramofonu.
4: Odtušil jsem, že ano.
5: Dobře, tak dnes večer.
4: A můj osud byl spečetěn na dlouhou dobu. Vlastně na celý můj život.

0: Poprosil bych 1,20 m kvalitního lana a 2-3 skopy, co by dobře vlezly do zdi, až ráno začnou koncertovat drozdi. Zapláče hořce jedna zrádná pana. Prosil bych 1,20 m kvalitního lana a 1 věnec s tuhou naškrobenou stuhou. Na stuhu nápis, nechtěl žádnou druhou. Stačí, že jedna zradila ho pana.
1: Netrvalo však dlouho a z rekvizitáře se stal hercem.
2: Nedopatřením, což pro něj mělo být typické, i když to říkal jenom on.
3: Bylo to v létě a jeli jsme na představení do Českých Budějovic. Vlak se pěkně rozjel, v našem kupé, ve kterém seděl Bróďa, čili Vlastimil Brodský, bylo docela veselo. Já však najednou ke své hrůze zjistil, že jsem gramofonové desky zapomněl doma. A tak zatímco se po příjezdu do Budějovic šli všichni koupat, já obcházel byty a prosil českobudějovické obyvatelstvo, jestli bych nemohl nahlédnout do jejich diskoték. Šlo o to schrastit třeba i nějakého kmocha, jen aby se při představení mohlo na jevišti tančit. Všechno nakonec dobře dopadlo, díky dobrým lidem jsem desky sehnal a představení se odehrálo bez potíží.
1: Nicméně po návratu z prvního divadelního turné mu šéf Větrníku nabídl první roli.
3: Nejspíš proto, že jsem se jako rekvizitář zrovna nevyznamenal.
1: To už měl za sebou i svou první filmovou zkušenost.
2: A to dokonce v prvním československém barevném filmu Jan Roháč z Dubé.
3: V té době jsem potkal známého výtvarníka, kterého jsem si považoval nejenom jako kumštíře, ale též jako náramného chlapa. Řekl jsem mu ahoj a on mi odpověděl
2: čest práci.
3: A nebyl sám, kdo takhle pozdravil. Byl druhý, třetí, stý. A pak stojím před plakátem s titulkem Věrni zůstaneme a na něm desítky jmen kulturních pracovníků. Slavná a významná jména, skoro každý, jehož jsem si vážil, tu měl své jméno.
1: Plakát začínal poděkováním Sovětskému svazu a dále na něm stálo, že dnes, zítra, jednou provždy, jen a jen se Sovětským svazem.
3: Dlouho jsem ten plakát četl. V Mémakovici to šrotovalo jako ve mlýnici. Když takoví lidé, ti přece musí vidět lépe než já, dál než já, správněji než já. Vždyť tady je podepsána téměř celá česká inteligence. To jsem ještě nevěděl, že inteligence, když se semkne, může být velmi neinteligentní. Ale taková byla doba. Takoví jsme byli i my.
4: Si ten projev vyslechneme, že jo?
5: Jo.
4: Vyspíme se, schrupneme si přitom. No, a tak se ožerem jako štěňata!
2: V divadle Větrník byl šťasten, i když nebyl ušetřen ostud a blamáží.
1: Neměl žádnou školu, neuměl mluvit, neuměl se pohybovat. Jako ve všem byl self-made man.
2: Jeden z hrozných zážitků se udál v divadle na Poříčí. Konal se tam večer k uctění památky Vladislava Vančury.
1: Účinkovali tam, tančili, vzpomínali, recitovali ti nejvýznamnější umělci.
3: Nevím už, jak jsem k tomu přišel, ale měl jsem přednést úryvek z Vančurova románu Poslední soud. Nastupoval jsem po Vítězslavu Nezvalovi. Kolena se mi klepala a srdce bušilo někde v hrdle. To už nebyla tréma, ale hrůza. Tréma může mimochodem způsobit pěkná muka a to byl tento případ. Četl jsem, jak nejlépe jsem uměl, ale hlas byl sevřený a já si neuvědomoval, že k velikosti sálu to vlastně říkám pro sebe příliš potichu.
1: Nahlas, není vás slyšet.
3: Nepříznivá to reakce obecenstva pro budoucího herce. Přidal jsem tedy na síle hlasu, strémován ještě víc, když tu se ozval jiný hlas.
6: Co na nás tak křičíte?
3: I tomu herci, který by nevynikal zvláštní citlivostí, by muselo být jasné, že pro tento večer prohrál. Vyprávím to jenom proto, že téměř na samém počátku mé dráhy držela svou stráž ostuda.
0: tedy ten věnec z tuhu a kus lana. A nebalte to, slečno, za nejbližším rohem, dám světu rázně jednou provždy s Bohem. Pro Boha, slečno, vy jste uplakaná, neplačte, slečno, tím to bude těžší.
1: Brzy potkal na své cestě za divadlem tři osobnosti, tři režiséry.
2: Všichni tři něco znamenali. Každý z nich byl zcela svůj, od přírody zcela svébytně ustrojený, každý měl svou poetiku a jiné zasnění, každý z nich chtěl něco jiného i dělal něco jiného, v ničem si neskřížili cestu a mohli tvořit v sympatii a možná i ve spolupráci.
1: Místo toho vládla mezi nimi vzájemná nenávist a co jeden učinil, druhému bylo k opovržení.
3: Nevím, je-li to typicky umělecké nebo typicky české, anebo typicky české umělecké, ale bylo to tak.
2: Burian Honzl Frejka.
3: Viděl jsem něco ze slavného Déčka, dvě nebo tři jeho kouzla. Bylo to pěkné, ale mohl jsem bez toho žít. Název souboru zněl EF Burian a kolektiv, což říká vše. Bylo to buržoazní dítě, dosti rozmazlené, toužící být bouřlivákem a vylepšit svět, což se mu nemohlo podařit, ale říci se mu to nesmělo. Honzl se od něj lišil, jak jen se dva jevy mohou lišit. Byl-li Burian jiskra bohemství a chyběla mu jen sametová mašle a široký umaštěný klobouk, byl Honzl podoben spíše kostnatému suchopáru. Měl důkladné, solidní vzdělání, chce si mi říci německy důkladné, taková poctivá rukodělná práce. Prodělával však pozvolna nezadržitelný úpadek. Příliš časté používání slov dělnická třída a strana zcela pokazilo jeho sloh, když napřed pokazilo jeho myšlení. Spolikal mnoho knih, byl to chodící lexikon. Pod ohromnou sumou dat a vědomostí se však jeho amuzickému naturelu podlamovaly nohy. Vida ho, říkal jsem si, než tohle je lépe se narodit v poli a být kojen vlčicí. O Frejkovi jen stručně. Byl nejpřijatelnější, humbuku mnoho nenadělal, pokuřoval si z dýmčičky a sem tam utrousil nějakou symbolickou poznámku, zdánlivě odlehlou metaforu, která však herce inspirovala. Frejka měl herce rád.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Tak dobře. Máš, co jsi chtěla. Jen se teda podívej, tak já jsem z úru.
2: Stačí ti to?
3: K oporám divadla Větrník patřila, kromě excelujícího Vlastimila Brodského, talentovaná a půvabná herečka Stella Zázvorková, původně tanečnice a choreografka.
4: Ani si už nedokážu vybavit, jak náš vztah začal. Byli jsme zkrátka pořád na blízku, až jsme spolu začali chodit. Jak už to v životě chodí, Stella se mnou přišla do jiného stavu a tak se konala svatba.
3: Zrovna dávali Haškova Švejka v titulní roli s Vlastimilem Brodským.
5: Miloš Kopecký si v něm zahrál hned několik rolí. Tajného Brečnajdra, doktora Grünsteina, strážmistra v Putimi a kaprála.
3: Feldkuráta Katze mu režisér nesvěřil, toho dostal až ve filmu.
5: Představení poznamenalo i svatbu.
3: Ženich vezl svou nastávající k obřadu na Švejkově invalidním vozíku a všichni svatebčané křičeli:
5: Na Bělehrad!
4: Ony všechny moje svatby byly dost velká prča. Ostatně takto si troufám všeobecně označit onen jinak velmi posvátný institut zvaný manželství. Navíc se chce po člověku jen jedna odpověď. Při jednom z mých dalších sňatků jsme byli s Miroslavem Horníčkem domluveni, že se po otázce berete si zde přítomnou, po něm ohlednu a teprve až on kývne na souhlas, já řeknu ano.
3: V 46. se Stele a Milošovi narodila dcera Jana Kateřina.
5: A i když si Miloš Kopecký dobře rozuměl se svým tchánem, architektem Zázvorkou, který byl autorem Národního památníku na Vítkově, manželství se Stelou vydrželo jen něco málo přes rok.
4: Jana Kateřina žila po rozpadu mého prvního manželství se svou matkou. V 15 letech spáchala takzvanou manifestační sebevraždu. Byla snad nešťastně zamilovaná do svého učitele. Zrovna dostala ve škole pár špatných známek, i když se jinak učila dobře. Ale hlavně asi chtěla naznačit, že si jí málo všímáme. Pustila si doma plyn, přičemž svůj odchod na onen svět si zřejmě načasovala tak, aby jí Stella večer po příchodu z divadla našla, mohla zavolat lékaře a zachránit ji. Jenomže zrovna ten den šla Stella s Natašou Golovou po představení někam na kafe, což normálně nemývala ve zvyku, a domů přišla o hodinu později než obvykle.
5: Miloš Kopecký tehdy právě natáčel s Martinem Fričem film Král králů. Na place byla legrace, s Jiřím Sovákem se navzájem pošťuchovali. V tom mu řekli, že má telefon, a on šel k němu dobře naladěn. Volala mu Jaroslava Adamová.
3: Kateřina spáchala sebevraždu.
4: Sedl jsem do auta a jel z Barandova do Prahy. Cestou jsem ale musel zastavit, jako by mi ta hrůzná událost najednou došla. Vystoupil jsem a zvracel. Pořád jsem ničemu nerozuměl. O pohřbu mluvit nechci.
3: Brzy toužil mít další dítě.
4: Doufal jsem, že jedině tak se rána po Janě Kateřině zacelí. A v duchu jsem si přikazoval, že v tom případě už nikdy nesmím dítěti předávat dárky k narozeninám či k Vánocům ve spěchu, v šatně nebo v autě. Jak jsem to pošetile dělával.
3: Po několika dalších svatbách se mu s poslední manželkou Janou narodila dcera Barbora Ester.
4: Miloval jsem v ní zároveň i Janu Kateřinu. Rána se zacelila, ale nikdy se zcela nezahojila.
5: Koncem 70. let dostal v televizi roli, díky níž se, paradoxně, usadil nejpevněji v mysli diváků.
3: Dávno předtím, než mu byl dán cejch komika, hrál v mnoha charakterních rolích. Ale populární se stal kvůli doktoru Strossmayerovi v Dítlově Nemocnici na kraji města.
5: Sláva ho těšila, ale zároveň měl vztek.
4: Co kdyby tu postavu Dítl nebyl napsal? Nebo i režisér obsadil jiným hercem? Zůstal bych až do penze intrikánem, kabaretiérem, zloduchem, případně stárnoucím proutníkem, který je trpěn, protože už patří k památkám Prahy.
3: Když se ho ptali, jak vlastně k tomuto údělu přišel, odpovídal:
4: Zřejmě si nevěděli rady s mým obličejem. Typologie některých našich režisérů je obludná svou vulgárností. Zaklínají se neustále realismem, dovolávají se pravdivého zobrazení skutečnosti a přitom nedokážou pochopit, že všechno v přírodě je zakuklené, maskované, že ochranné zbarvení není výmyslem králíků nebo koroptví, že velký silný chlap, který řídí tisíce lidí, třeba přijde domů a je takhle malý a bezmocný před svojí ženou. A naopak. A tisíckrát a milionkrát jinak. Pokaždé jinak. Podívejte se, jak vypadá hrdina v našich filmech. Je urostlý, má pěsti, vysunutou bradu a odhodlaný pohled. Já ale viděl za protektorátu malé, tlusté a plešaté lidi, kteří byli největšími hrdiny.
3: Leckdo si však řekne, že si za to mohl sám, totiž za svou pověst člověka žijícího svérázným soukromým životem.
5: I když on sám se ani za bouřliváka, ani za zhýralce nikdy nepovažoval.
4: Myslím, že jsem nejnormálnější z normálních mužů, spíše až trapně normální. Líbí se mi krásné ženy. Vám ne? Znáte něco inspirativnějšího v životě i v umění, než je ženská krása? Je přece prvotním zdrojem našeho estetického cítění a všechny naše soudy o kráse se přímo nebo nepřímo od ní odvozují. Bez silného pudu, na nějž je ženská krása nastražena, bychom se neuměli radovat ani ze zpěvu ptáků v parku. Sotva bychom hleděli se zalíbením na krásnou vázu nebo elegantní architekturu. Ženy jsou tím nejdůležitějším spolutvůrcem toho, čemu se říká kultura srdce. Ony nás nutí uchovat si mužství, čímž nemyslím označení pohlaví, nýbrž kvalitu charakteru. Tohle si myslím a jsem přesvědčen, že se tím nijak neodlišuju od normálních lidí. Jenom se chovám tak, jak sám uznám za správné a nenechám si do toho mluvit. Pokud jsem lezl do pastí, které nám příroda v podobě žen nachystala, lezl jsem tam vždycky s plným vědomím, že je to past. A nikdy jsem se necítil podveden. A lezl jsem do pastí, do kterých by lezla drtivá většina mužů, protože se mi líbily ženy, které se líbily drtivé většině mužů.
3: Nevždy je však rozumné hlásat to takto veřejně.
4: Je pošetilé to tajit. Proč si máme už tak krátký život zkracovat pokrytectvím, malichernostmi a falešnou morálkou?
3: Jako falešnou morálku však lze označit lecos.
4: Ano. Je to rozhořčení pána, který vás každý den okrádá na mase nad tím, že máte milenku. Pobouření paní, která lže na schůzi nad sousedkou, která si vzala mladšího muže.
3: A potřeba morálky?
4: Věřím v potřebu mravnosti. To je daleko víc. Mravnost znamená brát v životě věci doopravdy a vědět, že se za ně platí. Žít tak plně, jak jsem schopen a přijmout, že ze všeho, co udělám, něco vyplývá a že za to musím nést odpovědnost. Mravnost není čistota pany, stejně jako není ctností, když nekouří člověk typu horníčka, kterému to nechutná. Mravnost není v nejširším smyslu nouze ani samozřejmost, ale volba. Je to násilí, které na sobě musíme spáchat.
2: V lásce už jsem dávno musil odevzat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: tak pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu. Ani za nic.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Kalo, ty mě žehlíš jednou za rok? O čistý ponožky musím prosit jako punťa? A když se chci pořádně najíst, tak abych šel na jídlo ke svý ubohý starý mámě.
1: Ještě před svou smrtí mi dal svůj písemný souhlas k tomu, že mohu o jeho chorobě psát.
3: Napsal psychiatr profesor Cyril Hešl.
1: Poprvé jsem zahlédl Miloše Kopeckého na psychiatrii někdy koncem 70. let, kdy přišel do výzkumného ústavu psychiatrického. Hledal zřejmě svého lékaře, protože jako každého neukázněného pacienta hnala i jeho dál a dál neklidná představa, že ta pravá léčba někde neobjevena čeká, někde tu přece musí být a on ji najde.
4: Mám nemoc, které se říká cyklofrenie. Říká se tomu také maniodepresivní psychóza, ale lékaři tento název neradi používají, protože si lidi pod ním představují něco jako světobol nebo splín. Každý opilec nebo zhrzená milenka trpí depresemi, ale to s tím nemá nic společného. Tohle je porucha určitých biochemických reakcí mozku, která z ničeho nic nastane, trvá a pomine.
3: Psychiatři ho považovali za krajně nespolehlivého pacienta.
1: Svévolně vynechával léky, přestával brát litium, které by mu jinak mohlo velmi pomoci udržet se ve stavu mezi fázemi onemocnění, nechodil na kontroly tak, jak byl zván, odmítal hospitalizaci i tam, kde je k zavedení léčby nutná, a nedbal pokynů.
3: Kdežto on sám sebe považoval za nadmíru ukázněného pacienta, pro kterého je svaté všechno, co lékař řekne, který poctivě užívá všechny možné i nemožné léky přesně podle pokynů a úzkostně hlídá každou další návštěvu v ambulanci.
4: Ta nemoc se projevuje pocitem nekonečného smutku. Hrůzou nad tím, že neovládáte svůj duševní stav, neschopností se usmát, stíženým vnímáním a zpomaleným myšlením.
3: V depresi je člověk obvykle protivný především sobě.
1: V mánii především blízkému okolí. V mánii se také napáchá nejvíce neuvážeností, rozvodů, sňatků a výpovědí ze zaměstnání. Škody bývají nesmírné, ale dotyčný je nahlédne až pozdě.
4: Subjektivně je mánie příjemná, je jakousi odměnou za trýzeň deprese. U umělců bývá motorem tvorby, pramenem až k hrabalovské ukecanosti, můzou lehkosti.
3: Pokud je spojena s talentem, sytí gejzír nápadů, jež mohou dát vznik velkým dílům.
1: Ne každý však má to štěstí, ne každý je umělcem a ne každý má mánie příjemné. Mohou být i zlostné, spojené s agresí, zejména nechceli okolí vyhovět.
3: V mánii vám to pálí na 150%. Vše se daří, slova a věty se jen hrnou. Vy jste král a lidi trpaslíci. Činíte dobro, jste blažení, nepotřebujete spát, svět patří vám a ta nesnesitelná lehkost bytí vám dává tolik vytoužená křídla. Je to jeden velký permanentní flám. Všechno je jedno. Žádné riziko není dost velké, aby vás zastrašilo.
1: Najednou do něj vjel elán a šarm, lehkými vtípky urážel muže, galantní vtíravostí dobýval ženy, salvou humoru boural obecenstvo a utrácel peníze, kterých nebylo nikdy dost, a to ani tehdy, když jich dost bylo.
4: Když to přijde, nedá se s tím nic dělat a já o tom nemluvím, protože lidé mají tendenci vás povzbudit a rozveselit. Radí mi, abych se vzmužil. A to je stejné, jako kdyby člověku, kterému právě uřízli nohu, řekli, no neblbni, proběhni se, ono to přejde.

0: lec kdo život dokonal. Mor tam nebyl, víme jen, že Meký Mesr blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer.
1: Netrpěl však jenom maniodepresivitou.
2: Od mládí měl poruchy zažívání,
1: píše profesor Heschel.
2: Prodělal infekční žloutenku, od 35 let trpěl vředovou chorobou dvanáctníku. V roce 1982 mu chirurgicky otevřeli břišní dutinu a provedli vývod tlustého střeva, aby vyřadili z činnosti jeho dolní část, která byla postižena těžkým zánětem klků a výchlipek a hrozilo protržení. Přitom dostal zánět pobřišnice. Téhož roku mu chirurgové asi 15 cm dolní části tlustého střeva odebrali a vývod pak uzavřeli, takže střevo začalo opět plnit původní funkci.
1: O rok později byl přijat na chirurgickou jednotku intenzivní péče.
2: Bylo to poté, co ztratil přes půl litru krve krvácením do stolice. Odoperovali mu zhoubný nádor lymfosarkom žaludku. Mezitím trpěl náhlými poklesy krevního tlaku spojenými s kolapsy a pády. Často při pádu utrpěl zranění. Jednou si vpáčil nosní kůstky. Ten člověk se ale ze všeho vylízal a hrál a hrál. Neměl kus střeva, neměl prakticky žaludek, byl samá jizva či úraz a to vše nebylo v jeho očích nic proti černé chmuře melancholie. Když jsme jej vyšetřovali v roce 1992, ukázalo se na EKG, že nelze vyloučit prodělaný infarkt myokardu.
1: Od operace žaludku však tělesně scházel přece jenom rychleji než v posledních letech předtím.
2: Zhubl o 18 kilogramů, potom už je nenabral. Musel se do jídla nutit, často i pod nátlakem. Tím se zhoršovala i výživa mozku, dostavovaly se známky organického postižení.
1: Při poslední hospitalizaci v lednu 1996 byl už krmen nosní sondou.
2: Projevovaly se u něj známky dezorientace, ale i pak se ten obrovský duch tu a tam prodral na povrch. Neznal-li odpověď na ponižující otázku, co jste měl včera k večeři, briskně si ji vymyslel i se salátem a zákuskem.
1: Do poslední chvíle, kdy už neznal datum, dokázal dobře ironizovat.
2: Saloní lev a milovník všech pódií seděl pojednou na posteli jako uštvané zvíře, příšerně vyhublý, šedivý, osamocený, jakoby zanedbaný. Kostnatý stařec se smrtí v očích.
1: Miloš Kopecký rezignoval. Nejprve pohasl smysl pro realitu.
3: Nic mi není, jdu hrát, udělám něco pro televizi.
1: A nakonec i plamínek života.
3: Když jsem ležel v depresi, zíraje do stropu, bilancoval jsem. I vzal jsem svou hokynářskou tuštičku, kterou mám stále za uchem, a počítal. Bilance k posrání. Já jsem nic neudělal. Myslím opravdu něco. A nic nemám. Mě by smrt nemohla říct, tak si vem svých pět švestek a pojď. Vždyť já ani těch pět švestek nemám. Mám jen dvě? První švestka, pokud rozumím té metafoře, je člověk sám. A pak mám jen druhou, holé živobytí. A to je mi 73 let. Nezůstane po mně nic, aby někdo někdy mohl říct, chcete vidět opravdu něco? Tedy žrádlo? Pojďte. Pustíme si Kopeckýho v ničem. Nic takového není. Nebylo nikdy natočeno. Prý jsem hrál dobře v Pirandelovi. Jo, pardon, líbil se moc doktor Strossmayer. To by asi tak bylo všechno. I říkám si, hledě do stropu, že kdyby ta zubatá s kosou přišla a pokynula hlavou, tak pojď, smrade. Že bych si ještě jednou zahrál na frajera a řekl to, co řekl umírající Heinrich Heine. Byl jsem hříšník. Bůh mi odpustí. Ostatně, je to jeho řemeslo.

0: Poslouchali jste životopisy a v nich setkání s životním osudem herce Miloše Kopeckého. Pořad připravil Josef Veselý. V režii Radima Nejedlého účinkovali Jaroslav Kuneš, Aranka Lapešová a Zdeněk Junák.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: taky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Počte co nejsrdečněji pozdravení, přátelé. Spoza světel Ramb vás zdraví Jiří Kasal. Vždy se snažím vybírat témata, která nějak souzní s vašimi hudebními zájmy. Dnešek snad nebude výjimkou, ale tentokrát se osobně přiznám, že to dnešní téma je mi zvlášť milé. Tentokrát jsem pro vás z klenotnice populární hudby vybral jeden pozoruhodný příklad hladivých smíšených sborových vokálů. Mám na mysli kanadsko-americkou formaci Free Design, kterou ani v době jejího nejplodnějšího období nějaká větší publicita neobklopovala. Možná i proto, že její hudba je až příliš jemná, harmonická a něžná na to, aby se protlačila do hitparád.

Vstupní písnička se jmenovala Kites are fun, papíroví draci jsou legrační. A jestli v tom názvu hledáte nějaký smysl, tak vás hned rád upozorním, že ji nenajdete. Autor této roztomilé skladbičky Chris Dedrick její slova psal surrealistickou metodou, při níž kladl náhodně slova veden asociacemi, které samozřejmě posluchačům zůstaly utajeny. O to cennější může být slyšet jeho vysvětlení. Když jsem tvořil materiál pro první album Free Design, chtěl jsem napsat písničku, kterou bychom zároveň mohli vydat na singlu a která by kromě výrazné melodie obsahovala i nějakou chytlavou, byť vlastně nesmyslnou frázi. Inspirací pro tato tři slůvka, Kites are fun, byly iniciály mé tehdejší přítelkyně a pozdější manželky, ale možná určitou roli v tom rovněž hrál jeden můj kamarád, milovník absurdního humoru, který si liboval v nesmyslných krátkých větách, jimiž mě občas přiváděl do šílenství. Záměr autora minulých slov byl pochopitelný, ovšem posluchači mu příliš vstříc nevyšli, neboť písnička Kites are fun se v roce 1967 nevešla ani do první stovky americké hitparády, což musíme brát jako jasný signál skupině Free Design, aby se zaměřila zejména na širší celky, tedy na alba a živá vystoupení.

Způsob, jakým se vokálně vyrovnala skupina Free Design s filmovou klasikou Françoise Lahé, lecos napovídá o jejím nápaditém aranžmá, kouzelných harmonií a instrumentální zdatnosti, kterou podporovali špičkoví studioví muzikanti. Vznik Free Design spadá do roku 1966. Základ tohoto souboru tvořila sourozenecká trojice Chrise, Bruce a Cindy Derrickových, přičemž jako nejsilnější osobnost a řekli bychom invenční mozek se hned od začátku vyhranil Chris. Jeho slovy vám také přiblížím v zázemí Free Design. Vyrůstali jsme v typické muzikantské rodině v Delavenu poblíž Buffalo. Táta si vybudoval slušnou pověst ve 40. letech jako jazzový trombonista a aranžer. Hrál dokonce se slavným Redem Norovem. Ještě v poměrně mladém věku částečně ochrnul, což mu bránilo v cestování a vystupování. Měl najednou hodně času a tak nás všechny učil hrát na nějaký nástroj. Největší radost otci dělala sestra Cindy, která hudbu studovala dokonce v Evropě a potom získala místo učitelky na veřejné škole. K malému úlomku vyprávění Chrise Dedricka můžeme dodat, že tři sourozenci zkoušeli nejdříve štěstí v bohemské čtvrti Greenwich Village jako folkaři, ale v hlavě jim stále zněl jazz, který doma přičiněním otce nejvíce poslouchali. Tak vznikl neobvyklý stylový amalgám s přímesí jazzu, folku a rocku s jemnými ozvuky klasické hudby.

Našla jsem lásku na podzim a vůbec to nebolelo. Našla jsem lásku, slunce a květiny a letní přehánky. Cítím, že se mé srdce dotýká jablka Adamova. Cítím peří v hlavě, je to hřejivé a ušlechtilé. Ukázkou z poetického textu Chrise Dedricka k nádherné skladbě I Found Love, která zrcadlí vliv báječného swingaře Counta Basieho, jsme ještě setrvali u prvního alba skupiny Free Design, kterou na čtveřici doplnila nejmladší z Dedrickových dětí Ellen a rodinná kapela byla kompletní. Název Free Design bychom v tomto případě přeložili jako volný nezávazný návrh, čímž měl být zdůrazněn uvolněný způsob zborového zpívání. Tatínek se snažil svým potomkům co nejvíce usnadnit cestu do nahrávacích společností a velkoryse zaplatil pořízení zkušebních snímků, tedy demáčků, řečeno s ostravskou skupinou Boty. Už ty nahrávky v sobě měly zřejmě něco magického, poněvadž okamžitě zaujali muže jménem Enoch Light, což byl proslulý kapelník a skladatel a zároveň majitel firmy Project Free, která si zasloužila úctu zvukovou kvalitou nahrávek a luxusní výpravou svých výrobků, tedy desek. K tomu ještě Chris Dedrick. Velké firmy měly pod sebou mnoho interpretů, ale na trhu prosazovaly jenom některé z nich. Pan Enoch Light se však staral o každé své album, jenže hlavním důvodem naší radosti byla umělecká svoboda, kterou jsme u něj měli.

Jsme vám říkali, že soubor Free Design z hlediska jeho složení měl výhradně rodinnou povahu a tak se nelze divit, že některé motivy ze života Dedrickových vrostly do jeho produkce. Nejjasněji to vyplývá z příštího songu, který se jmenuje My Brother Woody, můj bratr Woody. Jak vzpomíná Chris Dedrick, jeho text vypráví příběh jeho nejmladšího bratra Jasona, kterému však doma říkali Woody. A když Free Design tuto písničku představil publiku v jedné televizní show, pozvali na pódium právě 8letého bratříčka Jasona a nesmělou maminku. Písnička na Jasona neboli Woodyho, který si v ní zahrál na ukulele, kromě jiného prozradí, že vášně vyhrál fotbal.

V roce 1972 se sourozenci Dedrickovi přestěhovali z New Yorku do Kanady a natočili LPčko pro jednu okrajovou firmičku. To byla v podstatě labutí píseň této velice zajímavé skupiny. Její vedoucí Chris Dedrick už v Kanadě, konkrétně v Torontu, zůstal a udělal si tam dobré jméno jako autor hudby k televizním pořadům. Před nedávným časem mu však přibyla nová práce – psát vzpomínky a anotace ke starým písničkám Free Design. Několik firem specializujících se na znovu vydávání starších nahrávek jako by se domluvilo a takřka souběžně přišlo s velkoryse pojatými kompilacemi skupiny Free Design a tak její vokální aranžmá Lehčí než vzduch mohou jako opomenutý poklad objevovat citliví posluchači nejen ve Spojených státech a v Anglii, ale také ve Španělsku, Itálii, Německu, Japonsku a zásluhou tohoto pořadu i v České republice.

Zvolna končí dětským valčíkem Children Waltz, půl hodinka s jednou neobvyklou vokální sestavou jménem Free Design. Přátelé, autor Světel Ramp Jiří Kasel vám děkuje za poslech a přeje od srdce

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tanečník, choreograf, pedagog, dlouholetý člen, herec a umělecký šéf baletu Národního divadla v Praze. Všechny tyto profese spojovalo jméno Vlastimila Harapese. Právě v těchto dnech by oslavil 80. výročí svého narození. Jeho vzpomínky na stěžejní momenty života si můžeme připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
3: Hezkou jízdu s tandemem vám opět přeje, milí posluchači, Jan Rosák. A kdože nám bude dělat dneska milého společníka? Myslím, že stačí říct, že to je nejvýraznější postava českého baletu 70. až 90. let. A už víte, že s tandemem se dneska projede Vlastimil Harapes. Vítám tě, Vlastíku.
4: Díky, dobrý den.
3: Od naší poslední společné jízdy uplynuly, představ si, už víc než 4 roky, tak si můžeme probrat, co tě v nich všechno potkalo. Vám ostatním přeji jako vždycky dobrý poslech.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestli si někdo myslí, že Vlastimil Harapes po té, co pověsil...
2: Piškoty
1: věší baleťáci, víte, jako na hřebík.
2: Dámy špičky teda.
1: Pičky a ty piškoty. Takže by, jak si už jenom si hodil nohy na stůl a ruce za hlavu, velice se mýlí. Protože Vlastik je člověk velice činorodý a dělá dál umění, i když trošičku v jiném ranku, v jiných kategoriích. Tak například... Co, abych nezapomněl, tak fušuješ nám taky do řemesla a moderuješ.
2: Ano.
1: A dokonce v rádiu mikrofonu. Jak tě to baví?
2: No, tak baví, protože když jsou zajímaví hosté, což já mám vždycky zajímavé hosty.
1: Si vybíráš, předpokládám sám.
2: Ano, samozřejmě. A vysvětlím jim jenom, o co jde, o jakou atmosféru, že to je teda před spánkem, že nebudem nikoho trápit. Mám samozřejmě spoustu přátel, například teda budu jmenovat profesorku Jitku Abrahamovou, onkoložku, že jo, a tak říkala, ty děláš to rádio, to bychom taky mohli si tam promluvit o tom, a pak říkám, no ale Jitko, tak zase o té rakovině, zrovna před spaním to není až tak, nebylo by to tak zábavné, a ona říkala, ne, jen se neboj, to bude v pořádku, tak opravdu se stalo. A povídali jsme si tu hodinu a půl a bylo to opravdu velmi zábavné, protože samozřejmě vyprávěla, jak začínala s tou lékařskou praxí a tak dále, ale vynechali jsme takové ty smutné případy, takže to bylo o té veselější stránce toho povolání.
1: No to, že tě to baví a že ti to jde, to je jasné, ale kromě toho tě hrozně baví a jde ti taky divadlo. A teď myslím, ale divadlo činoherní.
2: Ne.
1: Čili ty už sice jaksi neroztančíš celé pódium, ano. Ale za toho zaplníš svým hlasem a svými gesty. A to prosím pozor, v takových věcech jako třeba, čím bychom začali? Cesta kolem světa, to je hezký. Za 80 dní,
2: to je
1: Bern.
2: Aktuálnější, ano, to bude premiéra 6. prosince. To je prostě šibeniční termín, abych tak řekl, protože mezi tím já musím ještě absolvovat zájezd s Popelkou na ledě, s dětským muzikálem, nebo muzikálem pro celou rodinu, kde je 30 krasobruslařů a já nevím, nás herců je tam, já nevím kolik, tak já tam teda hraji a zpívám krále, královnu, tam mám hned 3 královny.
1: Ale ne na jednou tedy.
2: Ne, naštěstí vždycky jenom jedna, která má zrovna jaksi čas a může, takže je to Dana Morávková, nebo Leona Machálková, nebo Hanka Buštíková, ale všechny jsou velmi příjemné a krásné, tak jak to má být, takže to je bezvadný, se mnou alternuje Milan Drobný, no a je tam spousta jiných ještě, jako Martin Dejdar, Jirka Korn, Martin Pošta, Josef Vojtek, Hanka Týšková dělá Macechu samozřejmě, Renáta Podlipská s ní střídá, no a sestry Magda Malá a Sabina Laurinová a no prostě.
1: A spousta dobrých krasobruslařů taky.
2: A výborný, opravdu výborný a vždycky to má takový jako velký úspěch. Teď to bylo i v aréně samozřejmě.
1: A víš co, o těch tvých divadelních i jiných aktivitách si určitě dneska ještě popovídáme, abychom si to všechno nevystřílili.
2: Tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlastimil Harapes, toho stíhá opravdu neuvěřitelně mnoho, přestože by už nemusel v podstatě stíhat nic, ale to by ti nedalo, Vlastiku. Tebe to pořád baví, to je evidentní. Ale já mám tady takovou rubriku pro hosty, kteří přicházejí do našeho tandemu po několikáté už, a ta rubrika se na tebe přímo teď hodí. Co jsi v životě ještě nestihl a rád bys to napravil?
2: Tak o tom jsem nepřemýšlel, protože já jsem fatalista a beru tak jako život, tak jak to jde, a příležitost, jak to jde. A jenom vím, že připravenému štěstí přeje, takže se snažím být na určité situace připraven. Ale to může všechno člověka zaskočit, že jestli vystupuješ v čemkoliv v televizi, nebo tak se tam setkáš s lidmi, s kterými to nedopadne až tak, jak by si to člověk představoval a tak dále, takže může být všechno. Takže ale nejsem ten typ, který by o něčem snil, nebo nemůžu říct, že bych ještě chtěl zkoušet něco nového, nebo tak. Jenom já to beru jako takový trénink, že když bych třeba nehrál to divadlo, tak bych vlastně ty závěty by zakrňovaly, a že je dobrý jako pořád se něco učit. Jo, jako, no, prostě takový trénink, taková masáž.
1: Ty věci, které hraješ v divadle, přicházíš taky s těmi nápady jako sám? Nebo si necháš, jak si se necháš oslovit?
2: No, jako myslíš při tom
1: třeba, dejme tomu,
2: vzniku?
1: Cestu kolem světa za 80 dní, kdo ti to nabídl? A nebo třeba, když děláš zájezdové představení, kdo to rád v kině?
2: Já většinou zjišťuju, že zaskakuju za někoho. Jo. Mě to vůbec nevadí. To byl, myslím, záměr byl od pana režiséra Jaroslava Kříže v Nymburce, aby toho Foga hrál Honza Šťastný z Vinohrad, ale ten má tolik práce v těch seriálech, že to musel odříct, no tak jsem to musel vzít já, jo, jako jo. Třeba, ale taky si teď vzpomínám, že nejenom v tomhle, ale že se jednalo o hodinky teda, hledali ambasadora a tak mě oslovili, jo, s těma hodinkama. Už jako před lety, to nebylo teď. Teď už jsem ambasadorem jiných hodinek, jako jo. Ale předtím jsem si vzpomněl na ten případ, že se omlouvala ta dáma a říká, víte, my jsme chtěli pana Šebrleho, ale on nemá čas. Tak jestli byste to vzal vy? A já jsem říkal, to mě vůbec nevadí, že vystřídám takového fešáka, jako je pan Šebrle, takže to je bezvadný, a hlavně těm hodinkám je to úplně jedno.
1: Samozřejmě.
2: Tak.
1: No to je náhodou docela prima, být takovým záskokářem za takovýhle...
2: Tak, a jsou ti vděční ty lidi,
1: no,
2: že,
1: jasně.
2: Tam, no, že si zaspal tu díru, a já to přesně dovedu ocenit, protože tím, že jsem šéfoval taky těch 12 let v tom Národním divadle a rok ve Slovenském Národním divadle, tak vím, co to je, když prostě ti někdo vypadne, že jo, jako když najednou někdo není, že jo.
1: A to se může stát taky v baletu, že třeba je potřeba zaskočit?
2: No to samozřejmě, to je téměř při každém představení jsou záskoky.
1: Tak prosím tě.
2: Teď zrovna říkal mi jeden známý, který mě vez nedávno na takový křeslo pro hosta za Prahu, a říkal, já jsem byl jednou za kulisama při nějakém baletu, myslím, že to byl Spartakus, říkal, a já jsem valil oči, jak se tam mluvilo. Oni pořád při tom mluvili, při tom tancování. Jsem říkal, no jistě, protože si napovídali, co má jít, kam má jít ten kolega, no jistě. Tam přes ten orchestr to není slyšet samozřejmě, že když tam burácí orchestr.
1: To chceš, že tam jde běžně komunikace, takhle frčí,
2: no, ano, teď musíš doleva, 4 kroky doprava, tombe pade bure a pryč, a pak se vrátíme z druhé strany, a takhle to tam to jede, že jo.
1: Ježíš, to by bylo ale přece prima, kdyby tohle to se mohlo zveřejnit.
2: No jo,
1: že by se tam dal mikrofon a divák by to slyšel.
2: Slyšel, co by se dělo. No,
1: no, no. Tak to, no. To možná do budoucna uděláš takovou nějakou komedii. Třeba.
2: Ano.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pro mnoho tanečníků je určitě, myslím těch, kteří s tančením třeba teď začínají, je určitě Vlastimil Harapes velikým předobrazem, možná přímo i jejich hrdinou. A já se vůbec nedivím, protože, jak už jsem říkal taky v úvodu, Vlastik je skutečně nejvýraznější postavou českého baletu 70., 80., 90. let. Ale kdo pak Vlastiku byl tvým takovým hrdinou? A teď nemyslím třeba, nemusí být v oboru, nemusí to být v oboru tance. Hrdinou tvýho dětství. Zaspomínáš?
2: No, hrdinou dětství. Tak já jsem byl z vesnice, já jsem to tak moc nevnímal všecko.
1: Třeba literárním nebo filmovým.
2: Vím, že se mi líbila Lolo Brigida. Tak to nebyl můj vzor, ale...
1: To se mi líbilo taky, no.
2: Opravdu byla velmi krásná. A pak Bridget Bardot. Ale to určitě ne, ale z toho oboru. Potom, když jsem teda v těch 14 letech přišel na konzervatoř, tak samozřejmě nám promítali nějaké záznamy, které tehdy byly. To nebylo tolik, ale byl to Vladimír Vasiljev z Velkého divadla v Moskvě. A pak Rudolf Nureyev, který teda emigroval, takže se to moc promítat nesmělo teda, ale tam prostě ve škole byla nějaká nahrávka právě třeba z baletu Korzár, což bylo ohromný, a tak to bylo něco velkolepého teda, když jsem tohle viděl, tak to samozřejmě jsem netušil, že se potom s těmi lidmi setkám. Jakože také vlastně existoval dřív, jestli ty to pamatuješ, nebo si to viděl, film Romeo a Julie s Galinou Ulanovou. A potom ten Romeo vlastně přišel k nám do divadla jako trenér. Jo, tady, takže to bylo taky ohromný, že ten člověk, který jsem si vůbec nemyslel, že se někdy s ním setkám, nebo i s tou, samozřejmě i s tou Galinou Ulanovou, nebo Májou Pliseckou.
1: Teď si mi připomněl, tuším, předevčírem šel v takový medailon Máji Plisecké a byl úplně fascinovaný.
2: No, ten zjev jenom, že? Ten krk a ta úžasná.
1: Neuvěřitelná, tam byla scéna, kdy tančila na stole, tuším, Bolero, nebo co to bylo?
2: Ano, Bolero.
1: Ale to bylo něco fascinujícího. To myslím, že
2: Moritz Bežar.
1: Že musí i tobě mráz po zádech běhat, když to vidíš. Když a že jsi něco viděl.
2: Já zrovna tuhle muziku rád nemám, ale existuje právě to na ní stavěl ten Moritz Bežar, ten Brusel balet 20. století. To byl vlastně, vidíš to byl můj sen, tam vlastně po škole jít tam do toho baletu 20. století a osud tomu chtěl jinak. Prostě jsem natáčel Markétu Lazarovou a skončil jsem v Národním divadle, kde jsem se trval 42 let.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mezi všemi klasiky českého humoru si vybral Vlastík Hrabes Felixe Holzmanna a mám takový pocit, že když si tady byl naposledy, takže jsi ho vybíral taky. To znamená, že se tvůj vkus nemění asi.
2: No asi ne, a taky nedávno, jak se tak opakujou ty staré věci, tak to je pro mě... Hlavně já proto mám rád toho pana Holzmanna, že se mi to zdá jaksi laskavé.
1: Všimni si, Felix Holzmann nikdy ani jednou v jedné své scénce neřekl jediné sprosté slovo.
2: Přesně, to jsem si všimnul, ano, ano.
1: A je to humor.
2: Tak.
1: A jaký humor?
2: Tak, tak.
3: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
4: A říkám, baba.
3: A jaká baba?
4: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
3: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo, to
4: tak
3: jo.
4: Tak jsem to myslel.
3: Jo, jo.
4: No.
3: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
4: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
3: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
4: Já? A? Taky ne. No jo.
3: To je...
4: Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
3: A co?
4: Jouda zemřel.
3: Jouda?
4: Jouda.
3: Jaký Jouda?
4: No, Franta Jouda.
3: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
4: Je to tak, zemřel.
3: Prosím vás, a úplně?
4: Jo.
3: Tak to on už nežije, co?
4: Teď prej už ne.
3: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
4: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
3: Prosím vás, a kde?
4: No co kde?
3: No kde byl?
4: No já nevím.
3: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
4: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
3: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
4: Já nevím.
3: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
4: Ještě minulej týden byl naživu.
3: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě živ?
4: Jo.
3: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
4: Ale umřel. Na traverzu.
3: Prosím vás. Zápal, jo?
4: Ale ne. Spadla na něj.
3: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
4: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
3: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
4: No Jouda.
3: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
4: No vy jste ho neznal?
3: No já myslím, že jo.
4: No, tak to byl on.
3: Jo, takovej malej černej, že jo?
4: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
3: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Pomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ty jsi sjezdil kus světa, ale samozřejmě se svým baletním uměním.
2: Ano.
1: Od Aljašky, Japonsko, Čínu, vím já co, Austrálii, Izrael. Ale mám tady napsáno, že nejradši máš Itálii a Řím. A máš vůbec nějaký místo třeba na světě, kde ti je nejlíp? Kromě samozřejmě domova třeba, že jo?
2: Ne, kdybych musel žít někde jinde než v Praze, tak by to byl Řím.
1: Vážně, ano.
2: Mně se tam tak dobře dýchá. Jako. To je zvláštní asi tam, že to je blízko toho moře a tak jako takový prosycený ten vzduch. A no prostě, mě to fascinuje. Řím mě fascinuje.
1: A máš tam i takový jako nějaký místečko, kam si rád třeba sedneš kavárničku nějakou, no, už oblíbenou.
2: Vůbec, ten střed, tam střed, no, Trastevere a tak jako to prostě něco úžasného.
1: To vyznáš je tam.
2: Tam se vyznám.
1: Už jsem byl párkrát.
2: Už jsem tam. Pár měsíců jsem tam, ano, strávil. Takže.
1: A je nějaký místo na světě, který naopak jako třeba, když tam byl, tak jsi si říkal, no tak sam bych nemusel.
2: Černý most. Tady na Černý most.
1: Jo, tam nemusíš.
2: Tam bych nemusel. Ale taky jsou tam lidi, to zase jako já vím, že se nedá nic.
1: Ne, já jsem teď myslel nějakou cizinu.
2: Ano, já.
1: Cizinu třeba. Myslel jsem nějaká Sibiř třeba, nebo něco takového.
2: Ne, tam jsem nebyl, ale mluvil jsem o té Aljašce, tak tam taky se mi to tam zrovna teda nezdálo až tak, ale tam asi spíš teda ta příroda, a to my jsme nebyli, takže tam to je takové skromné, malé, zima je tam a to já rád nemám.
1: Nemáš rád zimu?
2: Nemám. Já jsem narozený ve Lvu. Takže asi to nějak souvislí, že spíš jako když to sluníčko.
1: No tak, jasně, no to je srpen, že
2: červenec.
1: Červenec, no viděl jsem srpnovej, no tak to přesně taky, no. Ale já občas jako do té zimy, ale jenom proto, pro ten kontrast, jako jo. Ale prosím tě, u nás tady v Česku je taky nějaká lokalita, kam jezdíš rád třeba?
2: No určitě jezdím rád na chalupu, na Rakovnicku. Tak tam už taky už já jsem 35-40 let jezdím, takže tam mě to taky připadá tak, jako takový druhý domov, i když už to 8x vykradli, tak jako se trochu odcizilo. Nechápu, co tam pořád hledají, teda, protože samozřejmě tam nic takového není vzácného. A jak si poničej, že ty dveře vylomějí a v okna rozbijou a no, tak je to velmi nepříjemné, ale tak uvidíme. No.
1: Asi pravděpodobně nejenom tobě se tam líbí.
2: Tak.
1: I osmkrát se tam líbilo ještě zlodějům.
2: Tak.
1: Už tam nechoďte, kucí, nic tam
2: není. Není tam nic. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já pokud vím, tak Vlastimil Harapes nikdy do politiky nešel. Víš, že si nedělal do politiky?
2: Ne, dokonce mě třikrát už mě vybízeli, abych se stal senátorem, ale nějak...
1: A nepojíš do toho?
2: Ne, vůbec mě to nenáká.
1: Ale dobře, jak si v reálu určitě ne, ale teď si představ hypoteticky, kdyby si měl pravomoc, dokonce, já ti dám větší pravomoc, než bys měl jako senátor, světovýho prezidenta. Co by si zařídil první?
2: To jsi mě zaskočil tou otázkou a to je, já myslím, že bych to musel promyslet, protože vím, že někdo prohlásil, že není třeba pěstovat mnohoučenost, ale přemýšlivost. A myslím si, že třeba si včetně mě, že málo přemýšlíme a že hned jsme nespokojení, jak to jde, tak prostě se to ne vždycky líbí, ale nikdo nejde po té podstatě, proč to tak je. A tak, jak jsem byl veden vždycky, že člověk má začít od sebe, na sobě hledat chyby a pak teprve na těch druhých. Takže spíš se držet asi, kdybych musel být tím vládcem světovým, jak říkáš, tak se držet těch hlavních zásad slušnosti a třeba dneska se moc nic neví o pokoře, že a o skromnosti a o noblese, takže to by bylo spíš takto, ale to patří asi k tomu věku našemu, to nejenom, ale i tvojemu, nejenom mému. Takže k tomu člověk dochází asi až v tom pozdějším věku, i když si myslím třeba, že já také jsem ve spojení se speciální olympiádou pro mentálně postižené občany, že už 20 let teda. A právě také jsme jako absolvovali řadu těch olympiád v zahraničí. A oni mají takovou jednu, určitě většina těch lidí má jednu vlastnost, kterou máme společnou, teda já s nima. A to je, že vůbec nevíme, co je závist. A to si myslím, že toho, kdyby se lidé zbavili, hlavně u nás tady v Česku, tak to by bylo ohromné, protože závidět někomu, že má zámek třeba, jo, tak já si, protože si nedovedou představit, co to je za starost, že jo. Já bych to nechtěl ani za nic, mě stačí ten dům, kde bydlím a potom ta chalupa, kterou vykradli, jak jsme o tom mluvili 8krát, tak ještě mít ten zámek na starost, který ty můžou vykrádat taky dnes a denně a tak dále, že jo, a něco opravovat. Vlastně jsem si vzpomněl na staré francouzské přísloví, jsem čet, jestli ho neznáš, že bylo to o orlojích, jo, protože u toho orloje vždycky musel být člověk, který ho pořád jako ošetřoval, protože byl poruchový strašně. Takže udržovat orloj, opravit starý dům a vyhovět mladé ženě jsou práce, které nikdy nekončí. Jo, takže si myslím, že kdyby jenom těch přísloví a tohle všeho, co existuje, kdyby si to, já mám rád a citáty, že někdo jaksi dovedl sformulovat několika slovy přesně, že tam se nemusí jaksi ohovořovat doširoka, tak to je bezvadný, tak by to bylo skvělý, tak bych nařídil, že všichni lidé se musí učit citáty.
1: Ale jenom takový ty vlídný, elegantní.
2: No tak všechny to, ty moudrý, ne vlídný, moudrý, hlavně moudrý.
1: Hlavně moudrý.
3: Haló?
4: Haló? Haló, c'est moi. Bonjour, oui, je suis seul. Et alors, je vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
3: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
4: Pardon?
3: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohled. cítil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznám?

ještě jednou zavolal, co bych jí jenom pověděl.

životě rodičů, když nadejde ten den, málem se jim srdce zastaví.

0: No, teď si nám hezky připomněl s Leonou Machálkovou, že nastal čas loučení, no že už máme přece poslední povídání. Vlastně Hrabes takhle hezky zpívá v Popelce, kterou vřele doporučuji, abyste navštívili.
1: Kterou vytvořil Jindřich Šimek, režisér a autor teda scénáře a vůbec toho projektu, a muziku složil Petr Malásek a slova Václav Kopta. Ano. Těch písniček teda.
0: Jedno slavné jméno vedle druhého. A vlastně Hrabes hraje krále.
1: Ano.
0: Ano, ano.
1: A zpívá.
0: A zpívá, samozřejmě. No, prosím tě, když jsme u těch men, tak ještě jedno jméno mě vytanulo na mysli, nadace Zdeny Frýbové, která se stará o opuštěná týraná zvířata. Ještě pořád jsi tam?
1: No, bohužel paní Zdena Frýbová zemřela, předloni, myslím, to bylo, takže nějak se to, myslím, že zrušilo, nebo vyměnili členy, nevím, už tam teda já nefiguruju, ano.
0: Ale pejska máš pořád.
1: A, ano, před těmi 13 lety jsem si přivedl právě z Měcholup, z toho útulku. Tam jsme byli v takové místnosti, taková jakoby karantina.

0: jako...
1: Rozdal.
0: Pan doktor mě od toho, jak si s tím pomohl, doktor Sedlář z Jinonic, že dal 4 ty pejsky, tam je nějaké feně, které se narodily mrtvá štěňata, jedno jsme ji nechali, teda týhletý Albě, a ona byla vzorná matka, opravdu úžasná, a vlastně to byl takový pes, teda syn její. A nedávno vzala si ho jedna kolegyně v divadle, tam jsem ho přivedl a říkal jsem tak, a jestli si ho někdo neveme toho psa, tak ho budu muset uškrtit nebo utopit, nebo prostě, že to prostě, já nemůžu mít
1: takhle psa. Vyhrožoval, tak, ale přitom si měl určitě prsty křížen.
0: A tam, ne, to nemůžeš, přece to nemůžeš. Tak si ho vem a je to tak, jako takhle, jsem ho takovýmhle způsobem.
1: Brutálně
0: jsem ho udal, teda. Ne, ale měli ho hrozně rádi, právě o ty další Špryslový, právě ta rodina. A nedávno taky vlastně pošel, takže vlastně Alba ho přežila. No, měl rakovinu.
1: Kolik je Albi?
0: Albi je 13.
1: Bože, no,
0: a pořád je veselá a krásná.
1: To je dobře.
0: No, blondýna prostě taková. No.
1: Veselá, krásná, to má po tobě.
0: Jo, asi, tak to je vždycky ten pán a pes, že
1: a, co,
0: tak,
1: si jako, podobně,
0: ten tandem, ano, že, aby jsme zůstali u tandemu.
1: Vidíš to, to jsi mě připomněl, že jsme v tandemu vlastně, ale bohužel tandem už končí a já věřím, že vás pobavil hlavně jeho dnešní host, Vlastík Hrabes. Vlastíku, já ti přeju, ať se ti daří ve všech tvých současných rolích, ale i v těch budoucích, pochopitelně, protože u těchhle tě jenom nezůstaneš.
0: No, jestli pro tak aktivní. Staré lidi ještě něco bude.
1: To by se zdivil,
0: Jo, pořád ti nabízej, ano.
1: Něco nabízej.
0: No tak ty vypadáš jako král, ty vousy a vlasy.
1: Ano, potěšení na mé straně, ano. To samozřejmě to samý se týká tebe. Tak, prosím tě, ať se ti daří, hezký Vánoce ti přeju a všecko dobré do nového roku.
0: Tež,
1: kterým se doufám zase uvidíme.
0: To doufám, vždycky tě rád uvidím, jsme se viděli několikrát v televizi, také přeju všechno krásné, nádherné Vánoce, šťastný nový rok a samozřejmě všem posluchačům.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Chodouňská polka nazvaná textařem Ladislavem Jacurou podle Chodouně u Zdic, rodiště skladatele Josefa Poncara v podání Hlanžotčanky, zahájila pořad Ta naše písnička aneb Trubte nám trumpety, na který vás zve Vláďa Brandt. Dnes nás čekají písničky české lidovky a dechovky v podání našich předních kapel. První trojici tvoří polka Antonína Pechy a Hany Čihákové, Leď písničko má, valčík Jiřího Vrány a Miloně Čepelky s názvem Z veselí k veselí a tango Ády Rulíška Moravo krásná. Hezký poslech.

Trojici písniček se svými solisty hráli kapely Sedmikráska s vedoucím Antonínem Pechou, Veselka Ladislava Kubeše a orchestr Tonus pod vedením Zoltána Lišky. Další dvě dvojice písniček pocházejí z autorské dílny klasiků české lidovky a dechovky. Žal srdce je název valčíku Josefa Poncara a Václava Zemana a polku Ty to víš napsal Jaromír Vejvoda s textaři Láďou Jacurou a Jarkou Motlem.

Dvojici písniček zpívali a hráli Ivan Trnka, vokální soubor Lubomíra Pánka, česká muzika Josefa Charváta a následně Josef Zíma, Svatava Černá a Vejvodova kapela. Na závěr si zahrajeme další klasiku české lidovky a dechovky. Valčík Karla Vacka, Panenko Modrooká, nabídne Krajanka s Brigitou Hlaváčkovou a Jiřím Škvárou a Moravanka Jana Slabáka s Josefem Zímou přidá Bejvorovu a Jacurovou polku s názvem Bejvávalo, Bejvávalo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje a na další setkání se těší Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šimánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání bylo velmi sváteční, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, ba i velmi dlouhé, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáte v budoucnosti ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při příštím setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky s muzikanty, na které se zrovna zavede řeč. Nuže, tolik slovo na úplný začátek, a teď už prosím, račte vstoupit

Ja vás vítam, dámy a pánové, v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám naše dnešní milé hosty, klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Kontrabasistu Vítka Fialu. No a teď toho hosta nejvzácnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Průchovou.

0: Paní Bruchová, mám na vás pár otázek. Myslíte, že mě na ně odpovíte?
1: Já doufám,
0: Když budou slušné. Já jsem si uvědomil, že jsem nečetl mnoho rozhovorů s vámi, ve kterých byste hovořila o Slovensku, kde jste se vlastně narodila. Myslím, že jste tam až do svých 13 let pobývala. Vy jste uměla slovensky?
1: No, to je logicky. Chodila do školy na Slovensku, samozřejmě. A ve 12 jsme se vlastně Čechuní von, tak jsme išli. A takže tatínek byl z rodiny učitelský z Blatný, z jižních Čech, a maminka byla se z Ostravy, z Vratimova, takže to bylo takový krásný československý, a oni tam nesli kulturu, tam založili prostě zpěvecký, takový, oni tomu říkají zpěvokol, že jo, a tak dále, protože to byla vysloveně takový česká menšina tam v Ružomberku, no a teď tam měli, hráli divadlo, maminka byla altistka, učila se, studovala ve Vídni zpěv, no a pak byla válka, takže to všechno padlo, no ta první teda. No a potom my jsme se tam jako se sestrou Zdenou narodili a v 26. sestra o kousek dřív, no a pak tatínek byl přesunutý jakožto zaměstnanec vojenské správy civilní, tak do Trenčína, což bylo nádherný, protože to je tak krásné město, jestli jste tam nebyli, tak tam, až pojedete, tak se tam zastavte. A tam jsem prožila ty nejhezčí léta takovýho, jak bych řekla, no, tam byl společenský život, teď tam byl Sokol, že jo, tak jsme měli každý rok dvě akademie, kde jsme prostě tančili, zpívali, nošili nám róby, měli jsme jako, prostě jsem zpívala, hrála, teda tančila princezu Hyacintu, a každá jsme měli růžovou, bledě modrou a bílou róbu a paruky, takový ty, no a teď oni to tak krásně všechno připravili, no a první moje účinkování bylo s panenkou. A to bylo takhle, jsem byla v první třídě, mám z toho fotky takový. A teď se chodilo cvičit, jo, nacvičovat to. A maminka měla jiný starosti, tak mě nechodila, nevodila, jako teď vodili. Tak aby jsme byli pod Sokolicemi, to bylo takový vyslovně už na konci Trenčína pod takovýma skalama, kde skutečně ty Sokolové zřejmě nějak byly a vír tam občas hučel a to. A já jsem se jako pochopitelně bála, tak jsem měla panenku pod paži a teď jsem na plný pecky zpívala, abych podehnala všecko, abych se nebála. Tak to je taková vzpomínka na ten Trenčín. A pak scouting. To bylo fantastický, nemáte představu, kdo se teď chová slušně a je noblesní. A já se ptám, nebyl jste náhodou scout? A řekne, ano. Tak, jestli máte tu zkušenost, tak já vám pro scouting tu zkušenost.
0: Vy jste se zmínila o sestře, která se narodila o něco dřív. To mě vždycky velice zajímá, tyhle sourozenecké vztahy. Jaké jste měli jaksi v dětství vztahy se sestrou?
1: Dobrý. Zdena byla o 4 roky starší, je to taky jediná, která se vrátila k tomu kantorskému řemeslu, tak učila, a já jsem teda taky učila chvíli na konzervatoři lidový, jenže jsem to vzdala za 2 roky nebo tak nějak, protože z jazzových 100 děvčat ani jedna nezaspívala frázy, nebo aby, jak když se mi předspívávala, tak 2 z té 100 a tak dále. Říká, to nemá smysl, tak buď to máš, nemáš v sobě, nebo... No, a Zdenička je výborná, to je moje ohromná opora, protože teď už nemám Honzu a moje děti se rozprchly různě, tak to vnímám oporu.
0: Já. Tady mám maminku, že absolvovala Vídeňskou konzervatoř, ano. To už jste vysvětlila, že vlastně kvůli vám asi potom a kvůli té válce, že se nevěnovala tomu profesionálně, nebo?
1: Ne, to už prostě měla rodinu a děti a to už nepřipadlo v úvahu, to jako se věnou, jako ty maminky dřív nechodili do práce, nebo ne tak prostě byli doma, se přišli doma, bylo na vařinu, maminka krásně načesaná, v čistý zástěrce, to byla radost přijít poledne domů na vařinu a tak dále, no.
0: Víte, co by mě zajímalo? Na Slovensku jste začala chodit do kina, že jo, jako dítě, jste poprvé přišla do Biografu, vzpomínáte si na to?
1: No, ani tak bych, byly odpolední představení, tak to byl takový jo. Chaplin, nebo něco takového, jako že bych nějak na ty filmy, to byla ještě malá, moc jsem to jako, to moje sestra, ta už v té době víc, ta už chodila i tancovat, že jo, to je mít 12 nebo 16, to už je rozdíl, že jo, no.
0: A jakou roli hrál tatínek ve vašem životě?
1: No, byl krásný pán. Vypadal jak jak by řekla, jak Masaryk, měl v Radu Bílou a prostě, no tak později Bílou. Například on byl v Písku, chodil do nějaké ty školy lesnický a právě pak se přestěhoval na to Slovensko a on byl obrovský takový, jak bych řekla, takový bohem, že jo. Vlastně on dělal kurýra za první války, on vozil nějaký tajný spisy a tak dále. A pak cestoval, furt cestoval, no a byl takový, jako bych řekla, všecko odpustil a byl hrozně laskavý.
0: Svého manžela jste viděla poprvé v orchestru na Zlínských filmových jižních.
1: Ty všecko víte, jak
0: co
1: je to
0: možné. Já jsem se na vás připravoval, taková vzácná návštěva, to víte, že jsem to všechno studoval. Čím vás z těch všech muzikantů on zaujal, že jste si ho potom posléze vzala?
1: No to nebylo tak jako jednorázový. No, my jsme tam byli v tom Zlíně, to byly takzvaný filmový žně. No, a tam právě my jsme se sestrou jeli z letního bytu, to jsme byli v Březnici, a my jsme byli, Zena to tak zařídila. Mamince řekla, že nás tatínek pustil, a tátovi v Praze řekla, že nás máma pustila. Tak jsme jeli normálně, jako no, mě bylo málo, mě bylo 14, a Zeně bylo tak 18. A teďkon, jako tatínek říkal, že tam je vyprodaná, tam není kde bydlet, jak to, že to může, teď to hrásilo rádio. A ona říkala, ne, my to máme zařízený. Tak teď jsme byli na tom nádraží, už jsme nasedli do vlaku a teď jsem se ubil táta. A říkala, tak jak to máte zařízený? A teď mě vlítla do vedlejšího kupé, říkala, pojďte dělat naše přátelé, nějakým dvěma pánům, říkala kluku. A říkala, no my jsme přátelé, my jim zařídíme. Strašný. Co ty holky si umějí, já teda ne, tomhle směru, já jsem se učila. No, a pak jsme byli v tom Zlíně, bylo to opravdu krásné, byli jsme v takovým jako baťovským internátu, kde ty děvčata měly dovolenou prázdniny a my jsme tam měli, tam se bydlelo, třeba nás bylo víc na tom pokoji a byli tam prostě různý lidičky, byla tam jedna maminka s nějakou malou holčičkou, herečkou, která hrála v nějakým tom filmu, no nevím. A tak jsme šli večer do toho společenského domu, kde hrála nějaká brněnská kapela, protože už jsme byli tenkrát jako dost, že to tak muzikantská rodina, no tak jsme měli zájem. A tam jsme potkali Honzu a říkal, no to je fajn, že jste, ale přijďte se pojďte do kavárny Moravy, tam hraje Elita, českýho jazzu z Prahy, jsou tam, jmenují se Elite Club a přijďte si nás poslechnout. A vy už to stejně znáte, já jsem to už tolikrát říkala. No tak jsme tam šli, teď jsme neměli peníze, samozřejmě jsme jako na jednu limonádu, tu jsme jako pili celý večer a blondýny dvě a oni říkali, přijďte zítra zás, vy jste takový sluníčka, my nám se dobře hraje, když tady jste. No a tak to tím to prošlo, pak jsme odjížděli, tak oni přijeli na nás, ne že by kvůli nám, ale přijeli na nás, stupiště hráli tam k tomu vlaku, co odjížděl na Prahu. No a pak jsem náhodou Honzu potkala na Národní třídě před metrem, jo, palác metro tady, ano, na Národní, ano, třídě, naproti Redutě. A říká, je, vy jste, a víte, že my hrajeme tady v akváriu, tady to je tak krásný prostředí, tam se hraje jazz a přijďte se podívat. No to víte, tenkrát se nesmělo tančit, protože Němci to nedovolili, tak se poslouchalo a to bylo daleko hezčí, protože tam byl Vašek Jermanov, zpíval krásný, že jo, teď tam byla Stella Májová a špičkový jazzmeni, tam to byli Horčík, Dunca Broš a prostě Honza na tu basu a tak dále. Tak jsme tam chodili, byli, no a byl Silvestr z 41. na 42. jsme si dali pusu o půlnoci a vůbec nic neměl, jako že bychom byli zamilovaný město. A Honza říkal, tak zkusíme to spolu. No, jsem šla domů a řekla jsem mámě, tak a já jsem potkala svého osudového člověka.
0: Tak a já už mám právě do tohoto místa připravenou nahrávku z roku 1947, kde osudový člověk Vlasty Průchové, Jan Hamr, naspíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha svůj hit, písničku Pánu Baura, Háli a Moravce, Hřebík v botě.

0: A je to pravda, že pan Hammer původně nechtěl, abyste zpívala?
1: Jo.
0: Jo.
1: No, protože všechny ženy kapelníků, muzikantů zpívaly. Nebudu je jmenovat. To, protože to byla manželka toho v kavárně Alfa, v kavárně, já nevím, Fénix a všechny, a teď, že jo, Kafka, to všechny měly ženy, všechny zpívaly. Ne, ty nebudeš taky takové nasi. Ale kapela říkala, ale ona to cítí, ona to umí, ona to frázuje. Tak on říkal, no tak, když myslíte, no tak, jako, no tak pak jsem takhle zpívala někde, jako jenom v soukromě nebo v takových nějakých setkáních. No a tak potom to byly, ona byla študáci, to bylo těsně po válce, 45. roce, medici a právníci jako Muc a Juc, že jo, udělali si kapelu, no a byli v Mariánkách, hráli v tom hotelu, jo, kdybych věděla, už nevím, no naproti divadlu, ale to je jedno, Evropa, kde?
0: No, vidíte.
1: No, a vidíte, ono to dojde, ale musíte počkat, až cinkne ta mince. Já tam mám občas předplacený. A tak prostě, tak oni mi poslali telegram a mým rodičům říkají, pusťte Vlastu, bude se svým, my jsme byli zasnoubeni s Honzou už tenkrát, Vlastu se svým snoubencem strávit prázdniny, a jako nebojte se, nic se nestane, a mě poslali Vlasto, pořiď si jedny šaty, nauč se pár písniček a přijeď. No tak to bylo, to mě bylo akorát 20 let, no tak jsem jako s dovolením rodičů a vůbec přijela. Na nádraží mě čekala motorka, na tu motorku mě Petr Leden nasadil a já zdržela jsem se a dojeli jsme tam, no tak jsme hned zkoušeli stupnice, jako v čem, co, kde, kolik, co umím. No a od toho momentu jsem nepřestala.
0: Já jsem si vypsal takovou zajímavost, malej Honzík, teda dneska Jan Hammer mladší, se narodil prý jen pár hodin před promocí pana Jana Hammera staršího.
1: Ano, oni se takhle akorát se sešli.
0: Prosím vás, i nastalo posléze období po nějakém roce, že jste přes den vychovávala dvě malé děti a večer jste zpívala v Alhambře, odkud jste ještě o přestávkách přebíhala přes Václavák a stačila zpívat i v kavárně Alfa. Je to tak?
1: Ne, to není tak. To je,
0: to já Vladimír jsem akorát, Dvořák napsal.
1: Ne. To bylo později, jsem měla 3 zpívání za večer, jo?
0: Jo, tak.
1: To bylo na přeskočení to. A to už byly děti větší, už byl Honza 10letý, Andrea 5letá, ale do Alhambry mi nosili Andreu kojit, a protože jsem to musela, protože mě tak drahý byt, který do dneška mám, strašně drahý byt, ale nepůjdu tam, říkám, tam mě vynesou nohama napřed, tam já musím dožít. A takže jsem Honza měl jako lékař po promoci 12, tak co jsme mohli 4 lidi z toho být živi, to nešlo. Tak se šla hned zpívat a to bylo jako krásy, to bylo, jmenovalo se to Zmakotřas do vesmíru. Představte si, že tam byla stará doba, prostě Cezar, Miss Salina a tak dále, to byla Hanička Vítová a střížila se Zitou Kavátovou. A já jsem veškeré ty pořady, ty dějství uváděla písničkou, která byla na to napsaná. No a nakonec to bylo, představte si, tam bylo přistání na měsíci. No, krás, tam byla taková maketa, no Štercotovi to tam rozvázal, krásně. A teď to představ, já jsem se toho dožila v Americe, že jsem viděla, já jsem tam žila v té době, akorát, když oni přistáli na měsíci. To se říkám, tak ty si to předběhla o kousky dřív. No a tak, takhle to bylo. A potom, když teda se ptáte na ty zpívání 3x za večer, to bylo teda už úplně o mozek, protože jsme zpívali odpoledne s Krautgarterem Čaj v Lucerna baru. Pak jsem zpívala v Alfě večer, normální, do půlnoci. A od půlnoci do 2 nebo do 2:30 jsme hráli v Jaltě, jsme založili s Ferdou Havlíkem jazz klub. Jo. Jenže víte, jak nás ty Češi si hnali. Tam chtěli dělat nějaký šmajchl, aby nám tam z podpíky. My jsme vlastně ty hosty vyhnali. Tak pak Ferda řekla, asi to bude lepší, když půjdu tamhle do smeček dělat semafor. To začalo tenkrát člověk z půdy. No.
0: Původní české písničky pro vás psal často spolu s vaším manželem taky textař a básník Jaromír Hořec. Předpokládám, že známe Blues pro malého chlapce, bylo psáno v době, kdy se měl narodit Honzík.
1: Ale to nenapsal právě Jaromír, to napsal někdo v Brně.
0: To někdo napsal?
1: No právě, to je omyl veliký. No, to bychom nechtěli mu to ukrást.
0: Vidíte, ne, tak jste mě chválila.
1: Oni to k tomu, že ten Honzík skutečně tu muziku dělal, tak oni to nějak přifařili k tomu Jaromírovi, ale Jaromír mi napsal všecko ostatní, to znamená Docela všední obyčejný den, Blues, Černá kolébavka, Nedělní vláček, a je jazz, že jo, to byla krásná písně, ale furt nemůžu najít slova. Teď to běželo v televizi, tak si to musím opsat z té televizního záznamu. No, a co
0: ne, tak já jsem se ptal na toho pana Hořce, jestli jste byli asi přátelé.
1: Kouzelný člověk, moudrej, protrpěl si chudák za to, že napsal, když nám vládli holiči, tak ho zavřeli. A tak byl pan na tom v Ruzyni byl a tak ten člověk byl kouzelný. A když náš Honza přijel prvně z Ameriky, tak jsme jeli na Spořilov, kde oni bydlejí, a chtěl mu poděkovat za tu sloku, jako, že někdo písničku skládá a neví, že ho má jeho milá ráda.
0: Ano.
1: A to je Ivonka, přesně. On si vzal svoji spolužačku tady. A takže on je v tom studiu, točí a ona tam doma s dětičkám vaří a vůbec neví. A on šel za tu sloku poděkovat. Muž šel za tu sloku poděkovat. Tak to mám taky ráda.
0: Písnička Až nám bude dvakrát tolik byla jedním z prvních viditelnějších úspěchů začínajícího Karla Gotta. Když jste s ním tenhle duet zpívala, měla jste už tehdy tušení, o jakého zpěváka jde, co to bude prostě potom v následujících desetiletích?
1: No tak to jsem neměla, ale můj muž říkal, ten má obrovskou jako perspektivu. A já si pamatuju, jak jsme měli tenkrát turné takhle, jezdili jsme na Ostravsku, že jo, tam pro ty študáky a učně a různě. A to jako jsme měli. A to on přišel takhle z publika, hledáme nové talenty, to bylo ve Slovanském domě, odtaď přišla taky paní Čeřovská, takhle z publika, a on přišel a jodloval. Jo, to byl jeho takový parádní numer, a takže on pak Krautec jako, no tak byste mohl s náma jít na ten zájezd, a tak. A říkala, paní Pruchová, myslíte, že to myslel vážně pan Krautec, že mě vemete sebou? A říkala, no když co řekl Karel, tak to je jasný, no. A tak jel s náma a už pak se to vyvinulo.

0: No, vy už jste se zmínila o dvou muzikantech a to, ježíš, že bych si to tady nenapsal.
1: Asi ne, který
0: doby, já jsem to potom vynechal, poněvadž vlastně to je taková otázka, která možná bude zajímat jenom mě. Když byl Rytmus 47, tak pan Dunca Brož a pan Horčík zmizeli ve světě. Nevíte o jejich osudu?
1: Horčík nezmizel, ten zůstal, ale byl moc nemocný a vůbec s nimi nenatočili. Když jsme se přimlouvali, protože to byl geniální klavirista, tak ale Dunca, ten to vám řeknu, jak šel pryč, to je taky. Jsme hráli v tom Big Malionu, to bylo nádherný jazzový prostředí, prostě to, tam se tančil jitterbug a tam nahoře Hráčanovská kapela a oni nás navštěvili, no prostě byl to Harlem v Praze. Taky to napsali, vyfotili ve Světu obrazek a říkali, tak to se nesmí, a tak nám to zakázali a zavřeli to a hotovo. Takže on co měl, tak šel hrát do Lázeňský, do Maria, do Frantovej, šel hrát do nějakého baru a tak jako po konci, když tak jednou skončil, tak takhle smoking a trumpetu pod paží a postavil se před ten klub, říkal, kde je Západ? A oni mu řekli, tak. A on šel s tou trumpetou do Německa a dostal se to. No. To jsou děžmeni, no. A skončil nějak v Brazílii a prostě opravdu úspěšný byl, velice úspěšný byl. No. Tuhle se přihlásila jeho dcera, ke mně přišla. Já jsem Duncovo dcerka, jašmarja, malá holčička byla, takhle miminko. On měl v 18 letech, měl to děťátko. A je to krásná holka, no tak.
2: No tak, co kdybychom si hned teď Duncu Brože také poslechli? Zahraje vám skupina Rytmus 48, v níž Dunca Brož hrál na trubku a Jan Hammer na vibrafon a dále pak pánové Stuchlí, tenor saxofon, Langer, alt saxofon a klarinet, Vrba, bicí, Zjarko, kontrabas a konečně již rovněž v rozhovoru zmiňovaný Vladimír Horčík na piano. Právě jeho skladbu s názvem Jarní procházka nahrála tato skupina, orientovaná na bebop, na desky Ultrafon v dubnu roku 1948.

0: 50. a vlastně i 60. léta nebyla, já vám, jak jste teď vlastně sama řekla, nejvíc nakloněna. Já jsem si vypsal jednu vaši autentickou vzpomínku z doby, kdy jste byla s Točerem v Rumunsku.
1: Jo.
0: V Rumunsku jsme měli velký úspěch a museli jsme na závěr přidávat 5x svaté.
1: Ano.
0: Bohužel druhý den nám bylo opět doporučeno, abychom posluchače příliš nerozdováděli. Tak prosím, to se psalo v 60. letech v našich novinách. Povězte, jak to... To vám bylo doporučováno nebo vytýkáno?
1: Ne, oni,
0: jak s váma, bych vám to řekla,
1: my jsme měli tak veliký úspěch, to byl amfiteátr venku, veliký, krásný, takový jako, bylo to takový antický nějaký, takový jako bych řekla, ne sochy, ale tak bylo to krásný, to prostředí, kde jsme to hráli. A teď oni byli tak odvázaný, že jsme museli furt přidávat. No v Budapešti jsme byli v televizi, taky jsme přidávali a na ulici nás lidi potkávali. No my jsme jim to tam nesli, že to víte, plní takového toho nadšení jazzového. A ty to tam hltali. No a teď oni nám strkali kytičky těma pokynečkama, těma větráčkama do toho autobusu a nadšený. No ale pak... V hotelu přišel šéf ty agentury a přinesl mi kytku a řekl, tak a jeďte honem pryč. Tak jsme jeli na pobřeží a tam a Krato řekl, ne, budeme hrát náš program dál. Takže jsme udělali celý pobřeží v Rumunsku a tam byli námořníci a tak dále, tak ty to vůbec byly takový celosvětový různý lidičky a tak ty byli nadšený. No nás nemohli vyhrát, my měli smlouvu, my jsme to, ale co jsme hráli, do toho nám nesměli mluvit, takže Krautes byl tom statečný, úžasně.
0: Teď nevím, jestli tato otázka je vhodná, nicméně bych se položím jí. Měla jste starší kolegyně, nebo respektive třeba taková Jeřina Salačová, Zena Vincíková, Inka Zemánková, zpívali a vy najednou jste se 20letá objevila před mikrofonem. Brali vás jako konkurentku, nebo měla jste s nima posléze třeba dobrý vztah?
1: To je různý. Tak Jeřinka byla strašně milý člověk, kouzelný. Osobně to už jste viděl, ty její vizáži, že jo. Láďa Salač, tak brácha a tak dále, my jsme se znali dobře. Tak ta byla kouzelná, když spěla na jeden day, že jo, to bylo to, já jsem to právě takhle v Lucerně slyšela, byla jsem nadšená, to mi bylo málo. Pak Vincíková říkala, já si vás vezmu do školy, já vás budu učit, jo. Jenže ona byla spíš šanzoniéra, že jo. A teďkon, co se týče ty třetí Inky, ta bohužel zatloukla svůj věk. Tam je takový rozdíl 10 skoro let. Protože já vím, já jsem na Gimplu, v Terci, já jsem zpívala její písničky děvčatům na chodbě, protože říkali, zaspěj nám toto, dívka rytmuzozená. No to mě bylo kolik, mě bylo 15 let a ona už byla zpívala ve Vltavě s Malinou nebo s kým a teď má o 10 let je mladší než já, no tak to mi jako nějak Ale já jí to přeju Broučkovi, ona udělala moc pro to, no. O mrtvých vše dobré.
0: No, já bych vlastně tady to povídání předtím, než vás poprosím o nějakou písničku, tak, že bychom naťukli takový ty slavný jazzmeny. Já jsem, jestli se nemýlím, tak Benny Goodman byl první jazzman světového jména, kterého jste osobně poznala v Belgii.
1: Ano, to bylo v Kombinator, no, měli jsme párty noční, večerní. Ne, oni si nás sezvali, oni nás jako poctili tou, protože my jsme tam opravdu bourali ten stadion, protože to víte, přijeli spoza železné opony a udělali jsme Four Brothers, byla tam Anita O'Day, já jsem se jí ptala, to je její písnička, smím to zpívat, nebude vám to říkat, no já si to přijdu poslechnout. No pak tam byli prostě takový obrovský jména, no a Benny Goodman tam byl jako pochopitelně jednička, no tak oni mě pro nás byla veliká podsta, vím, že tam byla malá Andrea, to by bylo, kolik jí bylo asi 12 let, a říká, co je to tam za andílka, co tam sedí? Ona by takhle stuhu měla ve vlasech, kuču měla holka. No, tak bylo takový Stan Getz a takový, byly tam tak krásný a teď to bylo poprvé a teď to byla televize, to přenášela do Ameriky a všude, no a to víte, my tam byla celá rodina, tak to bylo jako, že jak to, že jste tam nezůstali a tak dále, řekli, ne, protože manžela čeká plno pacientů, já musím ještě zpívat jazz kluby, děti ještě musí se naučit, jako budou tady studovat a tak dále. Takže my ne, my jsme, ale pak přišli ty stipendijní jako obdarování, jak Honza dostal to, ten Boston, a teda Honziček a Honza ten Washington, takže jsme tam žili rok a Honza řekl, odsaď nikdy nepůjdu.
0: Malej. Pardon, já si to můžu dovolit, poněvadž my jsme se znali právě.
1: No, jasně.
0: A on byl mladší ještě. Samozřejmě, že tady jsou ještě další jména. Já si myslím, že předtím, než taky padnou otázky z publika, že bych vás na závěr této první půle poprosil o nějakou písničku, nějaké zpíváníčko.
1: Na tam ten?
0: Na ten.
1: Dobře. Vyměním nohy za koloběžku. je to zlý. Tak já tím, že se to jaro pořád spožďuje, jak na to koukám, dneska byl takový vítr studený, takže zaspívám písničku a budu to jaro přivolávat. A jmenuje se to It Might As Well Be Spring. Říkají, že by to mohlo, ale ono furt ne? Bejt jaro.

Děkujeme, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Tak a ještě jednou písničku bych vám zaspívala, a sice Kuřáci, ať mi odpustěj, je to proti kuřákům. A já jsem, tak mám tak nakřaplej hlas, řekla, že bych řekl, tak kouří, já nevím co, já jsem v životě nekouřila. Ale zpívala jsem všech klubech, kavárna, kde bylo na Houlíno, příšerně, že jo. No tak já jsem takzvaný second hand kuřák. A jmenuje se to Gone with the Wind. Vše odvál vítr, i ten kouř, doufám. Gone with the wind.

0: Ďakujeme.
1: Po přestávce, kdy jsme v rozhovoru s Vlastou Průchovou pokračovali, samozřejmě došlo nakonec i na onu v jejím podání nejslavnější píseň, Docela všední obyčejný den. Dnes jsme se o ní zmiňovali v souvislosti s autorem textu Jaromírem Hořcem a tak by se slušelo, aby zde zazněla rovněž. Mám ji pro vás přichystanou, ale v docela jiné podobě, než byste čekali. Vzhledem k tomu, že ji složil manžel Vlasty Průchové, doktor Jan Hamr, a také vzhledem k tomu, že jsme dnes na doktora Hamra hodně vzpomínali, vybral jsem tedy na úplný závěr instrumentální verzi téhle písničky, a to v podání, hádejte koho, jasně, že skupiny doktora Jana Hamra. Tady máte, Docela všední obyčejný den.

Milí rozhlasoví posluchači, studiová skupina Jana Hamra dohrála docela všední obyčejný den jako foxtrot a nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Opakuji,

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

si, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát.

0: tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
3: Ano, a před námi je tak tradiční hodina plná písniček a povídání, ve které se dozvíte třeba to, jak v létě správně skladovat potraviny, a nebo proč staré knihy někdy tak příjemně voní. A ještě tento týden budeme pokračovat i v seriálu o zdravém pohybu Permanento. Tentokrát budeme chodit. Vy ale naopak nikam neodcházejte. Iva Bendová s Kateřinou Macháčovou se totiž přihlásí už za pár minut. Do té doby zaspívá Michal Tučný, také Václav Neckář, a já vám přeji pěkné pondělí už 27. července.

0: Michal Tučný zpíval o líném letním dnu, ale my teď rozhodně líní nebudeme. Zároveň se ale při pondělku nebudeme pouštět ani do žádných velkých výkonů. Vystačíme s tím nejpřirozenějším lidským pohybem. Ovšem, není chůze jako chůze, a tak rovnou předávám slovo Ivě Bendové.
1: V rámci dnešního vysílání Pohody si opět budeme povídat s Kateřinou Macháčovou, s odbornicí na zdravý pohyb a také na zdravé držení těla. Mohli bychom to samozřejmě rozšířit, ale kdo nás poslouchá pravidelně, tak ví už, o čem si povídáme. No a my se dnes vydáme společně, Kateřino, na procházku. Dobrý den.
2: Dobrý den, už se těším.
1: My se budeme bavit totiž o chůzi, která zároveň by měla být lékem. Proč bychom měli chodit?
2: Protože to je ten hlavní motorický projev člověka. Narodili jsme se jako lidé, tak tam máme tak jako už to nadefinované, že se prostě kolem toho prvního roku života vzpřímíme a vykročíme životu vstříc. A chůze nás vlastně provází v tom nejlepším případě po celou délku našeho života.
1: Vlastně, když jsme spolu tady v tomto seriálu začínali, tak narazili jsme na to, že třeba už jenom u dýchání, že ne každý má správně vlastně nastavený ten proces, že ne každý dobře dýchá. Myslím si, že asi u té chůze to bude podobně, že prostě nechodíme možná úplně správně a tak, jak bychom měli. Je to tak?
2: Bohužel ano. Není chůze jako chůze. A taková ta správná chůze, aby opravdu měla pozitivní dopady na naše tělo, je opravdu v těle, které je zpevněné, které je rovné, které má minimum disbalancí. A je to taková ta vědomá chůze, kdy zapojujeme dolní i horní končetiny na kříž, to už jsme ano. V jednom z předchozích dílů zmínili, že když kráčíme, tak jdeme levou nohou a pravou rukou současně. U té správné chůze by se nám měly pohybovat právě i horní končetiny. A jakmile se toto děje, tak to má neskutečné dopady na to naše tělo, protože se tam aktivuje to křížové propojení, které je důležité nejenom pro naše tělo, ale i pro náš mozek.
1: Dobře, tak pojďme tedy se na to podívat opravdu z toho praktického hlediska, jak to udělat.
2: Pokud teď sedíte, tak můžete jenom zkoušet nadzvedávat střídavě levé a pravé koleno. Prostě jenom zvedejte. Tak chvilečku. A teď k tomu zkuste připojit ruce. V tom křížovém propojení. Takže když zvednu levé koleno, tak vemte pravou ruku a zkuste se toho zvednutého kolena dotknout. Mm-hmm. A když zvednu pravé koleno, tak vezmu levou ruku a dlaní si dotknu toho levého kolena. A takhle si můžete zkusit chytit ten rytmus a vlastně takhle chodit. V podstatě chodit v sedě na židli, kdy vlastně vy současně hýbete levou nohou a pravou rukou, zároveň se dotknete, což má další dopady na náš mozek. A tam je to zajímavé v tom, že nejenom, že tam dochází k tomu propojování toho křížového nastavení našeho těla, ale zároveň dochází i k propojování našich mozkových hemisfér. A to propojení mozkových hemisfér správné má dopady na fungování našeho mozku. A v tom našem těle je to udělané opravdu dokonalé, protože levá polovina našeho mozku, levá hemisféra, ovládá pravou polovinu těla a pravá mozková hemisféra ovládá tu levou. Takže vy, když budete současně hýbat levou nohou a pravou rukou, tak automaticky dochází k propojování těch mozkových hemisfér. A to je důležité nejenom v tom prvním roce života, ale potom, protože vlastně ta chůze byla udělaná, aby toto podporovala. Aby jsme v tom našem nejdůležitějším, nejčastějším motorickém vzorci v podstatě zapojovali na kříž ruce a nohy, takže tam dochází k tomu zpevňování nejenom i té bederní páteře, tomu křížovému propojení, ale vlastně i komunikace mozkových hemisfér.
1: Říká odbornice na zdravý pohyb a na také správné držení těla Kateřina Macháčová. Díky za dnešní povídání si a už teď se těším na Pohodě příště naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Obvykle, když se bavíme o létu a volnějších dnech, zmiňujeme hlavně výlety, dovolenou a pohodové chvíle bez starostí. Jenže asi všichni víme, že tyhle dny nejsou vždy pouze ve znamení příjemného lenošení. Někdy naopak poslouží k tomu, abychom se pustili do věcí, na které během roku nezbývá čas. Z vlastní zkušenosti znám třeba malování místností, vyklízení sklepů anebo půdy. Právě to takzvané vyklízení jsem měl ale vždycky docela rád. Hlavně ten pocit, kdy otevřu nějakou krabici zapadanou prachem a objevím tam věci, na které jsem už úplně zapomněl. V mém případě jsou to často knížky a obvykle to vede k tomu, že z vyklízení se nakonec stává spíš přerovnávání, protože stejně jako před lety, když jsem je do krabice ukládal, nemám to srdce se s nimi opět rozloučit. Možná mi potvrdíte, že u přebírání starých knih je ještě jeden silný vjem, a sice to, že některé krásně a velmi specificky voní. Nedávno mi kamarád vysvětloval, že ta vůně, která je mnoha lidem příjemná, má velmi zajímavé chemické pozadí. Základem papíru je totiž celulóza a lignin, což je látka, která zpevňuje buněčné stěny dřeva. Jenže v průběhu let se tento lignin velmi pomalu rozpadá. Poznáme to tak, že stránky postupně žloutnou. A právě při tomto procesu se uvolňuje vanilín. Ano, ta samá molekula, která dodává vůni pravé vanilce. Pokud vám tak staré knihy voní, není to jen pocit, ale vědecký fakt. A není to všechno. Rozpadající se celulóza zase uvolňuje furfural, který voní po karamelu a opečeném chlebu. A taky benzyldehyd, který pro změnu svou vůní připomíná hořké mandle. Pokud si tedy i vy občas přivoníte ke staré knize, nejste v tom sami. A i když to zní trochu úsměvně, dozvěděl jsem se, že tahle vonavá analýza má i své praktické využití. Restaurátoři a archiváři díky tomu totiž dokáží určit, v jaké fázi rozkladu se nacházejí cenné historické svazky. K základní orientaci tak nemusí dělat destruktivní laboratorní rozbor, ale stačí knihu prostě pořádně očichat.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Dospíval Milan Drobný krátce před 8:30. A pokud patříte k pravidelným posluchačům Pohodového rána, tak dobře víte, že je to čas našeho telefonátu na Kavčí hory.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tento týden nám bude aktuální předpověď přinášet Pavel Karas. Dobré pondělní ráno.
2: Krásné ráno.
0: Pavle, všiml jsem si, že v dohledu už jsou zase horké dny, ale dnes se toho ještě obávat nemusíme.
2: Dnes určitě ne, přechází studená fronta, takže pondělí bude největrnějším, nejchladnějším a pravděpodobně i nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Čeká nás proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, dopoledne a zkraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, čekáme ojediněle i bouřky. A později odpoledne a večer začnou srážky postupně ubývat. No a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25, na jižní Moravě vyšplhají až na 28 stupňů a teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 16 stupňů Celsia. Vítr od západu nebo severozápadu bude mírný, postupně ale čerstvý i s nárazy kolem 55 km v hodině. V přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat, k večeru bude zase slábnout. Tlak bude během dne slabě stoupat a biometeorologická zátěž díky ochlazení je na nejnižším stupni, tedy na jedničce.
0: Pavle, jen velmi stručně, možná jako takové varování, platí tedy, že tento týden se máme připravit opět na pořádná vedra?
2: Vypadá to, že do České republiky pronikne s velkou pravděpodobností velmi teplý vzduch od jeho západu a teploty už se budou první polovině týdne postupně dostávat nad tropických 30 a v druhé polovině týdne dokonce až na hodnoty kolem 37 stupňů Celsia.
0: O tom všem si budeme v dalších dnech ještě jistě povídat. Dnes děkujeme Pavlu Karasovi a zase zítra ve stejném čase naslyšenou.
2: Budu připraven, děkuju a přeju všem krásný den.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Teď už je čas na další písničku, i když u počasí vlastně ještě zůstaneme. Tohle je rok 1988, Věra Martinová a Atmosféra letních bouřek.

0: V bylinkové lékárně nám to i tentokrát bude krásně vonět. Jasmín ale prý umí přivolat i dobrou náladu. Jeho typická vůně se využívá při výrobě parfémů a ještě k tomu dokáže léčit. Je tu chvilka pro naše zdraví a kolegyni Evu Bucharovou.
1: Jasmín vás zbaví neklidu, odstraní úzkost a napětí. Působí taky jako antidepresivum. Jasmín podporuje pocity optimismu a euforie. Tradičně se používá v Číně pro usnadnění porodu. Koncentrovaný v teplé lázni přinese úlevu při svalových křečích. Má ale taky afrodiziakální účinky a proto je olej provoněný jasmínem doporučován pro rozpustilé erotické masáže. Sušené květy jasmínu jsou základem mnoha druhů čajů. Ve směsi se zeleným čajem snižují cukr a cholesterol v krvi. Pleťové masky s výtažkem jasmínu jsou vhodné pro suchou a zašedlou pleť. Rozjasní pokožku a dodají vláčnost tím, že odstraní odumřelé pleťové buňky. Jasmínovou pleťovou vodu si konec konců připravíte úplně jednoduše sami. Jak na to? Připravte si 7 čerstvých jasmínových květů anebo 2 polévkové lžíce sušených. 2 deci pramenité měkké vody přiveďte k varu a přidejte jasmínové květy. Potom přikryjte, stáhněte z ohně a nechte louhovat až do úplného vychladnutí. Vonavou vodu používejte denně. 3 až 4 dny vám v pohodě vydrží v ledničce.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, tak vám bude líp.

Ve vysílání Pohody se také zaměříme na to, jak v létě správně skladovat potraviny. Není asi překvapivé, že v teplém počasí častěji než jindy hrozí nepříjemná onemocnění z jídla, třeba salmonelóza. A té je letos víc než loni. Hned po písničce řekneme víc.

0: Léto, které se nám v dalších dnech opět vrátí v plné síle, přeje venkovnímu grilování nebo piknikům. Častěji než jindy ale hrozí také infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnělo skoro 2500 lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale také restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin. A to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

Dokázali byste si vybavit, co jste dělali na den přesně před 30 lety? Zdá se to jako nemožné, ale některé dny si člověk zkrátka zapamatuje, pokud se během nich stalo něco výjimečného. 27. červenec roku 1996 si tak já budu pamatovat díky svému dědečkovi, který byl velkým sportovním fanouškem. Probíhala tehdy olympiáda v Atlantě a on netrpělivě očekával závod Štěpánky Hilgertové. Chystal večeři a vyprávěl mi o svých sportovních výkonech z mládí. No a nakonec jsme společně prožili první zlatou olympijskou medaili pro samostatnou Českou republiku. Podobnou radost nám o pár dnů později udělali ještě Martin Doktor a Jan Železný, ale speciálně tenhle první triumf si pamatuji velmi dobře. Tak uvidíme, co přinese letošní 27. červenec. V našem vysílání by to mělo být velmi poklidné, za chvíli tandem Jana Rosáka s dabérkou Dagmar Čárovou. Po 10. hodině vám nabídneme další z životopisů. Tentokrát zavzpomínáme na legendárního stíhacího pilota Františka Fajtla. A po 11. už se můžete těšit na Kolotoč a s ním i na kolegyni Martinu Hinkovou-Verbovou. Tak hezký poslech, pohodový den a Václav Kuba se přihlásí zase zítra ráno po 8. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, Tandem je tady, s ním i já, tedy Jan Rosák a můj dnešní host. Troufám si tvrdit, že až uslyšíte hlas sympatické herečky, která už sedí naproti mě, tak uhádnete hned, o koho jde. Takže zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No, uslyším, jak někteří z vás říkají, jasně, to je, ale kdepak, není to Jodie Foster, kdepak, není to Sandra Bullocková. Takhle hezky česky mluví hollywoodské herečky. Jen díky vynikajícímu daberskému umění Dagmar Čárové. Já tě vítám.
3: Zdravím posluchače, děkuji za přivítání.
2: My si sice spolu budeme povídat taky o dabingu, ale nejenom o dabingu.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je tedy Dagmar Čárová. Prosím tě, Dášo, za ty dva roky, co jsme se na Tandemu neviděli, se určitě zvýraznily ty čárky na tvém kontě dabingových rolí, ale pozor, přibyly i role na jevišti, a to velice hezké, výživné, tak zkus to tak sesumírovat, ty dva
2: tak
1: roky.
2: Tak ještě jednou zdravím posluchače. Jsem ráda, že jsi mě pozval a že můžu říct, co se událo za ty dva roky, co jsme se vlastně viděli naposledy.
1: Ano.
2: Stále jsem v divadle Radka Brzobohatého, líbí se mi tam čím dál tím víc, protože zkoušíme, no vlastně nebudu prozrazovat co, protože premiéra ještě nemá přesné datum, takže budeme zkoušet jednu lahůdkovou hru. Takže o tý pomlčím.
1: To je zvláštní, jak jsou herci pověrčiví.
2: Ano.
1: Neřeknu.
2: Nevypáčíš to ze mě. Nebudu páčit. Ale hrajeme už druhým rokem hru Tančírna, kde se tedy nemluví. Byť tam hraje většina výborných dabingových herců.
1: A to je zvláštní, ano.
2: Hlas tam nezazní. A ta Tančírna se stále vytváří díky paní šéfové a režisérce Hance Gregorové. Máme tam nové věci, nové kostýmy. Prostě je úžasné pozorovat, jak na tom ona stále dělá. A my s ní. A proto nás to strašně baví. A když divák odejde a řekne, vy jste nám předali takový energie a takový krásy, tak to je úžasné.
1: No, jdu se na to podívat, tak se velice těším. Ale ty jsi to tak hezky předeslala, já jsem si představil jeden hollywoodský film, tuším, že se jmenoval Němý film, kde hrála strašná spousta opravdu největších hollywoodských hvězd, nikdo neřekl ani slovo a jediný, kdo tam promluvil, byl Marcel Marceau, mim, a řekl tam sprosté slovo.
2: Ano, znám to.
1: Tak to není ono.
2: Tady to držíme ve vší slušnosti až do konce. A co se týče dabingu, tak začala jsem víc dělat v pořadu Na plovárně s Markem Ebenem, kde můžu přemlouvat jejich zahraniční hosty ženského pohlaví, kterých pravda bohužel není tolik jako těch mužů, ale zase jsou to takový, abych tak řekla, pecky, takový bomba baby, že to je radost je vůbec poslouchat, co říkají. Byla tam střihačka od Scorseseho, jistá paní Schoonmakerová, a tolik jako vášně k tomu filmu, ale pokory, té pokory, která tady ve většině případů chybí, to bylo úžasný.
1: No ale ty teda dabuješ i jiné bomba baby, jak říkáš správně, to se mi moc líbí. Kromě těch zmíněných Sandry a Jody, tak Kim Basinger, Sigourney Weaverovou, Susan Sarandonovou, no to prostě je to velikánská řada. A dá se říct, že jsi si k ním už vytvořila i takový nějaký hezký vztah, že jo?
2: No to určitě, třeba...
1: Koho z nich máš nejradši, nebo kterou máš?
2: Teď, no. Dneska Sandru Bullock, protože jsem nedávno zaslechla, že věnovala $1 000 000 Japonsku.
1: Jo, ano.
2: A pravda. To by udělal málo kdo.
1: No.
2: Tak ta... To mě docela vzalo jako lidsky, ale asi nejradši dabuju tu Jodie Foster. Ta mě přijde velmi zajímavá. Není to takový komik, jakoby trošičku razantnější, jako ta Sandra. Ta je trošku taková jako z Burgtheatru vídeňskýho malinko, jak to přirovnala. Občas je to taková Hanswurstiáda od ní, mně připadá.
1: Myslíš, jo?
2: Někdy, když začne s tím svým smrkáním, který se musí pokryt v dabingu, tak bych ji uškrtila. Ale má momenty a má filmy, kde hraje úžasně a výborně.
1: No ale je pravda, že Jodie Foster je taková spíš niterná herečka. Mm-hmm. A to tvýmu natyrelu asi vyhovuje.
2: Asi jo, asi víc. Jo.

0: Tandem cestuje.
1: Zacestujeme si teď s Dagmar Čárovou. Já jsem na tebe zaslechl takovou chválu velikou od tvýho životního partnera, aha, Petra Holiče, který byl u nás. A ten o tobě strašně hezky mluvil, teda jako vůbec o tobě hezky mluvil, ale i v tom smyslu, že seš v podstatě polyglot, že umíš spoustu jazyků a že tudíž se staráš o to, když cestujete, abyste se vůbec nějak domluvili, protože on, že na tom není nejlíp.
2: Ne, já jazyky miluju. Můj otec byl profesor cizích jazyků a já jazyky miluju, ale znáš to, není čas, takže já se všude domluvím, ale končím tak u 10. lekce každého jazyku. Ale hrozně to miluju to studovat, v kabelku mám plnou učebnic i tady teď, protože to já miluju.
1: Co jedeš zrovna?
2: Angličtinu. A projíždím všechny učebnice, co jsou k dostání. Já to prostě miluju, tušku, blok a takovouhle učebnici nejlépe pro samouky, to miluju.
1: Já ti doporučím, na internetu je taková www stránky, kde jsou úžasné výslovnosti od rodilých mluvčích. Jsou animovaný, ale když potřebuješ vědět, jak třeba, já nevím, Scott z Edinburghu říká slovo will třeba, jo, tak si to tam ťukneš a on ti to řekne, jo.
2: Nádhera.
1: No úžasný.
2: Já to mám stažený do mobilu.
1: Máš to? No tak to je, tak vidíš, že máme stejný vkus. A prosím tě, kam tě ty tvoje znalosti jazyků zavedly, nebo kam vás zavedly, teda, že cestujete spolu?
2: No, teď jsme byli třeba v Rakousku v lednu s divadlem na lyžařském zájezdu.
1: Ale?
2: Ano, takhle jsme
1: to... S divadlem na lyžařském?
2: Přesně tak, 18 lidí z divadla jelo, pouze dva nelyžaři byli, paní šéfová a její dcera Rola, ty udržovali teplo rodinného krbu.
1: Či i Radek lyžoval?
2: Radek bohužel nejel, protože by mu to bylo líto, že po operaci kyčly
1: nemůže
2: lyžovat.
1: Vlastně,
2: ale jinak tam všichni lyžovali. Bylo to úžasné. Společně jsme stolovali. O to se starala Hanka s Rolou neuvěřitelným způsobem. A můj muž, který velmi rád nakupuje, vaří a prostě tady ty lidi hostí, tak byl nešťastný, že to nedělá on. Takže se občas spojili a bylo tam tolik jídla, že se to nedalo sníst.
1: Ale je úžasný, tak to, že se o vás takhle hezky starali, je samozřejmě pěkný, ale řekl bych až druhotný. Prvotný je to, že vůbec přijde s tím úžasným nápadem, že by společenství lidí, který nejsou vázaný nějakýma smlouvama jaksi, nebo angažmá pevným, takže se rozhodnou a jedou spolu. To je pěkný.
2: Ano, to je určitě nádherný.
1: Tuží kolektiv takhle.
2: My jsme to náhodně takhle loni zkusili, vlastně jsme to iniciovali asi trochu my s manželem, no a jelo nás 6. A ta závist v divadle a to nadšení, že byli všichni. Ano, udělali jsme si hromadnou fotku v Alpách a vyvěsili jsme ji v šatně. A na to konto všichni řekli, my pojedeme taky. A opravdu, 18 lidí jelo.
1: To je úžasný. To jste byli v jedné chatě.
2: Nádherná bouda, nově rekonstruovaná ve Firgenu u Mátrej. Krása.
1: A ty seš velká lyžařka? Jako
2: velká, no tak střední. Já jsem taková pohodlná, taková, aby bylo sluníčko a široký pláně a nikde nikdo. Tak jsem výborná lyžařka.
1: A jezdíš tak jako stylem spíš Marlies Schildová anebo paní Radová?
2: Mě přezdívali na gymnáziu na lyžařském kurzu Anne Marie Prelová Čárová.
1: Tak teď už vůbec nevím.
2: Teď. To byla tehdejší asi hvězda.
1: No jo, to byla mistryně světa, olympijská vítězka. Tak takováhle dobrá
2: no
1: seš.
2: No tak taková trošku menší.
1: Fíha. A Petr?
2: Petr, ten si to velmi rekreačně tak si jíždí. Rekreačně a zkoumá
1: Petr
2: spíš...
1: Oliva Sailer? Ne?
2: Alberto Tomba? Ten to jistí spíš z nějaký ty horský chaty a pak si to sjede. Když uzná za rozumný, že je jeho čas.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši hosté mají vždycky při své druhé návštěvě na tandemu možnost se tak trochu zamyslet, možná i víc, zamyslet nad tím, která osobnost z historie třeba, ale ta historie vůbec nemusí být nějak hodně vzdálená, může být dokonce i v podstatě včerejšek je už historií. Osobnost historie, kterou obdivují a se kterou by se chtěli setkat, a kdyby to bylo možné, tak si s ní popovídat třeba. Tak kdo pak tě takhle fascinuje, Dášo, že by si dala nevím co za to, aby zítra jste se mohli potkat v kavárně Savoy?
2: No tak nedávno jsem viděla film Králova řeč, co dostalo Oscara.
1: Ano.
2: A takový král Jindřich V, který koktal, s tím bych si tu kávu dala.
1: Ale to je dobrý nápad. Viděl jsem to taky nedávno a byl jsem fascinovaný.
2: Určitě.
1: Už tím, že nechci samozřejmě jaksi podsouvat svůj názor, ale musím říct, že se mi to moc líbilo, vzhledem k tomu, že ten film není až tak moc vysokonákladový, jak se říká. Stál tuším 15 milionů dolarů, což je vzhledem k těm stovkám milionů na různé avatary a podobně sranda. A přitom teda to byl silný příběh, který
2: strhující.
1: Chviličku tě nenechá vydechnout.
2: Přesně.
1: A ten král byl, i když já jsem si o tom přečetl potom, víš, to je taky dobře, když tě film donutí si potom něco
2: určitě.
1: Přečetl jsem si, že to všecko nebylo samozřejmě takhle, ale na to má prostě scénarista
2: právo
1: fabulovat, že jo. Co se ti na něm nejvíc líbilo?
2: Já jsem to teda brala víc z hlediska herce, že to byla taková škola hereckého umění před kamerou, kterou bych vřele doporučila všem hercům, nejen začátečníkům, ale prostě všem, bez rozdílu věku. Ale na historické osobnosti se mi líbilo to, že ta jeho reakce za té války, jak do toho šel naplno, jak si to opodstatnil v sobě a jak se i do určitý míry nebál jistého zesměšnění. Byť měl za sebou dětství, které nebylo tak úplně růžový, jak by si člověk představoval, jak bylo v náznacích tam ukázáno, ale že do toho šel naplno, když pochopil, že ten národ to potřebuje slyšet, tu jeho řeč. To bylo veliký.
1: Mimochodem ten vztah Churchill a král budoucí nebyl až takový, jako byl v filmu opravdu. Churchill se tak příliš jaksi neangažoval a ne, byli tak jaksi za dobře spolu. A taky ten vztah s tím logopedem byl trošičku jiný, ale ten mě tam opravdu fascinoval. Jednak ten jeho vztah k tomu králi, když nevím, jestli ve skutečnosti mu taky tykal, ale to bylo neuvěřitelně jaksi takový přirozený. Víc?
2: To byla asi fikce toho scenáristy taková, ale tím to bylo strhující.
1: Ano, dobře, takže byl by to Jiří V, kterým by si popovídala. On by už byl po tom kurzu, takže už by tolik nekoktal.
2: To by mě nevadilo, mohl by i koktat. Klidně, já bych to vydržela.
1: Že jo, no, to je pravda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Za chviličku budete svědky, vážení a milí posluchači, tandemu velikého překvapení, protože Dagmar Čárová mě teda opravdu až téměř šokovala svým výběrem z klasiku českého humoru, protože řekla jméno, které tady, to si troufnu tvrdit před tebou, dalšího neřek nikdo ještě.
2: Opravdu?
1: Ne, nikdo. I když v podstatě je to logický, že jo?
2: No.
1: Tak si myslím, je to jedna z největších českých hereček.
2: A její velká škoda.
1: Ale brát ji za komičku, to možná nikoho nenapadlo.
2: No. No, ale kdyby si viděl, nebo možná si viděl Kočičí hru,
1: no.
2: Erkényho, no. Tam byla úžasná a bylo to vlastně komické vystoupení nebo představení, které vzbuzovalo v lidech slzy i smích. Prostě ona byla veliká, ona dovedla scénu udělat tak komicky, ale tak k pláči přitom, že neznám nikoho druhýho.
1: To už jste asi pochopili, vážení a milí, že mluvíme o Daně Medřické.
2: Ano, přesně.
1: A já si teď troufnu trošičku malinko si zahrát na detektiva a myslím si, Dášo, že tě k téhle té myšlence, že si Danu Medřickou vybereš, možná tak trochu inspiroval návrat takové normální rodinky zase na televizní obrazovky.
2: No určitě, to je má oblíbená záležitost, ano, taková normální rodinka a hlavně ona, když vejde a zpívá a pracovala v ráji, ano, jak říká ano, restaurace ano. A jídelny, pracovala v ráji, tak to je nádhera, to je paráda.
1: Je to úžasný i v tom kontextu, že se pokouší neustále někdo znovu navrátit tuhle myšlenku do televizní obrazovky v jiném provedení a pořád se to nedaří.
2: Prostě. Naprosto zbytečná záležitost.
1: Jasně. Originál
2: je originál.
1: A Medřická
2: je Medřická. Veselé
3: pro manžele koníčko.
4: Jak já romáže bych, co to má? Ale týden bezký dech.
3: Je něco.
4: Ale děkujeme.
3: Pro raubíře.
5: Nedělejte rámus. Ale viděli byste Honzíčka.
3: Ale Honzíček je na rámus. Rychlej, jdi.
5: Já jsem šel. Jakoby tu něco kníkal?
3: Ale ne, to nic nebylo. Tohle to bude asi pro maminko.
6: Pro maminko. Pro mě ještě deští. To já potřebuju.
3: A jak se to... To je takový automatický.
7: To je automatický.
3: Tady
7: to
3: takhle musí zmáčknout.
7: Nešikovný. Tohle takhle dole musíte zmáčknout. A je to otevřený, že jo? Tady to spustí a je to...
8: Ne, už je to zase nahoře. Ještě, Peťo, prosím tě. Nech to, bejte, bo s tím někoho zabiješ.
9: To je nápad. Vražda deštníka.
3: Tak a tohle to je pro babičku.
6: Pro mě, babič. Děkuju.
3: Tohle to je pro mě, to je krásný. Já mám ráda půjky. Já to mám ráda. Tohle to je Peťa. Peťo, nech ten deštníka, podívej se na ty krásný košile.
7: Jo, hezký, hezký. To by to mluvil, čerla bych ten deštník
3: nespravil. Čí je tohle to?
9: Tatínka,
3: tatíne, pojď.
9: Tatínek,
3: pojď.
6: No, Ježiš, já věděl, že tady něco kníkalo, to je někdo. To jste mě udělali radou.
9: No, vidíš, ty si to bylo tak líto, že ti vzali tu fifinku.
6: Počkej, babi, mě to taky napadlo. Počkej, prosím vás.
9: No, ty mě zase černý.
6: Pojď, proč jste něco neřekli?
10: No, pro boha, Pavlo, snad si taky...
6: Taky.
9: Ale to je krásný, to budou kamarádi.
11: Paní Tamborová, kam počíkáte?
12: Já taky. Bernardínka.
6: Bernardínka.
12: Můžu?
6: No, já nevím.
10: Dobře, ticho, ticho. Ještě je něco kníka?
12: Ne.
6: Jo, ještě jeden košík.
10: Co, ještě jeden? Co?
12: To je ale velké, že?
6: No právě.
3: Peťo, to ty?
7: Co?
3: To vy?
13: Ne, my obraz.
7: Šetelika jsme.
12: To, já taky ne, já jenom toho Bernardínka.
6: No tak to chcou. Co?
3: Co je?
9: Snad ne krokodýlek.
6: To je... Miminko.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová je herečka takzvaně na volné noze. Ty jsi byla ovšem v angažmá, tuším, jestli se nepletu, v divadle Buriana, víš?
2: Ano,
1: jo, nějakou dobu. Ale na volné noze už si delší dobu taky. My jsme se potkali v takovém krátkém spolupůsobení v divadle, Prozatímní divadle Františka Ringo Čecha.
2: Ano.
1: A o tom tu se vlastně známe. A pak se naše cesty zase rozešly a ty jsi teď v nestálém angažmá, dá se říct.
2: Ano.
1: U Radka
2: Brzo bohaté.
1: Hraješ ještě někde v jiném souboru? Protože to se teď stává, je to
2: ano,
1: úplně normální.
2: Ještě hraju v divadle Palas, ale tam už se to představení bude stahovat. To je u Alexeje Piška.
1: A co to je za představení?
2: Zebra se to jmenuje, ale to už se bude stahovat. A ještě v jednom zájezdovém divadle jsem hrála v Longenovi, ale na to už nemám čas teď díky divadlu, takže to už spíš dohrávám.
1: Čili divadlo Radka Brzo bohatého tě tak vytěžuje, že
2: ano,
1: nemáš čas už na...
2: A jsem tomu ráda.
1: No samozřejmě, co jiného si člověk může s hercem přát. Takže v čem tam teď hraješ? Co tě tak tedy celou naplňuje a vytěžuje?
2: Tak hrajeme tam Podivnou paní Flintovou komedii, potom hrajeme tu zmíněnou Tančírnu, která se hraje tedy vícekrát, a zkoušíme tu novou hru. Ono se tam moc titulů nehraje, protože si myslím, že to je dobrý, že se rychlic ohrajou a zase se zkoušejí nový.
1: Mm.
2: Že to je takový pestřejší. Ale jestli můžu, tak bych pozvala posluchače na představení Barmanky, kde tedy já nehraju, ale jsou tam čtyři ženský. A je to výborně napsaná hra a výborně sehraná komedie.
1: To je záležitost tuzemská.
2: Ne, to je zahraniční komedie o čtyřech barmankách a jejich osudech a je to taková tragikomedie, ale tryskají divákům slzy smíchu.
1: Tak to je zase to nejlepší, co
2: ano,
1: se může stát. Dobře, divadlo máme, co dubbing teď v současné době, co tě...
2: Dubbing, no, teď zrovna tak nic zajímavého nedělám, ale teď je taková vlna těch telenovel. No tak ve dvou asi se taky objevuju, ale to opravdu není šálek mého čaje. To je zase jenom taková rutina, aby člověk nevyšel ze cviku, aby zas nakouknul někam jinam, ale nemusí se tam zdržovat dlouho.
1: Víš, co mě zajímá v téhletý souvislosti, teď si mě vnukla myšlenku, co je pro tebe zajímavější, jestli je to třeba celiství jeden film, dejme tomu film, tady vidím zrovna jméno Sigourney Weaver, tak s ní třeba film, kde ona hraje hlavní roli, anebo běh na dlouhou trať v nějakém třeba, já nevím, dabovat nějaký seriál, sitcom třeba.
2: No, dělala jsem v létě úžasný sitcom, který se jmenuje Sybil. A tam hraje hlavní roli Sybil Shepherdová. A to je herečka, která si to i píše, je jí asi 60. Vlastně se promítá, nebo vysílá teď její seriál Měsíční svit, který natočila asi před 20 lety. A ona je taková autorka, vlastně produkuje si to i sama a hraje tam hlavní roli. A to je smršť slov, ale velmi vtipných. Tak za tu bych dala ruku do ohně a ten sitcom, který měl asi 70-20-minutových dílů, byl úžasný, vtipný, nadčasově vtipný o problémech rodiny. Vlastně banální téma, ale tak zpracovaný, úžasný, nevěra, děti, dospívání a tak, který byl senzační. Na to jsem se těšila, že jsem nemohla dospat. Bylo to pro HBO, se to natáčelo. A zase, když dostanu roli Sigourney Weaver, tak to je samozřejmě ucelená záležitost, která tě nutí i se zamyslet nad tím, jak, proč, co, jakoby bereš celý ten film v potaz. Když to u toho sitcomu, tam jdu s tou herečkou, která mě baví, jak to vytváří. A ty ostatní seriály, tak to opravdu je jenom tak si odskočit, nakouknu a rychle ven.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová teď bude tak laskavá a zavzpomíná na důležité osoby, osobnosti svého života, ale taky na takové ty důležité chvíle a momenty, úzlové body, kdy se rozhodovalo ve tvém životě, jak to půjde dál, a ty jsi měla tu kliku třeba, že jsi zrovna narazila na toho pravýho člověka. Tak zkus teď se probrat ve své minulosti.
2: No, to je závažné téma. Tak teď mě tak napad můj profesor z DAMU Miloš Nedbal, který mě hrozně pomohl, že jsem se trápila během studií, vlastně co mám hrát a jak mám hrát a co za obor, protože svou postavou jsem nebyla nikterak subtilní víla, ale vnitřní výbavou ano. A to byl rozpor, s kterým jsem si nevěděla rady. A Miloš Nedbal, myslím, že to můžu říct, mě měl v oblibě. A měla jsem pocit, že mě pořád sleduje. Ať už jsem seděla u Hada, což byla kavárna vedle disku, a diskutovala o neuvěřitelně složitým a úžasným hereckým světě, který mi leží u nohou, s nějakým fešákem, tak třeba Miloš Nedbal šel okolo, a jelikož mě nutil ten hlas posazovat níž, abych se přizpůsobila tedy své vyvinuté postavě, měl pocit, že musím mít i hluboký hlas, tak tomu říkal asfalt, tomu hlasu, abych to tlačila. A já, když jsem cvrlikala s nějakým mladíkem, tak dveře do Hada byly otevřeny a Miloš Nedbal šel okolo a zařval: Čáro, asfalt! A tím mě tak znemožnil, že bylo po nadějném vztahu třeba, chvilkovém, ale pořád kdykoliv mě viděl, řval asfalt, Čáro, asfalt. No.
1: Pro jako když kategorizuje toho tvýho fraje.
2: Ne, já jsem věděla hned, odkud vítr pouká. No takže ten mě třeba pomohl v disku, kdy jsem hrála ve hře Motýly jsou volní matku vlastně dospělýho syna, který je slepej, že jo? A ta matka nefandí ho vztahu s prostitutkou a tam byla krásná scéna, kdy ona se dojímá, samozřejmě každý herec si rád zapláče, nejsem výjimkou, naopak. A on říkal, to tam nedělej ty slzy, to tam Čáro nedělej. Hezký asfalt a hezky to tam drž. A já říkám, no, tak, něco mě může říkat, ale já to budu mít na háku, že jo. Přišla premiéra, přišel před představením do šatny a říkal: Čáro, žádný slzy, jo, sedím v první řadě, jak to uslyším, já vstanu a ukončím představení. Říkal, no jo, no jo, natěšená. Přišel ten moment a už jsem nabírala a z té první řady se ozvalo. V tu chvíli ty slzy zajely někam úplně hluboko, v životě už bych je nenašla, a odehrála jsem to ve snaze asfaltově teda.
1: No, no.
2: No ale následovala obrovská pochvala od pana profesora a dokonce mě napsal hrozně hezký dopis těsně před svojí smrtí, že na tohle moc vzpomíná, že je rád, že jsem ho tehdy poslechla.
1: Tvůj asfalt byl prostě úžasný.
2: Vidíš, a teď se tím asfaltem živím. A nevím, jestli to je ten pravý asfalt, jestli jsem mu vyhověla.
1: To já nevěděl, co to je, on je to asfalt.
2: To je asfalt,
1: to jsou věci. No to nevím teda, jestli přijdeš ještě na někoho, kdo byl tak významný v tvém životě jako pan profesor.
2: No určitě můj muž, no, který mě naučil řídit auto. Já jsem byla rozklepaná, protože můj předchozí přítel mě jenom terorizoval u volantu.
1: A jak to dělá Petr?
2: Jako? Petr říkal, nic, jeď.
1: Chválí.
2: Ano. Teda teď už tolik ne, teď už já mu mluvím do řízení samozřejmě, ale tehdy mě hrozně pomohl, že říkal, a o co jde, jeď? No tak si zatrouběj, tak si počkaj, tak ti to chcíplo, jeď.
1: No,
2: a to bylo v tu chvíli úžasné.
1: To je moudrý, to je chytrý, to je chytrý. No jo, tak to jsou nejdůležitější osobnosti tvýho života.
2: Určitě.
1: Je to jasný, můžeme to potrhnout, sečíst, hotovo, Dagmar Čárová už o ní ví.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová má před sebou v našem tandemu tedy poslední vstup, ale jinak závěr ještě sezóny, potom herecké prázdniny. Jak si budeš užívat?
2: Já doufám, že úžasně si budu užívat, že pojedu někam do Francie.
1: A nebudeš hrát někde třeba?
2: Ne, my přes léto nehrajeme. Ne, zatím o ničem nevím.
1: Do Francie? Jo,
2: samozřejmě.
1: Počkej, jak samozřejmě?
2: Francii miluju, to je moje srdeční záležitost. A loni jsme byli v jihozápadní Francii, kterou jsme prozkoumávali a bylo to nádherný.
1: Čili tak to by si měla mít teď v tašce nikoli anglickou, ale francouzskou konverzaci. Pozor, ale ty francouzsky asi vládneš líp, ne?
2: Ne, francouzsky opět jenom tak orientačně.
1: Jo?
2: To je hodně těžký. Spíš italsky jako líp a tím pádem Francouzům trošku víc rozumím.
1: Aha. A pojedete zase na stejné místo nebo?
2: Ne, my nejezdíme na stejná místa. My vždycky si vytipujeme určitý okruh, který prozkoumáme. Teď bychom chtěli asi udělat okolí Marseille a Lví zátoku směrem ke Španělsku.
1: A na blind nebo do
2: přenosí? Ne, to všecko. My jsme tým 6 přátel a každý má za úkol něco jiného. A na internetu vyhledáváme lokality, máme francouzské stránky, tam si objednáme domeček na nějakým úžasným, atraktivním místě, přírodním, nikoli jak si poblíž diskoték, to v žádném případě.
1: No, zdali.
2: Ale nějaký úžasný místo, z kterého se dobře vyjíždí na všechny možné trasy a výlety.
1: No takže Petr asi pravděpodobně vaří, to si dovedu představit, ale co, jaký máš ty úkol?
2: Pozor, my se střídáme ve vaření a to jsou dokonce potyčky, kdo bude vařit, protože se musí vařit z místních zdrojů a místní jídla.
1: Jo.
2: To je všechno tak hledaný.
1: To je dobrý. To
2: musí
1: je dobrý.
2: Se chodit na
1: striktně,
2: trhy,
1: striktně.
2: Ano, nakupovat.
1: Aha.
2: A máme 4 chody běžně, abychom si to užili.
1: Aha.
2: A služby jsou takový, jako že každý říká, no moment, tady mám službu já. To ne, tady mám už večeři já. Naopak si to takhle trháme z ruky.
1: To je nádherný. Co to je za přátelé, prosím tě, to jsou z branže nebo?
2: To jsou lékaři, dva jsou lékařský pár, jedni jsou filmaři a druhý pár jsou filmaři.
1: Tak prosím tě, ať vám to klape.
2: Dáš, děkuju.
1: Samozřejmě. Jezdíte, prosím tě, s dětma nebo bez dětí?
2: Ne, to je dospělá záležitost.
1: Dospělá záležitost, tak, protože oni by se vám do toho pletli těmi svými názory mladými.
2: Samozřejmě.
1: Jak já ti rozumím. Tak, ať vám to vyjde, i ten letošní zájezd, a třeba si o něm příště zase na tandemu s Dagmar Čárovou popovídám.
2: Děkuji moc.
1: Já ti děkuji moc a ať se samozřejmě daří nejenom na dovolené, ale hlavně v tvém hereckém povolání, a to jak v dabinku, tak v divadle. Díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: V cyklu životopisy se tentokrát setkáme s Františkem Fajtlem, českým letcem stíhačem, účastníkem bitvy o Británii a pozdějším velitelem české i britské jednotky v královském letectvu. Jeho životní osudy, vlasteneckou čest a bojové odhodlání nám připomenou herci Jaroslava Červenková, Martin Hruška a Jan Dvořák.

0: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním, řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92 a to už, věřte, má člověk vůči světu kolem sebe jistý střízlivý odstup, zvlášť když zažil všechno to, co já. Ale musím přiznat, že těch pár říjnových dnů, kdy jsem měl být takto veřejně oceněn, patřilo k tomu nejlepšímu, co jsem v životě zažil. Když pak ve Vladislavském sále všichni přítomní tiše povstali a vzdali mi čest, měl jsem, já, starý veterán, co dělat, abych se ubránil dojetí. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho. Mezi mé největší oblíbence patří moře a nebe. To pro své nekonečné horizonty. Užil jsem si jich nespočetně na obrovských prostorách globu i v nekonečné kubatuře nebeské klenby. Nezapomenu na jejich neskonalou nádheru, sílu, kouzlo a přitažlivost. Přesto nikdy nezískali prvenství citu a rozechvění nad titěrným rodným flíčkem velikosti zvící špendlíkové hlavičky této planety.
1: Budoucí nositel nejvyššího českého vyznamenání František Fajtl se narodil v sobotu 20. srpna roku 1912 v Donýně, vesničce nedaleko města Louny.
2: Bylo to v době, kdy se děti rodili ještě doma, kdy svět ještě neznal fenomén světové války a na dveřích úřadů v Čechách visely na místo dvou ocasích lvů černí rakouští orlíčci.
1: Sotva se z malého Františka stal školák.
2: Chodil od podzimu roku 1918 do obecné školy ve Vrbné nad Lesy.
1: Bylo všechno jinak. Než se naučil prvních pár písmen abecedy, nad katedrou už nevisel barvotiskový obrázek císař pána, ale solidní fotografický portrét prezidenta Masaryka.
0: Tohle všechno mi splývá s dobou a atmosférou začátků. A také s tím, že mě rodiče přihlásili do Sokola. Moc rád jsem tam chodil a cvičil, ale taky hrál divadlo a učil se mít rád svou vlast. Všechno tehdy začínalo. Já byl mlád jako ta naše republika.

0: celkem 4 roky strávil František Fajtl na Teplické obchodní akademii, tam také na jaře 1932 odmaturoval.
1: Na přelomu 20. a 30. let se občas pořádaly aviatické poutě, jakési letecké přehlídky. Lidé byli zvědaví na tu novotu, na stroje těžší než vzduch.
2: Loudil jsem tenkrát na tatínkovi, aby mi zaplatil let. Ovšem stálo to 50 korun. To bylo hodně peněz a otec mě odbil. Ale já pořád toužil. Víte, já jsem viděl toho chlapíka v kukle a v těch brýlích a v tom plášti, toho letce, jak tam dirigoval start i přistání. A potom, jak nasedal do aeroplánu, jak letěl. To mě tak lákalo. Hluk toho motoru a vůbec všechno, víte. Ježíš Maria, to je úžasný být ve vzduchu, říkal jsem si. Tak asi takhle jsem začínal.

0: Několik měsíců po maturitě, tedy v roce 1932, nastoupil 20letý František Fajtl do základní vojenské služby k pěšímu pluku v Mostě.
1: Touha létat jej neopouštěla, naopak. U armády bylo k letadlům a letectví blíž než kde jinde. Přímá cesta vedla přes vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.
2: Důležitý byl fakt, že jsem byl naprosto zdrav. Tělesně i duševně. I moje psychomotorika byla bezvadná. To byly předpoklady, které nebylo možné obejít. Vše se posuzovalo velmi přísně. Mnoho z těch, kteří také toužili létat, bylo vyřazeno zdánlivě pro banality. Pro drobnou oční vadu, pro obyčejnou senou rýmu nebo kdysi přechozený zápal plic. Později, za bojových letů, jsem si na zamračené oční lékaře v dobrém vzpomněl. To, když jsem si namáhal zrak a pátral po obloze a hledal nepřítele, který byl v jedné chvíli malou černou tečkou v dálce, ale v příští vteřině obřím monstrem těsně za ocasem mého letounu. Vzpomněl jsem si na opakované vstupní rentgeny plic. To ve chvíli, když mi špatně fungoval přívod kyslíku v 10-kilometrové výšce a hrozilo, že ztratím vědomí. O nutnosti rychlých reakcích v boji ani nemluvě.
0: Po 3 letech studia byl Fajtl řádně a s dobrým hodnocením vyřazen jako poručík letectva.
1: Měl za sebou pilotní zkoušky, vojenskou přípravu a radiotelegrafickou a pozorovatelskou průpravu. Osvojil si základy světových jazyků, jejichž znalost se mu později hodila více než dobře.
0: Novopečený pilot-pozorovatel byl přidělen k 2. leteckému pluku v Olomouci. Pro velmi dobré výsledky se později stal i zástupcem velitele.
1: Jenže to se psal už rok 1938 a politická situace v Evropě neslibovala nic dobrého. Na druhou stranu, nebylo olomoucké letiště trochu stranou všeho dění?
2: Jen zdánlivě. Situaci jsme sledovali bedlivě. Tehdy poprvé jsme jako letci zaznamenávali vysokoletící německé stroje, které si drze fotografovali a mapovali polohy našich letišť. V naší výzbroji byly tehdy vynikající stroje Avia B534, ale měly menší stoupavost a než jsme dosáhli potřebné letové hladiny, byl drzoun z Luftwaffe dávno pryč. Navíc nejvyšší velení se tvářilo rozpačitě. Stíhání nám často ani nepovolili. Měli obavy z mezinárodního konfliktu. Doba byla plná napětí.
3: Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Und der kommende deutsche Mensch.
0: V srpnu 1938 byl František Fajtl převelen z Olomouce do Přerova. Než se stačil rozkoukat, byl tu osudný březen 1939 a s ním i potupné obsazení republiky sebevědomými německými okupanty.
1: 15. března v časných ranních hodinách, podle rozkazu z nejvyšších míst, čekala kompletní posádka přerovské letecké základny příjezd Němců. Sotva se rozednilo, z porivů padajícího mokrého sněhu se vynořila šedá auta z kříži na bocích. Jeden z německých důstojníků v zápětí natahoval ruku, aby přijal svazek klíčů od celé přerovské základny.
2: Náš velitel, pan major Skoba, byl toho rána neschopen vstát z lůžka. Trápil jej ischias. Bylo tedy na mne, jeho zástupci, abych pozbíral své znalosti němčiny a celou tu potupnou proceduru předání letadel, výzbroje a výstroje provedl a zažil tak na vlastní kůži. V momentě, kdy jsem s německým důstojníkem mluvil o zdravotní indispozici mého nadřízeného, utrousil zdravý, urostlý a pyšný Němec poznámku o indispozici celé té naší podivné armády. Větší ponížení jsem v životě asi nezažil.

0: František Fajtl, část druhá, Růžový palouček.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
0: Na jaře 1939, po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a ustanovení slovenského štátu, byla československá armáda definitivně rozpuštěna. Její letci, kvalifikovaní specialisté, dostali ovšem z německé strany lákavou profesní nabídku.
2: Pánové, za určitých pro vás velice lukrativních podmínek můžete vstoupit do elitního klubu naší Luftwaffe. A to prakticky okamžitě. Vy umíte bojově létat, to máme dobře zjištěno, a my máme ty nejlepší stroje Messerschmitt 109, to vy jako specialisté dobře víte. Zvažte to pečlivě a mějte na paměti vaši současnou situaci. Vůdce je velkorysý.
1: Scházeli jsme se tehdy s kamarády piloty po bytech a kavárnách a vím, že podobné nabídky jsme bez váhání a okamžitě zavrhli. Oni totiž ti němečtí letečtí oficíři dobře věděli, že létání je vášeň a že každý pilot chce do vzduchu a na tu strunku hráli. Ale vědomí, že bychom sloužili mocnosti, která rozbila naši Československou republiku a vůbec měla své mocenské spády, to stálo výše než pilotovat jinak vynikající stíhačku ME-109.
2: Tichou poštou, dopisy, vzkazy se mnozí čeští letci už po několika týdnech okupace dozvěděli, že existuje možnost, jak se dostat do Polska, jehož armáda by údajně o československé vojáky stála.
0: V případě útěku k severním sousedům šlo v první řadě o to, dostat se bez úhony z protektorátu, překročit ilegálně hranici.
1: Bylo nás hned několik a měli jsme sebou jen pár osobních věcí, většinou v malém ruksaku na zádech. Bylo třeba vzbudit dojem, že jsme zkrátka parta kamarádů, kteří se chtějí, jako turisté, podívat do Beskyd. Jenže tam už na nás na smluveném místě čekal vlastenecký řídící učitel, pan Cyril Mach, a aniž jsme mu museli vše dlouze vysvětlovat, převedl nás bezpečně a ve vší tichosti na polskou stranu. Vzpomínám si, že jsem se sám sebe v duchu ptal, kdy se zase do vlasti vrátím a zdali vůbec. V mysli mi vytanul i obrázek ze školní čítanky. Komenský,

0: Na polské straně se Fajtlovi i jeho přátelům dostane rozpačitého přijetí. Padaly narážky o nebojujících Češích, o kapitulaci bez boje, o soběstačném polském letectvu a administrativních překážkách zařazení cizinců, Čechů, k polské armádě.
1: Nakonec se po pár zmatených dnech podařilo shromáždit české piloty v Krakově. Bylo jich několik desítek, mnozí přišli už dříve jinými cestami.
0: Díky tamnějšímu diplomatu, doktoru Vladimíru Znojemskému, se česká skupina dokázala sformovat a vyjednávat s polskou stranou.
1: Po pár dnech bylo jasné, že jediná možnost, jak zasáhnout do bojů, je vstoupit do zahraniční armády ve Francii.
2: Ani ve Francii nebylo vše úplně jednoduché. Šlo především o ten fakt, že žádný stát nebyl připraven na situaci, kdy bude mít pod svými křídly zahraniční vojáky. Evropské armády to byly ryze národní uskupení. Jediný statut nabízela takzvaná cizinecká legie, ta ovšem sdružovala pouze armádu pozemní, pěšáky. A to se nám, letcům, vycvičeným a hrdým na svůj nelíbilo. Vše nakonec urychlila válka sama. Jakmile byla Francie napadena, uvědomilo si velení, že spojenečtí piloti by mohli být něco platní.
1: František Fajtl se spolu s dalšími československými piloty stávají nezanedbatelnou pomocí v obranné kampani. Zjišťují, že francouzská armáda, náš tradiční spojenec a proklamovaný vojenský vzor, je na tom překvapivě hůř než předválečná armáda československá, technicky i personálně. Není na válku připravena a spoléhá na svou velikost a tradici.
0: Zkrátka, čeští, úředně vzato nováčci, jsou na tom s úrovní výcviku často mnohem lépe než jejich francouzské protějšky.
2: Při příchodu na francouzské letecké základny jsme měli, v dobré víře, ku pomoci přiděleny své učitele létání. No, nakonec proč ne? Člověk by se měl učit a sbírat zkušenosti stále. Jenomže jsme zjistili, že náš průměrný český pilot je na tom například v akrobacii mnohem lépe než nejlepší pilot francouzský. A co teprve naši letečtí premianti? O těch si Francouzi mohli nechat leda zdát. Česká škola tu vítězila na celé čáře. Pro uznání musím říci, že mnozí takoví přidělení instruktoři nám po zjištění, co dovedeme, jen s uznáním podali ruku a pustili nás na samostatné lety. Byly však i případy, že hrdý Francouz učitel svému žáku Čechu uděloval slovní lekce tak dlouho, dokud mu ten v tandemovém letu nepředvedl tak pokročilou akrobacii, že milého učitele museli z letadla později odnést a léčit jej koňakem.
0: Netrvalo dlouho a Francie padla. Jedinou další a poslední možností byla Anglie.
1: Po poměrně dramatickém opuštění Francie a nalodění se na plavidlo směřující do Liverpoolu zbývala naděje, že Anglie bude k českým pilotům vstřícná.
2: Ona naděje nás na několikadenní cestě po moři neopouštěla. Hrozilo sice potopení německou ponorkou, ale zároveň bylo jasné, že jiné cesty pro nás není. Věděli jsme, že v Londýně je naše exilová Benešova vláda a že je tudíž velká šance a důstojná možnost bojovat v královském letectvu RAF. A po přistání v Liverpoolu naše naděje ještě více pookřála. To bylo zcela něco jiného než v poražené Francii plné marnosti a malomyslnosti. Britové nás vítali a dávali od první chvíle najevo, že o nás stojí, že jsou vděční za to, že jdeme bránit jejich zem. To bylo ve spojení s anglickým klidem, který si dokázali zachovat za všech okolností, pro nás Čechy velmi povzbudivé a žádoucí.

0: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
1: Na konci léta 1940 vypukla největší letecká bitva všech dob. Bitva o Británii. Strategií nacistického Německa bylo ovládnout vzdušný prostor nad kanálem a Anglií, taktikou pak zničení královského letectva RAF a příslušného zázemí.
2: Konkrétní německá kampaň spočívala v intenzivním bombardování vojenských leteckých základen a objektů, kde se letecká technika vyráběla. Po této přípravě měla zakrátko přijít vlastní pozemní invaze Wehrmachtu.
0: Pravdou je, že na počátku bitvy o Británii na tom Angličané nebyli příliš dobře. Nebyli připraveni k odražení tak masivních náletů ze strany Luftwaffe. Ta naopak využila své početní převahy a získaných francouzských letišť k tomu, aby ve dne v noci ničila a decimovala možnou britskou obranu.
1: V Anglii se v té době odehrálo neuvěřitelné společenské vzepětí sil. Ač pod tlakem dokázal se celý národ sjednotit a ukázněně se zapojit do precizně organizované obrany, ať už šlo o armádní výcvik, domobranu, hlásnou službu nebo mimořádnou válečnou výrobu. Součástí obranné strategie bylo i zavedení nového vynálezu radiolokátoru, čili radaru.
2: Radiolokátory dokázaly poměrně přesně objevit blížícího se nepřítele a především včas a tím pádem účinně reagovat.
0: Brity jsem od počátku obdivoval. Po vlastní zkušenosti z váhajícího Polska a poněkud chaotické Francie jsem se setkal s vyrovnanými a odhodlanými ostrovany. Jejich země byla v tu dobu těžce zkoušená. Vždyť hořela celá města, ale oni namísto zoufání a paniky jednali cílevědomně a vyrovnaně ve víře v dobrý konec. Jejich armáda byla po počátečním zakolísání perfektně organizovaná. Poznal jsem to na vlastní kůži. Po příjezdu nás čekala týdenní karanténa a vzápětí seznámení s jejich stroji, robustním Hurricanem a elegantním a obratným Spitfirem, plivačem ohně.

0: Po přeškolení na britské moderní stroje byl František Fajtl 2. srpna 1940 odeslán k 17. stíhací operační peruti. Všemu předcházela přísaha věrnosti královskému letectvu, Anglii a králi.
1: Každá 12členná peruť byla organizována v 3členných letkách, takzvaných rojích, které měly svého zkušeného velitele, takzvané číslo 1, a další 2 letouny, jejichž hlavním úkolem bylo krýt bojujícímu veliteli záda. Jednotlivé roje byly v komunikaci s řídícím centrem barevně odlišeny.
2: Bitvu o Británii jsem prožil jako dvojka modrého roje 17. operační peruti. Hned v prvních dnech jsem měl na kontě spolupráci na svém prvním sestřelu. Nad deltou řeky Temže jsme byli navedeni na nepřátelský stroj, německý bombardér Dornier 17, a vzali ho do trojitých kleští. Naše harikeny měly každý 8 kulometů Browning a bandita neměl šanci. Když si to uvědomil, zamával křídly, což znamenalo, že se vzdává. Jak by ne, když už mu hořel motor a my mu pro jistotu zapálili i ten druhý. Nakonec přistál v našem doprovodu u města Ipswich. Pro německou osádku válka skončila. Putovala do britského zajetí.
1: Fajtlovi ovšem zbývala cesta zpět na mateřské letiště. V nádržích Hurricana však neměl dostatek paliva a bylo z toho nakonec nouzové přistání na pastvině, která byla v tu chvíli po ruce.
0: Stádo krav bylo natolik uznalé, že nechalo pilota v nouzi dosednout. Vůdčí bík stáda však považoval letoun za nevítanou konkurenci a pilota si pohlídal až do příchodu vesničanů, kteří Fajtla ze zajetí nejen vysvobodili, ale se slávou a lahví whisky dopravili k nejbližšímu telefonu, kde se ohlásil a požádal o pomoc.

0: Británie náporu Luftwaffe odolala a zůstala neporažena. Piloti RAF už Albion nejen bránili, ale postupně podnikali odvetné operační lety nad protivníkovy letiště v Normandii.
1: Roční služba u 17. peruti přinesla Františku Fajtlovi mnohé zkušenosti. 28. října 1941 byl povýšen do hodnosti kapitána letectva a mohl se tak stát velitelem letky 313. československé stíhací peruti. Po půlroční činnosti přišlo další ocenění.
0: Díky schopnosti velet a vynikající znalosti angličtiny se Fajtl mohl stát v dubnu 1942 velitelem čistě britské 121. peruti v hodnosti majora.
2: Létali jsme v tu dobu nad okupovanou Francií a já byl po jednom těžkém souboji, ze kterého jsem jen tak vyvázl, sestřelen. Byl zasažen motor. Já zůstal, zaplať pán Bůh, nezraněn. Pouze mi, jak jsem záhy zjistil, ustřelili podpatek u pravé boty. Podařilo se mi však nouzově přistát na jakési louce, opustit doutnající stroj a ukrýt se. Během několika minut už se okolí hemžilo nacistickými dravci, kteří hledali českého číška, mě. V rovném terénu jsem se ukryl na jediném možném místě, v korytě nehlubokého potoka, přímo ve vodě pod podemletým břehem. Ležel jsem ponořen, bez pohnutí, až do setmění. V tu chvíli jsem mohl poprvé opatrně vyhlédnout a díky blikání svítilen zjistit pozici vojáků, kteří místo obklíčili. Mezi dvěma světélky jsem se proplížil a utekl jim. A pak se začala má několikaměsíční anabáze, kdy jsem putoval přes celou Francii, přešel Pyreneje, strávil týdny ve španělském koncentráku Miranda a přes Gibraltar se pak dostal zpátky do Anglie. Mnohokrát mi hrozilo prozrazení. Provázel mne hlad i nemoc. Nezištně mi pomohlo mnoho lidí. A vůbec jsem zažil věci, které jsem později sepsal v románu nazvaném příznačně Sestřelen.

0: František Fajtl, část čtvrtá, zametání na obloze.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
2: František Fajtl se vrátil do Anglie 21. srpna 1942, den po svých 30. narozeninách.
3: Sestřelen byl přitom 5. května. Cesta domů mu tedy trvala více než 14 týdnů plných napětí, skrývání v neznámých zemích, častého hladovění a nejistoty, co přinese příští den.
1: Na britské základně u naší 313. peruti mě vítali jako ztraceného syna. Bylo pochopitelně o čem vyprávět a bylo i co oslavovat. Rozumí se, že nezůstalo u jedné pinty. Čeština mi zněla jako nebeská hudba. Dostal jsem několik dní odpočinku a během nich příležitostně vyhledal zápis z kroniky, kterou si Češi vedli. Nalistoval jsem zápis ze dne 5. května 1942.
2: Dnes se nevrátil seržant Pavlík. A ještě jedna těžká ztráta pro 313. Dozvěděli jsme se z hlášení, že Franta Fajtl, který se nedávno stal velitelem ryze anglické skvadrony, jako dosud jediný Čech, jemuž se podobné cti dostalo, nevrátil se z boje a byl prohlášen ještě s dalšími dvěma členy za missing, nezvěstného. Několik stránek před touto, na které vpisuji záznam o jeho zániku, najdete jeho dopis na rozloučenou se všemi jeho kamarády z 313 a poděkování za chvíle, které mezi nimi strávil, než byl povolán k velitelské úloze v anglické jednotce. Ve Fajtlovi ztratila peruť i prvního svého kronikáře, který zaznamenával co nejsvědomitěji všechny události, jež se v životě peruti odehrávaly. Tedy dva výtečné kamarády a bojovníky ztratila peruť v tento neblahý májový den. Smutek a sentimentalita nejsou vlastnosti stíhačů, ale přesto nelze podobné pocity zcela utlumit. Tak odcházejí bojovníci, kteří jsou neskrotní ve své vášni pro zápas a boj za svobodu, tvrdí rváči v sedle letounu. Odcházejí v plné slávě válečné s krvavou svatozáří. A svět se točí dál.

0: František Faitl se ještě téhož roku stal velitelem 313. československé peruti. Vzhledem ke svým schopnostem a zkušenostem byl záhy povýšen na podplukovníka letectva.
1: Čekalo jej dalších 200 bojových hodin, což odpovídalo takzvanému operačnímu turnusu, po jehož absolvování šel pilot na delší odpočinek od přímého boje. Většinou působil ve výcvikovém středisku pro nové piloty.
2: Ty 200 hodin ve vzduchu v přímém bojovém nasazení probíhaly většinou jako doprovod bombardérů, případně jako takzvané sweeps. Ono slůvko sweep znamená v doslovném překladu zametat. A my jsme skutečně létali nad okupovanou Francii, někdy i Belgii nebo Holandsko zametat. Naše rychlá a účinná košťata nás nesla do akcí, kde jsme ničili například uzemněná letadla Luftwaffe, kolony vojenských vozidel v pohybu nebo lokomotivy. Proto nám Francouzi říkali kotláři. Jako velitel peruti jsem v té době zodpovídal za 12 letců, 12 českých a slovenských kamarádů. Byli jsme, bez ohledu na hodnosti, nejlepšími přáteli. Když se někdo z nich nevrátil z akce, cítil jsem i osobní smutek, přestože s takovou možností bylo třeba počítat. A tyto události byly na denním pořádku. Byla přece válka.

0: V listopadu 1943 dochází k jednání mezi britskou vládou a představiteli českého exilového vedení. Vzniká dohoda o odeslání 20 stíhačů Čechoslováků na východní frontu do Sovětského svazu. Velitelem je určen František Fajtl.
1: Po přeletu a adaptaci v nových podmínkách jsou naši stíhači přesměrováni na Slovensko, kde mají podporovat Slováky při národním povstání.
2: Byli jsme od Sovětů vybaveni novými stroji, odolnými a poměrně moderními lavočkami LA-5. Spolu s mými piloty a ruským pozemním personálem jsme působili v týlu nepřítele a připravovali půdu pro blížící se rudou armádu. Byl to tehdy úplně jiný pocit, létat nad svou vlastí a bojovat proti okupantům. Zpočátku se vše i dařilo, Němci byli naší činností zaskočeni, nepočítali s leteckou ofenzívou. Podařilo se nám načas kontrolovat vzdušný prostor a napadat i nepřátelská letiště. Záhy se však Wehrmacht dokázal sformovat a uzavřít naši jednotku v obklíčení. Nepřálo nám ani počasí a také sovětské letecké zásobování zbraněmi, benzínem a potřebnými náhradními díly pro poškozená letadla začínalo váznout.
0: Slovenské národní povstání bylo nakonec potlačeno a přestože bylo jasné, že porážka nacistů je jen otázkou času, nic nebylo zdaleka rozhodnuto.
1: Fajtl v kritickém okamžiku dává rozkaz opustit i poslední kontrolované letiště Tři Duby a přelétnout do sovětského zázemí. Jiná možnost nezbývala. Nepřítel se už tlačil ze všech stran.
2: Situaci nad Slovenskem jsme plně kontrolovali po dobu 45 dnů. Ale déle odolávat nešlo. Chtěl jsem zabránit zbytečnému krveprolití a také ztrátě strojů. Ústup byl v dané situaci správným rozhodnutím.
0: Na počátku roku 1945 se druhá světová válka jednoznačně chýlila ke svému konci. To bylo zřejmé na obou bojujících stranách.
1: V době, kdy Sověti osvobozovali Polsko, působil František Fajtl se svými letci na letišti Poreba, právě na polském území.
2: Kruh se uzavíral. Počátek války mne zastihl v 39. v Polsku a po pěti dlouhých letech jsem na jeho území stanul opět. Vše ale bylo jiné. Kdysi pyšný Wehrmacht teď ustupoval na všech frontách a já jsem je pomáhal hnát jako pilot podplukovník na moderním spojeneckém stroji. Poslední válečnou operací, které jsem byl za války osobně přítomen, byla bitva o Moravskou Ostravu.

0: František Fajtl, část pátá, Bílý lev a černý stín.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
2: František Fajtl se vrátil do Prahy v polovině května 1945. Přistál na pražském vojenském letišti v Letňanech společně se sovětskou leteckou divizí.
0: Rozkvetlá Praha, vítězný návrat do svobodné vlasti. To musel být opojný zážitek.
1: Jistému opojení se člověk neubránil. Nakonec ani nebránil, pochopitelně. Němci byli pryč a to bylo to nejpodstatnější. Ovšem pozornému a střízlivému pozorovateli nemohlo uniknout, že s tou svobodou to trochu skřípe. Naši kamarádi v RAF byli už v prvních květnových dnech jako natrní. Slyšeli volání Prahy o pomoc, ovšem vzhledem k politickým dohodám na nejvyšších místech čekali uzemněni na svých letištích. Nešťastní a zklamaní. Start nebyl povolen. Do Prahy se dostali až v polovině srpna 1945, kdy už byly karty v nově vznikající československé armádě v podstatě rozdány.
2: František Fajtl se vrátil do vlasti jako velitel pluku a zástupce velitele divize. Pokračoval v mírové službě na Kbelském a Letňanském letišti. Úkolů před leteckou armádou i před ním samým stálo mnoho. Šlo o práci a budování na léta.
0: Události po volbách v roce 1946 jsou v našich novodobých dějinách známy. Vzrůstající politický vliv komunistů se týkal i armády, té jako základní mocenské složky možná především. Metoda takzvaného třídního boje měla zatím charakter tiché vody.
2: Po únoru 1948 se rozpoutal onen třídní boj naprosto otevřeně. Kdo nešel s nimi, šel proti nim.
1: Na podzim 1949 jsem se od nadřízených složek dozvěděl, že pro mne dále takzvaně není zařazení. Když jsem pátral po skutečných příčinách a dal si dohromady tak říkajíc dvě a dvě, bylo patrné, že to samé potkalo i mnohé další takzvané západňáky, jak nás hanlivě označovali. Kdo? Naši většinou nově jmenovaní velitelé, kteří měli jedno společné. Byli majiteli průkazu člena KSČ.
0: Tragédií bývalých pilotů RAF byly nejen ztráta důvěry a zaměstnání, ale od roku 1948 i systematické zatýkání, obviňování ze špionáže a velezrady, týrání i věznění.
2: To všechno se dělo mužům, kteří se před 10 lety, na počátku války, rozhodli nečekat, ale jít do neznáma bojovat proti společnému nepříteli. Kolik jich přispělo svým umem a svojí odvahou a kolik se jich z války nevrátilo?
1: Pravá příčina smyšlených obvinění a systematické likvidace byl strach rudých mocipánů z lidí, kteří na vlastní kůži poznali ve světě demokracii a svobodu. Strach, že svou zkušenost budou šířit a předávat dalším.
2: Poměry v zóně sovětského vlivu, kam spadalo i poválečné Československo, se rychle změnily. Z bývalých západních spojenců se stali imperialističtí protivníci, kteří si brousili zuby na naši zemi a jejího přítele na věčné časy, Velký sovětský svaz.
0: František Fajtl byl na podzim roku 1949 po všech nucených dovolených a prozatímních volnech definitivně propuštěn z armády. Jedné lednové noci roku 1950 jej navštívili pánové v civilu, kteří dle místního zvyku přijeli černým tatraplánem a vyzvali ho, aby se odebral k podání vysvětlení na služebně. Není třeba si nic brát, je to jen na moment.
2: Vrátil se po 17 měsících, které strávil většinou na celách a v dílnách hradu Mírov. Velitel Peruti a hrdina z bitvy o Británii šil vatové vycpávky, kompletoval dřevěné skládací metry a plnící pera. To vše bez jediného vysvětlení a bez řádného soudu.
1: Bylo to ponižující, tvrdé a nepochopitelné. Jedinou vzpruhou bylo opětovné setkání s mnoha kamarády, se kterými jsem kdysi létal a bojoval. Sdíleli jsme společný hořký osud.
0: Po propuštění z Mírova byl podplukovník František Fajtl degradován do hodnosti vojína a vysídlen spolu s manželkou a dcerou z Prahy. Živil se jako nádeník na stavbách, jinde jej nezaměstnali. Později se našlo místo účetního v malém podniku.
2: Uvolnění 60. let mu přineslo částečnou rehabilitaci, povýšení do hodnosti plukovníka a možnost pracovat u státní letecké inspekce při vyšetřování leteckých nehod.
1: Po krátkém pražském jaru jsem žil opět v ústraní a snažil se zachovat povědomí o nás, Češích v Anglii, alespoň tím, že zachytím své osudy a osudy svých kamarádů, po nichž zbyl třeba jenom deník. Psal jsem knihy, většinou reportážní romány. Konečně nešlo tu zdaleka pouze o mou osobu, ale především, a na tom budu trvat navěky, o kus naší československé historie, na kterou můžeme být právem hrdí.
2: František Fajtl se dočkal plné vojenské rehabilitace a skutečného společenského uznání až po roce 1989, tedy téměř v 80 letech.

0: A tady končí další díl cyklu Životopisy. Tentokrát jsme se v něm setkali s osobností Františka Fajtla, československého stíhacího pilota, který bojoval za druhé světové války ve Francii, v Anglii i na východních frontách. Jeho životní příběh nám zprostředkovali herci Jaroslava Červenková, Martin Hruška a Jan Dvořák. Pořad připravil a natočil režisér Luboš Konýř.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ráda, že se při pondělku můžeme společně vydat do Zlínského kraje a navštívit tamní kovozo s tyrannosaurem Rexem. Podle receptu našich prababiček připravíme kuře na másle s červenou lebedou. V rubrice Zábava z rozhlasového archivu zavzpomínáme na herečku Gabrielu Vránovou a navštívíme citrusáře Petra Brožu, který nás přesvědčí, že pomeranče a citrony se dají pěstovat i v našich podmínkách.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Jako každý den se i dnes vypravíme za zajímavostmi naší země a tentokrát míříme do Zlínského kraje. Když přijedete do Starého Města po Brněnské ulici, upoutá vaši pozornost zvláštní postava, která zhlíží na kolem jedoucí auta z vrcholku betonového plotu. Ještěr Tyrannosaurus Rex. A to není jediná překvapivá věc, která ohlašuje, že areál za plotem rozhodně stojí za pozornost. Tamní kovozoo je pozoruhodné místo, kde staré kovové věci dostávají nový život. Víc už v reportáži Markéty Machačkové.
1: Teď jsme tady v porodnici a jeden z pracovníků porodnice říkal, že zrovna se tady rodí želvy.
2: Rodím to svářečkou, takže se bude svařovat. Vezmeme polotovar želvy a jdem na to.
1: Želva dostává kousek nožičky.
2: Teď se mi přidělal nožičky ke krunýři. O, letos už jsem jich udělal asi 1500. Tady kolega vedle dělá netopíry a další kolega, ten předchystává díly na krokodýly.
1: Budova porodnice je srdcem kovozoo ve Starém Městě. Pracovníka Lukáše Gajduše nechávám pracovat na výrobě zvířátek a pokračuji v prohlídce areálu bývalého cukrovaru s primářem porodnice a zároveň zakladatelem a duší kovozoo Bronislavem Janečkem.
3: Vidíte, tady právě míjíme hrochák, který nevznikl u nás v porodnici, ale vznikl v Africe, konkrétně v Senegalu, kde asi před 8 lety jsme dali zakázku místním umělcům, aby nám vyrobili několik zvířátek. Je jich tady celkem asi 60, které skutečně vznikly v Senegalu.
1: Máte přesný počet zvířecích obyvatel kovozoo, které v tuto chvíli obývají tento areál?
3: Úplně přesný počet nemáme. Oni nám sem tam někteří uletí, ale já odhadnu, je tady přes 300 kusů zvířat.
1: V kovozoo najdete žijící druhy. Každý exponát má svoji tabulku, na které se dozvíte informace o reálně žijícím zvířeti, ale také informace o tomto kovovém exponátu. Přicházíme k bizonovi, který je složený ze spousty rostodivných částí.
3: Vidíme tady klíč, vidíme tady kolínka, žabky ze žacích strojů, řetězy. Vidím tady také ozubené kola z převodovek, přitlačný kotouč z převodovky, hydraulické písty. Je to prostě směs takzvaně co dům dal, tak jinak zvířátka svařujeme v podstatě ze všeho, co svařit lze.
1: Přicházíme do druhé části areálu, je více průmyslový než samotná zahrada.
3: Strom života u nás, ta šroubovice, která je na něm vytvořena, tak to je DNA, je to jakési samotné znamení života jako takového. Tady ty jednotlivé větve a ty řetězy, které visí dolů, jsme udělali prostor, kam lidi můžou věšet zámky. I ten název kovozoo je v podstatě v tuto chvilku už lehce zavádějící. Automaticky tak nějak navádí na to, že je to jenom o zvířatech, ale sama vidíte, že ty zvířata tady samozřejmě jsou, některé části jsou více, někde je jich míň, ale je tady velké množství různých jiných, tomu říkáme odborně artefaktů. Pro nás to dává takovou vzájemnou kontinuitu, že v tom areálu necháváme historické věci, které mají blízko ke vzniku toho cukrovaru samotného.
1: Máme tady kolem sebe spoustu věcí z kovu, ale tady v kovozoo na mě dýchnul život. A takový i smysl pro humor. Tady vidím třeba auto namalované jako zebra, něco, co připomíná londýnský double decker. Vedle toho jsou modely všelijakých možných a nemožných zvířat, k tomu cisterny a podobné věci. Máte smysl pro humor?
3: Přiznám se, to by bez humoru ani nešlo.
1: Návštěvník se u vás může projít letadlem, projít po krásné zahradě, může si zazvonit na zvonkohru.
3: Návštěvník u nás může dělat v podstatě cokoliv. My nic nezakazujeme. Bylo by dobré, kdyby dělal vše tak, aby po něm mohl dojít ještě někdo jiný. Máme exponáty, které jsou otevřené, takže lidi, pokud sáhnou na kliku a je otevřeno, můžou dovnitř. Jestli jsou to auta, nebo jsou to nákladní auta, nebo je to vagon, klidně dveře v nějaké budově. Může se podívat do muzea, může si poskákat po pneumatikách, které jsou velice vděčným místem pro děti. Může navštívit kovárnu, může se projít po lávkách, které dneska mají délku zhruba 276 metrů a je z nich vidět na reálný každodenní provoz vedlejší společnosti, která dělá hlavně kovošrot.
1: Když vystoupáte na vyhlídkové lávky v kovozoo, můžete obdivovat Tyrannosaura Rexe. Hlídá celou kovozoo, jako jediný nemá tabulku, protože je to vyhynulý druh. Tyrannosaurus Rex hlídá i loď Naděje a maják Šrotík, které se nacházejí před areálem kovozoo. Toto pozoruhodné místo byste při návštěvě Starého Města u Uherského Hradiště rozhodně neměli minout.
0: Uzavírá návštěvu pozoruhodného areálu kolegyně Markéta Macháčková. Kromě bývalého cukrovaru tam najdete zábavu, inspiraci i ekologickou myšlenku.

0: Na Pohodě dospívala Věra Špinarová a asi by se mnou souhlasila, že čeština je tak barevná, že záměna některých slov a jejich významů je na snadě. Víc nám napoví dnešní jazykový koutek, ve kterém prolistujeme i babičku Boženy Němcové. Chvilku s naší mateřštinou připravil v doprovodu odbornice na češtinu kolega Vladimír Šťovíček.
1: Dnes budeme odpovídat na dotaz posluchačky, která našla v babičce Boženy Němcové slovo metr. A velmi se nad tím pozastavila, protože věděla, že metr byl zaveden jako délková míra v Čechách až v roce 1876. A babička, ta vyšla už v roce 1855. Osvětlit nám to přišla Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak metr opravdu označuje délkovou míru, užívanou v naší zemi až od poslední třetiny 19. století. Předtím, jak víme z pohádek, hlavně se měřilo na lokty. A v tomto významu se v knize Boženy Němcové slovo metr opravdu vyskytovat nemůže. Metr je slovem mnohovýznamovým. Kromě délkové míry může označovat i přísného, rázného člověka, který se v něčem dobře vyzná, umí poroučet, který v něčem hodně vyniká. A právě v tomto významu se slovo metr objevuje v povídce Boženy Němcové Babička.
1: A víte, ve kterém kontextu?
2: Hledala jsem citát z babičky a našla jsem jej. Je také uveden v příručním slovníku jazyka českého. Takovářka, to je metr. Kdyby té nebylo, už by Viktorka víc nechodila. Tolik Božena Němcová. Metr se k nám tedy dostává jednak z řečtiny jako přejaté slovo metron právě prostřednictvím francouzštiny. Po úpravě pak slouží k označení délkové míry. To už jsme tedy v díle Boženy Němcové odmítli. Z francouzštiny k nám ale také přichází slovo maitré, s významem mistr, učitel, ten, kdo něco umí. Také toto slovo nabývá v češtině podoby metr a začíná označovat člověka, který je mistrem svého oboru nebo který je přísný. A právě v tomto významu je slovo metr doloženo v babičce. Božena Němcová tady říká, ta kovářka je ale mistr, je šikovná, zachránila Viktorce nohu. Původně tedy obě slova neměla nic společného, ale slovníky je postupně zařadili k jednomu heslu a my si dnes jejich rozdílný původ také neuvědomujeme. A v souvislosti s metrem se nám vybaví především délková míra.
1: Tolik Helena Chýlová, metr, myšleno mistr svého oboru. Děkujeme, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Loučí se hostka kolegy Vladimíra Šťovíčka, který dnešním jazykovým koutkem provázel. Tady je vaše Pohoda, přeji vám pěkné pondělní dopoledne a pokud rádi vaříte a kořeníte našimi bylinkami, za chvíli vám představíme červenou lebedu, kterou naši předci rádi a hojně používali.

0: Léčivka, magická bylina i koření na vaření, to všechno byla pro naše babičky dobromysl, neboli oregano. Právě tahle bylinka je základem dnešního receptu na kuře na másle s červenou lebedou, který pro nás ve starých kuchařkách našla milovnice lidové kultury Vladimíra Jakoubějová. Natáčel kolega Jaroslav Hoření.
1: Dnes si pro změnu z bejlí připravíme nějaký dobrý oběd. Využijeme k tomu jednu známou a oblíbenou bylinku dobromysl. V místním nářečí se jí říkalo červená lebeda či divoká mariánka. Naše babičky ji používaly nejen v kuchyni, ale i jako léčivku na různé neduhy. Ve starých herbářích je uváděna jako prostředek proti malomocenství, proti zánětům a nočnímu pocení. V lidovém léčitelství se užívala při zánětu pohrudnice, proti všem druhům křečí, při prochladnutí, revmatismu, onemocnění dýchacích cest, proti kašli nebo třeba na povzbuzení chutě k jídlu. Přidávala se i do směsí na urychlené trávení, na bolesti jater a ledvin, při ženských chorobách, bolestech krku, hlavy a zubů.
2: A v lidové magii dobromysl chránila před zlými silami i dům a hospodářství.
1: Proto se sázela kolem domu. Svazky dobromysly se také rozvěšovaly do oken, nad dveře domů i chlévů a na krovy stodol, aby byl domov prostý všech neduhů, oplýval láskou a porozuměním a dobytek prospíval. Bylina to byla všemocná. A nejenom to, používala se i při přípravě, zejména masitých pokrmů nebo těstovin, všude tam, kde se používala majoránka. Bylinky jsou stejného rodu, ale dobromysl je voňavější. O tom se můžeme přesvědčit, když si připravíme kuře na másle s červenou lebedou.
2: My dnes máme dobromysl spojenou především s vůní dálek a dovolené, s italskou či řeckou kuchyní. A přitom oregano nebylo cizí ani našim babičkám, jak se přesvědčíme v tomto receptu.
1: Dobře očištěná kuřata umej, uvnitř a povrch posol, zašpejluj, dovnitř vlož hrst zelených lísků dobromysly, kousek másla, popraž též uvnitř malonko pepřem tlučeným, dej je na pekáč, přidej k ní kousek čerstvého másla, trochu hovězí polívky a upeče po obou stranách do zlatova, přičemž je však musíš začasté máslem potříti. Pak je vlož buď celé, neb na čtvrtky nakrájené na mísu, polej je tou omáčkou a nes to na stůl. Podávej s novými mladými bramborami.
0: Doporučuje milovnice starých receptů etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Jste na pohodových vlnách a za pár minut si připomeneme herečku, která milovala poezii a taky rozhlas. Počkejte si na rubriku Zábava z rozhlasového archivu, kterou pro nás připravil kolega Jiří Hubička.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Každý týden v pondělí si v Kolotoči dáváme dostaveníčko s Jiřím Hubičkou v zábavě z rozhlasového archivu. Dnes zavzpomínáme na oblíbenou herečku, která ráda a často navštěvovala Český rozhlas.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Dnes si můžeme, vážení posluchači, připomenout, že je tomu už 87 let, kdy se narodila, a to v Novém Městě nad Váhom, česká herečka, skvělá recitátorka, daberka, také pedagožka Gabriela Vránová. Pocházela z učitelské rodiny, dětství strávila v Brně a v tomto městě také později vystudovala herectví na Janáčkově akademii múzických umění. Téměř po celou svou hereckou kariéru byla věrná jedné scéně, a to pražskému divadlu na Vinohradech. Vybavujeme si ji jako představitelku mnoha rolí v českých filmech. Z televizních inscenací připomenu například její Aničku Čihákovou, manželku záletného autobusáka ze seriálu Chalupáři. Gabriela Vránová milovala poezii a také ji skvěle uměla recitovat. Byla častým hostem v rozhlasových studiích, ve kterých natočila velké množství dramatických rolí a také pořadů poezie. Připomeneme si ji úryvkem z pořadu Stříbrný vítr, ve kterém si o své práci povídala s Jaromírem Hanzlíkem. Vybral jsem pasáž, ve které Vránová vzpomínala na začátky svého působení v rozhlase, na některé významné rozhlasové osobnosti. Gabriela Vránová nás opustila v červnu roku 2018.
3: A mě by zajímalo jméno Ludvík Pompe například. Jednak to je hezké jméno. A já jsem si zjistil, že ty jsi u něho pracovala. Tak mě řekni, jak na toho pána vzpomínáš?
4: No já na něj především vzpomínám jako na režiséra, který mě, co by 21-letou holku, obsadil do hlavní role hry německého autora, tenkrát východoněmeckého, Manfreda Bielera, Tři růže z papíru. Na natáčení této hry vzpomínám nesmírně ráda, protože to byl vlastně duel. Pan Spal, vynikající.
3: Který pan Spal?
4: Pan Spal. Jaromír. To byl Jaromír Spal.
3: No ne, já jsem to byl blbej for. Jaromír Spal, ano.
4: Ty jsi číslo. No který pán Spal? Spalo jich víc, ale tohle byl Jaromír. No.
3: Ano,
4: tak, takže
3: tak,
4: konec, no. A co s tím, no. Tak nic. No tak Jaromír Spal a potom u toho byla přítomna taky taková legenda tehdy Československého rozhlasu. Zvukař, imitátor a blázen Artur Švíha.
3: No ano, Artur
4: no,
3: Švíha.
4: Ano.
3: No jistě.
4: Tam byl velký krásný dialog téhleté osmnáctky a třicátníka, což dělal pan Spal. A jeli jsme v loďce. V Rákosí. Už se směš, protože si dovedeš představit Artura Švihu. A my jsme byli v takzvané prsárně, jsme tomu říkali. To bylo u studia 6 vzadu. A tam...
3: Ty musíš vysvětlit posluchačům, co to je prsárna.
4: No prsárna to byla taková vytapetovaná místnůstka, aby to bylo jaksi odhlučněné. A tam se tak vlezli ti 2 až 3 herci. Ale teď k tomu přibyli...
3: No, ale proč se to jmenovalo prsárna?
4: Že to vypadalo jako prsa, to mělo takový...
3: No tak to řekni.
4: No tak to říkám, no tak vypadalo to
3: akusticky to bylo...
4: Akusticky to bylo vynikající, no. Ano. No tak já nevím, jestli to posluchačům něco řekne, ale prosím. No dobře, ale teď tam byl spíš ten Artur, který byl u našich nohou, měl bazének nafukovací, takový dětský. V tom byla voda samozřejmě, on ručičkou svojí máchal do té vody, občas zašustil papírem, to byl ten Rákos, a potom tam ještě skřípot loďky dělal takovým mlínkem jakýmsi. No, nesměli jsme se podívat dolů, protože jsme okamžitě byli odrovnaní. To se prostě nedalo. Takže to byla vzpomínka. Teď spíš na Artura Švihu, než na pana režisera Pompeho, který už tady není mezi námi, ale to byla velká a krásná práce.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Čerstvě utržený zralý pomeranč nebo citron si nemusíte vychutnávat jen v subtropických krajích. Pěstitel Petr Broža má svůj voňavý skleník na Vysočině ve výšce 555 metrů nad mořem. Sklízí citrony, pomeranče i mandarinky mnoha druhů a ovoce je opravdu dozrálé a šťavnaté. Do voňavého skleníku se s mikrofonem vypravila kolegyně Irena Šarounová.
1: V Moravci na Žďársku žije známý citrusář Petr Broža. Jdu do jeho skleníku. Kamenná klemba, co to je tady? Orel nad tím nás hlídá. Samé citrusy tady kolem mě?
2: Samé citrusy ne, mám tu i řadu jiných subtropických druhů. Nejsou to tropy, kde musí být i v zimě teplo. Je to ta část, kde je na tom jihu zima mírná, to znamená kolem nuly, nad nulou, někdy lehce pod nulou a to tak nějak kopíruje ten můj skleník. Ty citrusy se chovají podobně jak venku naše ovocné stromy, to znamená na jaře kvetou, na podzim dozrávají. U těch citrusů je to prodloužené, ty dozrávají na podzim, v zimě a dokonce na jaře, případně ty nejpoznější odrůdy až následující léto. U mě teď převážně uvidíte poupata, první květy, ale ní nějaký zapomenutý loňský plod. Tohle je pomeranč.
1: Kdyby někdo se chtěl pustit do pěstování citrusu, čím by měl začít? Co je tak nejjednodušší? Nějaký citroník?
2: To je právě ten dotaz, kdy si někdo myslí, že existuje něco, co bude každému. Takový druh citrusu neexistuje. Spíš o to najít ty podmínky, pokusit se přiblížit tomu, jak se to odehrává v té jižní Evropě.
1: Krásně to tady voní. Je tady taková akorát vlhkost. Vlhkost je možná další věc, o které bychom se měli bavit.
2: Pro takové ty pěstitelé domácí, ano, tam to má vliv, protože suchý vzduch od radiátoru špatně, tam to rošení je žádoucí. Ale mnohem zásadnější je světlo. V těch bytech se to snaží ti zkušení pěstitelé, že se vyčlení nějaká místnost, kde se netopí. Ty rostliny se dají až k oknu, bez záclony, prostě co nejvíc světla a co nejnižší teplota.
1: Už jsem se vás na začátku ptala, čím začít. Ono spíš jde o to, kde sehnat kvalitní sazenici.
2: Internet, jsou citrusářská fóra. Ta rostlina, aby pokud možno si přivykala na to prostředí, které je opravdu atypické určitý jižní Evropě od malička.
1: Co pecka?
2: Přesně tak. Když si od semínka vypěstujete svou rostlinu, která tam od malička si zvyká, tak je to lepší. Tady je zase problém ten, že ten samotný citron třeba je jako podnož docela háklivý na hnilobu kořenu a podobně. Jeví se, že odolnější je grep, takže vyset semínka grepu a tenhle ten semenáček, když vám naroste, řekněme, do síly tušky, tak sehnat nějakého známého citrusáře poblíž, aby vám to narouboval, anebo jenom přijít za kýmkoliv pro roub. Není to složité.
1: Do čeho? Jakou půdu, jakou hlínu?
2: Bych doporučoval lehké substráty, které se nezamokří, které se neslepí a spíše hrubší frakci.
1: Rozhlížím se tady po vašem skleníku. No to je nádherný trs citronu.
2: Vytli?
1: A květ, to je květ citronu.
2: Ano.
1: To je parfém. A slyšíte tady ty včeličky? Já musím přiblížit mikrofon tady nahoře kolem těch květů, je toho nejvíc. Kolik máte citrusů druhů?
2: Momentálně se to bude pohybovat tak do stovky, ale byly časy, kdy jsem měl přes 500.
0: Tak nezapomeňte, citron nejlépe vypěstujete naroubovaný na greb, poradil kolegyni Ireně Šarounové jejich zkušený pěstitel Petr Broža. No a teď už zahoďte starosti s Janou Kociánovou.

0: Dva francouzští inženýři vyvinuli 40-gramový autonomní dron, který hubí komáry přímo za letu. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad dvou inženýrů, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování insekticidů, tento dron se 4 rotory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače. Jejich křídla vydávají při letu odlišný zvuk. Dron nazvaný Torniol je vybaven ultrazvukovým sonarem a inteligentními algoritmy, které mu umožňují zcela autonomně hlídat a chránit určenou oblast a sám se dobíjet. Komár zůstává nejvražednějším živočichem na světě kvůli nemocem, které přenáší, například malárii či horečku dengue. Tak pokud byste o dronu uvažovali, jeho cena bude 23 000 korun, a nebo si ho můžete zapůjčit za měsíční poplatek 100 korun. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

Ještě trvala mezisezona. Čas, kdy vtrhnou do chata hotelů malíři a natěrači a kdy číšníci, kuchaři a pokojské vyrážejí na dovolené.

0: jednou, aby jinde hráli hotelové hosty. I náš inženýr by se teď mohl protáhnout a udělat si poroční maratonu pohov. Tak si to mysleli i v mateřském podniku, když si telefonicky zjišťovali, zda mohou přijet s gratulací k diplomu a kde prý novopečeného inženýra najdou.
1: Proč by nemohli přijet? Jsem přece doma.
0: Doma? Tak vida. A že by měl dovolenou, to se říct nedá. Právě teď, když má chatu prázdnou, dělá pořádek.
1: Ještě pořezat pár trámů a futer a dát dohromady cirkulárku.
0: Neřekl trámy a futra, co zbyly z přestavěné Aneštiny světnice.
1: Někdo to přece musí uklidit.
0: A tak netrvalo dlouho a za stodolou mu paní Vlasta předávala vinčovací dopis za ředitele AROH a za sebe lahvinku. Otřel si ruce od oleje, setřepal z větrovky piliny a pozval návštěvu dál.
2: A už tu máme jaro.
3: Už tu máme jaro.
0: Paní Vlasta byla samý úsměv, všecky tuzexové a jeden výmluvnější než druhý. A že prý ten úspěch stoprocentně čekali, dveře do mateřského závodu znovu otevřené.
2: Blahopřeju, opravdu, ze srdce blahopřeju.
0: Ostatně paní Vlasta osobně taky úspěšná. Vyhrála v rozvodovém řízení byt.
2: 3+1 v Dejvicích, první kategorie.
1: Taky, blahopřeju.
0: A šel vařit kafe. Hledal, kterou z kulinou se vytáhnout ze všeho, co by mohlo následovat.
1: Přijel v poledne. To znamená, že dnes už nehodlá chytit spojení na zpátek. Vyhlídka na večer s lastičkou. Večer u krbu dlouhý, možná až do rána.
0: Moc se mu do toho nechtělo. Vzpomněl si na tátu.
1: Sakra, něco se mnou stalo. No ale co, když chce, ať rovná u Anešky dříví. Potom ji utahám po kopcích, sem a tam, přeskořený po ženu, třeba zaš na rozhlednu.

0: dříví jim přišla kibicovat Aneška. Přinesla proutek jako míru na špalky.
1: K čemu to je?
0: Tak a tak dlouhá polínka, aby to babka měla do kamen akorát.
2: Paní si zasmolí gaťata.
1: To nic, to nic.
0: Ale půjčit paničce zástěru? Ne, to Aneška nenabídla.
2: Ukážu vám, kde se nejlíp šikuje skládat ty špalky.
0: Táhala souseda za rukáv a z dohledu té cizí ženské.
3: Ale Aneško, vždyť já vím, k vaší stodole tam, co máte sekirku a katovský špalek. Já vám to potom rozštípu, až bude chvilka.
0: U špalku, na němž končily životy přestárlé slepice, vzhlédla Aneška k inženýrovi. Oči jí plavaly ve slané vodě.
2: Ze starý slepice je aspoň polívka. A co kouká ze starý báby?
3: Ale Aneško, jsme přece svý lidi.
0: To opakoval podle lumáka.
2: Svoje peníze, ty peníze za louku, máte v knížce. Ta je v mým pelouchu pod páperníkem. A vy jste o ně nepřišel.
3: Ale vždyť se neloučíme.
2: A tak proč přijela? Taková rachomejtle nepřijde jenom rovnať polínka, to mi věřte.
3: Přijela a zase odjede.
2: A vy jste se nemejlil.
0: Vlasta si zatím drhla smůlu z dlaní.
1: Vyjdeme si.
3: Rád?
0: A tak šli. Vykročili Aneščiným kopcem vzhůru k zaječímu hrobu. Inženýr se chtěl podívat, jak se povedla transplantace drnů na jizvách po buldozeru a jestli jarní vody znovu neotevřely louce rány.
3: Sakramenský kertice.
0: Uklouzlo mu.
3: Chtělo by to železný hrábě.
0: V zápětí si uvědomil, že Vlasta právě vypráví o střídání činitelů ve vedení podniku.
3: Měl bych ji lepší poslouchat.
0: Snažil se o to až k prvním modřínům, které tvořili Aneščině kopci korunu. Modříny měly už hedvábné štětičky nového jehličí a na visících snídkách seděly růžové šišky. Vlasta zatoužila odnést si mladičké jaro do vázy. Inženýr se však nenatáhl, aby jí ulomil větvičku. Osedlalo ho Aneščino příbuzenství vůči všemu, co roste na kopci, a posedla ho Aneščina nevraživost vůči Pražákům.
3: Sotva se tu otočejí, už by chtěli vosápat půlku háje.
1: Kavalír nejste? Nejsi, vždyť jsme si tykali.
3: Aha.
1: I k bledulím jsem se musela schýbat osobně, sama.
3: Když chceš riskovat pokutu...
1: A nepřejou hostu trochu poezie.
3: Ale vždyť tu máš poezie, habaděj, jen se dívat.
1: Dívat se do mlhy. Co pak něco vidím?
3: Tak vyšlápneme nad mlhu.
1: A mlha má taky svoje kouzlo. Jsme v ní ztraceni, sami dva na celém světě, sami za bílou oponou, sami dva schováni očím celého světa za bílým paravánem.
3: Tady nějaký mamlas porazil rozcestník. Máš mít řetězy, když jedeš do hor, nádivo.
0: Ale Vlasta se nedala.
1: Rozcestí. Necítíš ten symbol, že jsme se tu dnes spolu octli? Životní rozcestí. Buď do hor, anebo...
3: A nebo?
1: Dolů na Prahu. Do Davids.
0: Míjeli krmelec. Vlasta pronesla něco něžného, co se jí uchytlo v hlavě z televizních lovů bez zbraní. A inženýr řekl, že sem bude muset donést ruksak zrní z Hánesovy stodoly.
3: Aneška už slepice nedrží, víš?
1: Aneška, slepice. Posloucháš vůbec, co ti povídám?
0: Po chvíli přetiché chůze se před nimi rozevřela světlina. Průsekem uviděli u nohou moře mlhy. Stáli tu nad mlhou, nad její šedivou vlnící se hladinou a proti ním ostře zářily v slunci Orlické hory.
3: Mít tak loď. Dopluli bychom od paty rozhledny mořem mlhy až na Šerlich.
0: Inženýr smekl čepici. Dýchalo se mu volně jako nikdy dosud.

0: Tak ty chceš zkrátka užívat svobody, Pořád stejný jako dřív, já vím, svoboda je hezká jako taková. Ale co s ní v realitě? Už ti tu hezkou chvíli vykládám, jakou máš v podniku šanci právě teď, když bude střídání stráží, proto jsem za tebou přijela. Uvolní se dobrá židle pro tebe. A já mám byt? Metrem v centru za chvíli. Podej mi vývrtku, nebo se do rána nenapijem.
1: No, za 10 minut jednou čárou pod zemí, jak zrychlený krtek.
0: No vidíš, jsi přeci chytrej kluk.
1: Ale já mám od Anešky spachtovanou louku.
0: Přestaň, já z toho dostanu škytavku.
1: Musím ještě k babce zaskočit, jestli nezapomněla zhasnout.
0: Nevymlouvej se na Anešku. Pověz mi, má ta Aneška krásnější vnučku, než jsem já? Nebo chceš po babě dědit? Či který čert tě tam táhne?
1: A ty pospícháš. Cítíš, jak se ti připozdívá.
0: Ježišmarja, uvažuj. Vždyť jsi ekonom. Spočítej si to tady a tam. Jen se koukni, pořádně se na mě podívej. Pořád reprezentativní. Ale spíš ty jsi zapomněl na jeden důležitý faktor. Zapomněl jsi, že se máš rád. Že jsi jedináček starších rodičů, piplanej v bavlnce, maminka upekla, maminka vyprala, otec přešel do výroby. Aby ti vylepšil posudek a původ, podnik ti dal chatu, abys tu topil, študoval v teple. No dobře, povedlo se. Ale uvědom si, teď začínáš od píky, před sebou takzvaný život.
1: Vlasto.
0: Nalej mi ještě.
1: Slíbil jsem Anešce, že se k ní podívám.
0: Ty.
2: Vlasta za ním praštila sklenicí. Venku zatím v mlze zmizel svět. Čas i prostor naplnila bílá tma. Sebrala věcem tvar a dějům konec i začátek. Inženýr překročil po paměti dělící mes mezi loukami a hmatal po stěně Aneščiny chalupy, aby našel kliku. Ruka mu zajela do prázdna, do bílé tmy civělo černé okno. Bylo otevřené. Mladého muže zamrazilo. Vzpomněl na Aneščinu rozmluvu s Lumákem.
1: Stačí ulehnout, vpustit do světnice mráz a černou věčnost. Aneško!
2: Aneška ležela na lůžku, ruka byla teplá a babčiny oči se koukaly. Přece jenom ho čekala.
1: Svezu vás dolů do nemocnice. Nebojte se, zůstanu tam při vás.
3: Samotnou bábu vést, to se nevyplatí.
1: Ale...
3: Leda, že byste při jednom benzínu svezl tu paničku k nočnímu vlaku.
2: Sklonil se k ní. Byla mu částí té krajiny, k níž se přimkl, když se mu zdálo, že jej jeho svět vyhostil. Té krajiny, která mu dala půdu pod nohama. Sousedy, vztahy, práci a důvěru a všecko. Všecko tenkrát, když se mu zdálo, že nemá nic. Znovu viděl babu Anešku, jak jej pasovala na nosiče vánočních sláďátek, jak jej přizvala do pospolitosti vesnice, do sedmera těch, co znají snímat a léčit tesklivec. Snad právě tehdy mu vrátila cit.
1: Aneško...
2: Nevěděl, jak říct, že jí za to všecko děkuje a že se o ní bojí synovskou láskou.
3: Ochu, rozmilej. Mít dvě ruce, dvě nohy a jednu vlastní hlavu, to je terno v každý čas. Já s tím by stačila na všechny úkoly, buď pánu Bohu chvála.
2: Pohladila chlapce po rukou, po tváři. A pak už nemluvili, jen pomalu scházeli k vozu, opírajíce se navzájem. Stará Aneška opřena o mladíka a mladík o Aneščina slova na rozloučenou.

Vlasta ještě čekala u krbu. Dřímala spletením v klíně před svítící, ale už stichlou televizní obrazovkou.

0: Slunce přibývalo a dříví ubývalo. Vlhkost táhla od země a kdo postál na klamavém výsluní, brzy přešlapoval jak záblo. V takový čas se dali inženýr se starým lumákem do štípání špalků.
1: Uděláme Ježkoj ještčici.
2: Jsem pro. Až se Aneška vrátí, bude jí od plácku za stodolou salutovat rodina Ježků z Polínek.
0: Ale jak už to tak bývá, našlo se i pár kibiců, kteří postáli u té staré horácké techniky ukládání dříví. Ba zdálo se, že tam ti dva, ten holobrádek s tím vousáčem, se vůbec nemají k odchodu.
1: To nejsou jen tak ošlapovači. Tihle přišli za příčinou. Kdo ví, za čím smyčej?
0: Vy jste zdejší hospodář? Oslovil jeden z kibiců lumáka.
1: Ne, jenom soused.
0: A vy snad? Obrátil se na inženýra.
2: Taky soused.
0: A čí je tedy ta chalupa a ta stodola?
1: A k čemu taková otázka?
0: Máme doporučení z Krnapu na jednu zdejší babičku, podívejte. Vousatý pán vytáhl z kapsy fotografii Anešky u trojdílného okna a holobradý dodal, je to přece tahle ta chalupa.
1: A co pak si páni přáli?
0: Ona, ta babička, má prý v chalupě pec.
1: Ale tenhle tady je majetník pece.
0: Oba příchozí oživli. No, výborně. Taková byla jejich věc. Natáčejí pro televizi a mají ve scénáři předepsanou pec. Zpěvák ten a ten, velké jméno, se uvolil přijmout roli v muzikálu pro děti. Hraje Honzu a na té peci se mu zdá o princezně. Ptali se po pravé peci v Krnapu a tam si vzpomněli na přípis, který jim došel ve věci pece. Hrozí snad dědický spor o tu pec. A proto o té peci vědí. Dali adresu a našli v archivu obrázek chalupy, aby vedoucí výrobního štábu tu chalupu poznal.
1: Jo, svět je samá cesta za nějakou příčinou. Každý si šlape svou dráhu a cesty se všelijak křižujou a zaplítají. Nemáme vám za zlý, pánové, že hledáte nějakou pec, jenomže hospodyně od tyhle pece marodí. Onen týden jí tuhlečky soused odvez do špitálu.
0: Ale, řekl vousáč a holobrádek se zeptal, babička žije v chalupě sama?
1: Jo, takovej je osud starých matiček.
2: Děti má ve světě.
0: A jezdějí za babičkou?
1: Inu, on má každý dne svýho dost. Postavili si v kraji všichni tři a tak mají taky starání.
0: Takže, přimísil se holobrádek, by spíš potřebovali peníze nežli chalupu, co? A stodola patří k chalupě?
1: A viděl jste venkovskou chalupu bez stodoly?
0: Takže chalupa i stodola, oboje na podezdívce, to jsou vlastně dvě stavební místa, kývl vousáč na holobrádka. A jak pak se babičce daří? Něco vážného?
2: Děláme forotu dříví, aby si užila tepla, až se vrátí.
1: Obrovanský dva ježky děláme.
2: Takže si babička vyhřeje reuma a bude jak řípat 20 let.
0: A vy jste příbuzní? Zkoumal holobrádek. Inženýr kývl. I lumák kývl. Jistě, že usmál se ho. Z cizí babce byste přece neštípali dříví. Takže klíč od chalupy máte, abychom se podívali dál.
1: Prohlížejí chalupu jak koní zuby.
0: Mnoho statečků neměla, žila si skromně, podotkl vousáč. Žádné parádní zlacené hrníčky, skleníčky, co by stály za řeč.
2: Nic jí nechybí z toho, co potřebuje.
0: Až na to zdravíčko. A na co pak babička marodí?
1: Zdá se, že jste, páni, zapomněli na tu pec.
0: Vousáč se zasmál. Pec neuteče, ta je pěkně schovaná pod střechou. Ale chalupa by nám mohla utéct, i s pecí. Už tady byli zájemci, jednali s někým dědicové?
1: A ven!
0: Zvedl se, veliký, jako by se na sebe nastavila horstva.
1: Dělí mezi sebou rouchama a o oděv můj metajilos.
0: Zahřímal tak, jak se z hlubokosti časů kralické Bible zvedl jeho hněv a vynesl slova žalmu.
2: Páni, ti ale jedou.
0: Když cizí kupci ve spěchu vypadli, seděli pak starý Lumák s mladým inženýrem v Aneščině světnici a drželi smutek za Anešku. Ležela před nimi na stole na obrázku, důstojná v novém šátku u svého díla.
1: Kdyby zas přišla fotit osoba z Krnapů, žeňte jí.
0: Inženýr kývl.
2: To jo, to teda budu.
0: Bylo jim přitom zima a cítili se schudlí a ošizení.

Šli potom dorovnat polínka věštici, aby si Ježek nestýskal. Lumák vzal sekirku do ruky a štípal, štípal. A každým polínkem, které odlétlo, vzkazoval Anežce, že si ještě až se vrátí, ohřeje přemrzlé nohy. Inženýrovi se zjevily krásně modelované nožky paní Vlasty, neříkali mu nic. Naopak cítil, že je možné milovat i nohy nekrásné, kloubnaté, žilnaté, s nateklými bambulkami na každém ohybu, nohy s vybočeným palcem. Že je možné milovat takové nohy tou věrnou láskou, jakou je miluje osamělý stařec Lumák. Cítil se vedle Lumáka najednou jaksi ochuzený. Ochuzený o něco, co by mohlo třeba právě teď narůstat. Neboť cítil, že to, co by v něm vzklíčilo a narostlo, rostlo by do zdravé a šťastné krásy.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracený vprostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlínku. Každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: v čem asi svět chybuje, od ní pánbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal rýmu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí, aj!

zel trk, lever ek sê krik, strč prst, skrs krk, skrs krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: Dobrý kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 3. května roku 2003 hvězda našeho jazzového nebe, zpěvačka Vlasta Průchová. Setkání se tehdy protáhlo, takže se s paní Průchovou v tomto pořadu setkáváte ještě jednou. Samozřejmě, že dnes, stejně jako i při minulém setkání, dojde také na zpívání, ba i na zajímavé archivní nahrávky. A dvěma hned začnu. Není těžké uhodnout, že známé blues pro malého chlapce se jistě tak trochu týkalo syna Vlasty Průchové a doktora Jana Hamra, malého Honzíka. Toho Honzíka Hamra, který pak s bratry Vitoušovými doprovázel v roce 1964 své zpívající rodiče ve skladbě Four Brothers.

0: Tak to bylo něco na rozjezd dnešního setkání s Vlastou Průchovou. No a vy už teď, prosím, račte vstoupit do sálku.
1: Dámy a pánové, já vás vítám v nostalgickém muzeu zábavy podruhé a vítám podruhé naše hosty, klavíristu pana Zdeňka Zdeňka. Vítám mezi námi basistu, kontrabasistu Vítka Fialu. No a vítám teď toho hosta nejvýznamnějšího, legendu českého jazzu, paní Vlastu Průchovou.

0: Tak, paní Bruchová, vítám vás po druhé u mikrofonu. Já, když jsem vás tak poslouchal a když jsem o vás četl všechno, co jsem se mohl dočíst, tak vy jste musela přijít do styku s obrovskou řadou významných kapelníků. Povězte, na které tak nejradši vzpomínáte, třeba z těch big bandů, nebo
1: to se nedá,
0: nedá takové, se to tak říct?
1: Pak, to bych někoho urazila, nebo vůbec. Ale každopádně je to, není jazzový hráč v Praze, bohužel. Nebo jak je to, jak bych to řekla, s kterým jsem nehrála nebo nespívala. Prostě to jsou všichni, co žijou, teda do toho jde. Oni nám to odcházejí, to je hrozný, proto já taky zpívám tu skladbu Goodbye, kde jako se to requiem, když Krautec umřela, když mě umřeli ty kamarádi z ty kapely, teď vlastně tam zůstal jedině Ivánek Domináků, celýho orchestru a Honza Konopásek a to je opravdu, no tak tam jsme nechtěli.
0: No.
1: Tak já nemůžu říct, já řeknu, s každým jsem zpívala ráda a nejvíc, když mi doprovázel Junior, můj syn, s těma klukama Vitoušovýma. S těma jsme byli do západního Berlína, do Blue Note Jazz Clubu a tam prostě jsme udělali trošku bouračku, jsme to tam krásně rozmetli. No ale to už to nám bylo taky o kolik. Je. Ty kluci byli 16, 17, 18, tak je takových 35 let nejméně. No. To víte, já už to počítám na desítky.
0: Paní Bruchová, máte tady dva mladé muzikanty. Máte tady i pivo, samozřejmě.
1: Neříkám značku. Všechny české piva jsou výborné.
0: Máte tady sebou dva muzikanty, významný, jazzmeny.
1: Tak je to
0: nechcete
1: jedenáctka.
0: Na ně něco povědět?
1: Je to jedenáctka tím pádem.
0: Poněvadž já se budu za chvilinku ptát jich zase na vás.
1: To se ptejte klidně, no. To, ale říkám, že když jsou to dvě jedničky, jak je to jedenáctka. To je fotbalový manšaft. Já jsem hrala vždycky fotbal, no, takže já mám jedenáctku ve dvou.
0: No. Já bych, poněvadž s Vítkem se znám díl, bych poprosil Vítku, mohl bych tě takhle předat mikrofon a nemohl bys něco prozradit, poněvadž s paní Pruchou, jak dlouho spolupracuješ nebo spolupracujete i pan Zdeněk?
1: Můžeš to spočítat?
2: No já bych chtěl úvodem říct, že jsem osobně vlastně udělal obrovskou kariéru, protože když jsem jako student práv s hodýma ušima chodil na tyto všechny hvězdy v čele s Vlastičkou, no tak jsem nikdy netušil, že bych mohl hrát po jejich boku. Proto si jako velice považuji, že mi osud dopřál tento stav. No a s Vlastičkou, to by mi mohl pomoct Zdeněk. Zdeňku, jak dlouho hrajeme, prosím tě? 10 let.
1: Víc?
2: Ne, víc? 12.
1: Honziček, to je 14 let Honziček.
2: To je 15 let, ano.
1: Ano.
0: Zažili jste nějakou situaci zvláštní, hráli jste a zpívala jste v nějakém prostředí nezvyklejším, než je tento bývalý Vepřín v Šemánovicích?
2: Ano.
1: No, myslím, že jste jednička. No.
2: Potvrzuji, protože není možný hrát ve zvláštnějším prostředí, než ve Vepří.
1: No máte to tady krásný, to musím pochválit, opravdu
0: tak
1: krásný.
0: Já jsem takhle nechtěl přímo, ale tak
1: ne,
0: je to taky
1: je to
0: dobrý,
1: pravda,
0: že to řeknete, víte?
1: Pravda,
2: škoda, že ty prasátka nikde nejsou vidět.
1: Počkej po půlnoci. Sorry.
0: No, já myslím, že bych se obrátil teď také na publikum, jestli má někdo nějaký dotaz, jak jsme se domluvili, že po přestávce se můžete ptát paní Průchový, ale i pánu muzikantu, bude-li někdo chtít. Dáme tady první dotaz.
3: Paní Průchová, bych se chtěl zeptat na dvě jména. Jedno je starý, když jste byla ještě po trošku mladší než vy, tak tady byl ochrstek Grahama Bella, jestli jste se s ním nějakým způsobem setkala?
1: Ne, jenom jsem ho slyšela, poslouchala. Bohužel ne.
3: A že ovlivnil vás taky nějak? Jako ovlivnil hodně tady, že jo?
1: To, no, je prostředí. To možný, ale já jsem byla spíš pro tu éru bebopovou a takovou tu jazzovější. On byl spíš tradicionál, že jo, nebo něco takového to bylo. A já věřím, že to mělo ten odpich taky, ale já jsem inklinovala díky snad Honzovi, že on na ten vibrafon hrál taky s těma Belgičanama nahoře, jak v ty je to v tom, jestli jste viděli ten profil Honzův v televizi, to bylo hrozně hezky udělané od toho režiséra. Tam jako Honza byl v tom ve Fenixu v první patře hrál belgický orchestr Roger Rose a my jsme hráli dole. A teď on jim vypadl někdo a oni Honzu jako, a on hrál prvně na vibrafon, on si ho koupil a hned jel tamhle do Norimberku koncertovat, on byl úžasně nadaný. To jako Honza byl výjimečný na sport, hokej, tenis, trenéra dělal, fotbal, všecko. A pak muziku, a pak medicínu, no to jeho stihnout, to byl, taky se mu nikdy nestihla. A akorát tím věkem, to je jediný, jsem ho předstihla, no. No a co jste to ještě říkal?
3: Jo, ještě bych se chtěl zeptat na jednu dámu, která taky dobře zpívá poměrně, Jana Koupková, jaký máte vztah k jejímu zpívání, myslím, a jestli jste kamarádky.
1: Tak. Jsme kamarádky, říkáme si segra, si říkáme. A akorát se mi řekla, holka, jestli chceš být slavná nebo bohatá, tak nedělej jazz. A ona říkala, ale neposekla. Tak já jsem říkal, no tak to záleží na tobě, hotovo, no.
3: Takže bych se chtěl zeptat na to, co s tím souvisí, proč je tak malý zájem v televize třeba o vaše
1: zpívání. No to byste mě měl říct vy spíš. Protože když já se s nima jako občas potkám, tak říkám, no tak je to možný tam vůbec, že žádný nebyl a snad, já nevím, bude-li, nebude-li, ale oni mi řeknou, není poptávka, no a co teď, no tak není, že tam nepíšou lidi, že by chtěli, já když jsem na nějakém koncertě zájezdu, tak říkám, to mi říkal Palo Polanský, mi to poradil z Bratislava, bubeník, výborný kluk, který taky ve Vídním jako vedl něco jazzového a tak dále, teď vysílá a říká, všadě povím, že hrajte jazz, napište dopis, my chceme počuť jazz, no, tak já takhle jezdím, tak dneska vám to taky říkám, napište dopis. My bychom chtěli trošku jako jazzu, a ne až ve 2 v noci, že jo, to už kdo to má vydržet. No tak no, to je.
0: Teď jste to řekla, tak to uslyšej ve 12:15 v noci. Tak.
1: No.
0: Už je lepší trošku.
1: Aspoň něco, no. Nějaký zatoulanej posluchač. Tak. Já taky občas takhle jsem z noci z hůru a prostě si poslouchám, lovím ty stanice a je mi s tou muzikou dobře. Mám takhle 3 rádia za sebou, když se mi jedno nelíbí, tak si píchnu za druhý, třetí a pak některý mě jako chytí. No.
0: Tak přátelé, nějaký dotaz další?
4: Paní Pruchová, já bych se chtěl zeptat na rok 1965. To navštívil Prahu známý Sečmo.
1: Já.
4: Jestli jste se s ním setkala, jestli máte nějakou příhodu?
1: No každopádně byl to nádherný zážitek v té Lucerně. Tam jsem to teda proplakala, to vám řeknu. Takže to bylo tak úžasný. A dostala se o ně kytici, to bylo věnováno jakože Armstrongově, teď na mě chtějí tu stůl, já ji nemůžu najít samozřejmě. A tak jsem pak manžel jako se skamarádil s tím lékařem jeho osobním, tak jsme je pozvali na oběd druhý den, oni hrozně rádi, vůbec tyhle ty lidičky, jako jít někam na drink nebo někam do hospody, to jako není, ale domů, když je pozvete, tak si to úžasně považujou. Tak já přesně vím, jako Honziček pozval toho pana doktora, pak trombonistu Tyre Glena a pak tam byl ten klarinetista, jméno nevím, jestli víte někdo, tak mi pomožte. A tak tam byli u nás Eddie Shore. No. A ten jako byl pozvaný na nějaký ambasád a on to dal přednost, přišel k nám. No a tak jsme tam prostě a ten doktor a teď ten Tyre Glen a dělala jsem teplý krásy prostě s předkrmem, polívku, jídlo, normálně, kdybyste chtěli, vám řeknu jídelníček. Už jsem o tohle říkala v Lucerně, když jsme dělali vzpomínku na Armstronga. A pak jsem šla lehonem zpívat do toho Lucerna baru, že to byl nervák, abych to stihla. Nemám žádnou služku, nemám nikoho, kdo by mi pomohl, tak jsem navařila, prostřela a teď oni jsme šli k piano, mám z toho fotku, jak tam ten Tyrylen hraje, Honza na basičku stojí vedle a najednou prásk a ta židle se rozsedla. No tak jsme mu dali jinou, no a ta už se nerozsedla.
0: Já bych se hned připojil ještě dotazem, poněvadž v těch 60. letech to nebyl pouze pan Armstrong, ale přijela Ella Fitzgerald, Count Basie posléze, teda to už potom Duke Ellington. Se všema těma osobnostmi jste nějakým způsobem přišla do styku. Samozřejmě na koncertech jste byla.
1: Velice mě líto, že v té době, když tady byla Ella, tak jsem byla v Americe, ale tam jsem si byla poslechnout na Kennedy Stadium, tam bylo krásně, ona tam zpívala o Crockett, že tam řvali, tam skutečně tam řvali, se s malými přeřvali ty, jak se jmenují? Crockett, ty jak več, v noci ječej, jak se jmenují?
0: Co to Crockett?
1: To je
0: anglicky staré, mluvila
1: no,
0: teď?
1: No a? Počkej, ale kdybych já viděla, cvrčci, no. Ale takhle veliký, jo. A ona říkala, no tak kdo bude zpívat? Vy nebo Crockett nebo já? Jo. Tak to bylo v přírodě, v lese a tak. Tak to mám, já jsem jí v Praze propásla, ale Duke Ellington, ten jako toho jsme nepropásli, to bylo fajn, Honziček jsem o něj staral, mám krásnou fotku, jak ho vede na pódium, že tam byly davy, že jo, tak to jako takhle protahuje tím davem na to pódium, no tak to byl zážitek. Nebo když tady byl Lion Hampton, no. Honzová láska, tak jsme šli do zákulisí za ním a zaspívali jsme u Four Brothers a ten člověk říkal, jak to, že v Praze, v Čechách, já slyším Four Brothers, jo. No tak byl úplně odvázarej, no tak jsme říkali, no to víte, my nějak jsme takový nějaký lidi, který nějak jsme muzikální a umíme muziku a sport, no. Na světě jsme se jako tím pádem trošku jako prosadili.
0: My na tom koncertě jsme seděli s bráchou, poblíž takhle v takové loži a tam jsme hulákali ej báb, když se muselo odpovídat.
1: Aha,
0: no a já jsem si vzpomněl právě na dětství, protože to se mně nelíbilo, ale musel se můj bratr mě nutil, abych mu odpovídal tadyhle v té písni. Mě byly asi 4 roky a jsem nevěděl, která bije vůbec.
1: To vás aspoň ale
0: pak jsem to ocenil právě v té Lucerně. Ještě nějaký dotaz? Tamhle jsem viděl.
5: Je, tak tady prosím, paní Pruchová, já bych se vás rád zeptal. Bavíme se tady celé odpoledne o výborných jazzmenech, většinou starší generace, ke kterým chovám velkou úctu a obdiv, ale chtěl jsem se zeptat, zaujal vás někdo z té mladé generace v poslední době?
1: Ale jo,
5: u nás třeba tam, má někdo ten správný nátisk jazzový?
1: Určitě. Franta Kopp, to je výborný saxofonista, ten jako, nebo Petr... Binder, kytarista, výborný.
6: To už jsou starci.
1: Starci, na chvilu.
6: Ne.
1: No tak, co já s nima jsem se potkala, když se mi ptá pán na to, koho jsem potkala, tak to jsem potkala, pak byl ten mladý Růžička, taky byl šikovný, no. Mladý, starý.
6: Mladý,
1: no. A pak... No já totiž, abych vám řekla pravdu, já chodím... Akorát tam, kde zpívám. I'm sorry. Protože mám takový problémy různý, že jo. Takže teď jsem byla jako ne na jazzový akci, pan napovídej, režisér Jakubisko měl narozeniny, tam jsem byla loni letos a paní Diana, ty tam mě jako říká, ty jsi moje dítě, víš? Já jsem zpívala zrovna ten večer v Agartě, tak jsem nemohla na tu premiéru, to byl nějaký starý film někde, ho našli v Trezoru a jako ho dělali mu premiéru a pak byla party v Jaltě. Tak mě jedna hodná kamarádka do té Jalty jako dokopala a tam jsem jako se sněla, teď jsem šla z náruče do náruče a je vůbec lidi neznala. A oni jako říkali, no vy nám dáváte energii, a vy tohle, jak to děláte? Říkám, jo, já bych potřebovala. Občas, ale ne, bylo to hrozně hezké. A tam říkala, ty moje dítě asi přišlo. Já hovorím, hej, přišla jsem těž.

Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které říkáme semaforek, a kde si obvykle přehráváme nějaké archivní nahrávky. Přemýšlel jsem, co zde zahrát dnes, aby to potěšilo také ucho zpovídané paní Vlasty Průchové. Mluvili jsme například o vynikajícím vibrafonistovi a bubeníkovi Lionelu Hamptonovi. Já se přiznal, že jsem si v pražské Lucerně zavzpomínal na dětství a spolu s bratrem, tentokrát bez jeho donucení, jsem si v publiku spolu s ostatními zaspíval tuhle písničku.

Jak už bylo řečeno, prošli jsme dveřmi semaforku. A protože máme možnost poslechnout si v podání Vlasty Průchové jednu písničku pocházející z dílny divadla Semafor, nenecháme ji nevyužitou, no ne?

Tak a nakonec, do třetice všeho dobrého, teď vám ještě připomenu atmosféru té k prasknutí nabité pražské lucerny v březnu roku 1965, kdy hostila nezapomenutelného Louis Armstronga a jeho All Stars.

0: Dozněly tři písničky, o nich jsem si myslel, že by vám posezení s mým dnešním hostem mohly ještě víc zpříjemnit. Takže teď už se můžete vrátit zase zpátky do sálku, já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí jazzovou zpěvačku Vlastu Průchovou, kterou k nám přijeli při zpěvu doprovodit dva hudebníci, pianista Zdeněk Zdeněk a basista Vít Fiala.
1: Pane Průchová, já mám dvě otázky. Než je položím, tak první taková věc. Tady v Šemanovicích žila manželská dvojice Drábkových. On architekt, ona sochařka. On, pan doktor, architekt Drábek, se léčil u vašeho manžela.
2: To je možný.
1: A neustále se vymlouval, pokud po něco bylo. Vždycky štamprličko čehosi. A vymlouval se, že mu to poradil
2: ano,
1: váš manžel.
2: Ano, to vám můžu dosvědčit. Nakonec alkohol v rukou lékaře je lék, jo, to hlásal a pak, víste tomu, já mám bohužel anginu pectoris a mám ischemickou chorobu srdce, nebudem mluvit o nemocech, každopádně, a to víte, Honza byl kardiolog, jestli jste viděli ten film, on založil první koronární jednotku u nás, čeká pak tu angioplastiku, to prosadil všecko a to se neví ani, ale teď ten film běžel o něm a tohle to mě vzkázal už po smrti, dá se říct. Vašek Irmanov, který byl náš jednička jazzový zpěvák, že jo? A on měl anginu pectoris také stonal a byl u Honzy jako u lékaře svýho a on říkal, Vašku, jak tě přijde tady, ta mě to tam měla včera, jsem měla taky blbej, jako hrozný tlak a tady v tom, jak tě to tady začne bolet, tak se zastav, rozhlídni se, kde je první hospoda a dej si panáka. No a opravdu, ono totiž takhle zachránil i v Ženevě jednoho francouzského lékaře, tam měl veliký kongres a to mi říkal právě profesor, jo, jméno nevím, promiňte, a v český náš profesor a oni mu dali tak veliký panák whisky, jo, který měl a vezli ho do toho, na koronárku, na nějakou tu intenzivní a oni řekli, vy jste mu zachránili život. Takže ono se to roztahne, tam to se zuží, až konečně to praskne a hotovo. Takže to, než nitroglycerin mám každý kapse, to vám můžu ukázat. A že než to začne působit, tak ten panák je daleko lepší, že ten už hned tu cévu, která by mohla jako zúžit a vám jako způsobit trouble, tak ten alkohol to roztahne a vy přežijete aspoň tu cestu do špitálu. Dostali s tím jazzem, teda já vám...
3: Já vám děkuji za tuto informaci, je tady moje manželka, takže to slyšela, myslím, že jo, budu potřebovat...
2: No, nesmí se to zneužívat, to je jasné.
1: Takže prosím. Já to tež, protože tohle Drábek nelhal, nebo nevymyšlel si, protože když jsem vždycky přišel k němu, tak ano. Tam ta štamprlička byla na stole.
2: To jo,
1: takže
2: jo,
1: teďka určitě. Dva dotazy. Ten první je pamětnický. Já jsem chodíval za války a po válce na lodi Rytmu a do různých koncertů, kde jste učinkoval, aby později, nebo také ještě váš manžel a jeho skupina. Ale chtěl bych se zeptat té jednoho hocha, který se byl Jirka Werberger. No, my jsme totiž, já dopovím, byl to klavírista a zpíval takový nádherný písničky, jako ano. Mám život těžký, Žeška hlava má, nebo už někdy na Prličku Slivovice a my jako kluci pubertáčtí jsme to později také zpívali a velice rádi a často. Ano. To je první otázka, Werberger. Druhá otázka. Vy jste velice známa a tak dále, jazzová zpěvačka. Jestli pak jste si někdy zaspívala třeba na tom Slovensku, kde jste vyrůstala s nějakým jazzovým orchestrem, nebo s Gustavem Bromem, a nebo jste už asi minula R.A. Dvorského, ten asi byl dřív.
2: Ne, já bych vám to řekla, tak se slovenskou kapelou jsem nespívala, aspoň si nepamatuju, bože, to víte, to už mám taky, tady něco občas mi vyskočí, ale my jsme tam byli teď pozvaný na festival do Trenčína, kde byl pod Hradem festival, tam jsme jako účinkovali, byli tam kluci, moji kamarádi a co se týče toho Werbergera, to byl kouzelný člověk, fantastický člověk, můj syn k němu chodil do první hodiny na klavír a když on byl prostě, jeho dcera Ivetka nás volala, že tatínek má nějaký záchvat, že mu je špatně. No tak jsme okamžitě vyjeli a oni sanitou přijeli na František, tak my jsme šli jako vezli na tom vozíku, my jsme mu zpívali blues a tak jsme ho vezli to ten pokoj. A teď si představte, že on vykrvácel, oni neměli jeho krevní skupinu. Tak skončil. Ale my jsme mu zpívali na cestu blues.
3: No, přátelé.
2: Tak, takhle chci smutně končit. Honem něco veselýho, vymysli něco.
3: Ještě tamhle a tady další.
4: Paní Průchová, já jsem se chtěl jenom zeptat, ano. Jestli jste někdy zpívala s Evou Olmerovou, nebo jak na ní vzpomínáte ještě?
2: Výborná, kouzelná zpěvačka, jazzový feeling, všecko. Zpívali jsme ve Viole třeba, tak jsme si jako zpívali takový sketový jako chorusy, ano, ano.
3: Tak další dotaz?
5: No, já jsem si chtěl jenom zeptat, abych rychle po těch nemocích s vás někam dostal. Jenom jaký měl ve vašem, vlastně se nejvíc obecně proslavila písničkama na Zejtera, kde jste byla často slavná.
2: Písničky pro všední den.
5: Jo, pardon, písničky pro všední den.
2: To potom po nás kopíroval.
5: Co to pro ve vašem životě znamenalo? Jako tady
2: no, ohromný zvrat v tom směru, protože tenkrát vysílali tak strašný písničky v rozhlase jako dneska. Pořád opakuju třeba 4-5 slov dokola, až se z toho blbej, takže já vypnu a přepnu a teď ta byla soutěž vypsaná na, jako hledáme písničku pro všední den. Tak se přihlásilo třeba, já nevím, 200 písniček přišlo do toho kola. My jsme to dělali několik let, já si to nepamatuju, to by mi možná pan doktor Doruška řekl, ten je takový obrovský, to je encyklopedie chodící. Tak a z toho se vybralo 10 písniček. Podle charakteru se to přidělilo určitému zpěvákovi, že jo? Tak tam byl Chladil, byla tam Hanička Hegerová, byl tam Luděk Hulan zpíval, pak zpíval taky Kája Velebný, já a já už nevím, pak God přišel hodně později, Jirka Popr. No a teď jsme prostě to předvedli a teď tam hlasovali, porota byla a řekla, tak ty písničky pokračujou do dalšího kola a pak v finále bylo v Lucerně a točila to televize. A já si pamatuju, že jsme měli, jo, ten docela všední obyčej měla být taky jedna z těch soutěžních, ale oni říkali, ne, my si to vezmeme jako znělku. Takže vlastně to udělali znělkou toho celého pořadu a vyšly z toho krásné věci, jako jak zpívala paní Judita je po dešti, nebo zase Jirka Popr zpíval Dva modré balonky, že jo, nebo Nedělní vláček jsem zpívala já, ale pak mi řekl pan autor, víte, paní Pruchová, ono to naspívá na desku Pepiček Zima, on je populární. A už to bylo. A furt mě brali takhle u huby. A pardon. A takže, ale nevadí, Pepičkem si rozumím ho ráda, to je v pořádku, to je jasný, tak to bylo, pak se to prodávalo. No, pak tam byli, jako, co jsme tam ještě vyhrali, právě s Karlem Gottem jsme vyhrali, až nám bude dvakrát tolik. Teď, když měl ty 60, tak jsem mu říkala, tak ty jsi to dožil. To by bylo 20, když to zpívala. Mně bylo tenkrát 33. Abych se dožila 99, tak to asi ne. Takže si to nemůžeme zaspívat. No ale tak to všechno k těm písničkám. Byly krásný, můžu říct, že byly krásný.
3: Přátelé, má ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli není dotaz, já bych ještě jeden měl. Paní Průchová, měla jste někdy v životě dovolenou?
2: Ne.
3: Aha. Čili druhá otázka, jak jste jí trávila, to nemá co.
2: Jedině na chalupě, kde jsem prostě plela záhonky a když už mě ty nohy zašly zlobit, tak jsem měla takhle židli, dlouhou motičku a takhle na dálku jsem v sedě to okopávala.
3: Jo.
2: Ale bohužel se teď nemůžu dostat, tak ještě jsem tam letos, já nebyla, abych viděla to krásně rozkvětlý, protože pořád někde nějaký zpívání a já jsem takový hamoun, že jdu všude, kde mě pozvou, protože mám pocit, že ještě žiju. Víte? Ta muzika mě drží, to říká, víte, jdeme autem a já mám nerváky z nemocí a z dětma, s vnukama. A říká, tak a jdeme se léčit jazzem. Hotovo. Já dojedu do Agarty a vůbec nevím, že mě bylo zlé. No. Jako u vás.
3: Přátelé, jestli není více dotazů, já myslím, že by bylo teď hezké, když jsme se dostali až k tomu zpívání a že, k tomu, že paní Bruchová nemůže bez jazzu být, no, tak už jsme dlouho byli bez jazzu, že jo? Skoro 20 minut, ne? Půl hodiny.
2: To je skladba, která říká, vyznávám, že vás miluji. Všechny. I am confessing that I love you.

Děkujeme. Pěkně vám děkujeme všem. Ano, děkujeme moc. Děkujeme. Moc krát vám děkujeme. A teď, aby taky zazněla čeština tak krásná, jak napsal Jaromír Hořec a můj Honza, docela všední obyčejný den.

dělej, a přece často šlapeš. Bláto, bláto, bláto, bláto, a přece všední den je veselý.

0: can get them. Ano, děkujeme, okra, děkujeme. Tahle písnička mě provází celým životem. Děkuji vám, okra, děkuji. Děkuji.
1: Dámy a pánové, já snad řeknu tu závěrečnou větu akorát. Šimánovice navštívila paní Vlasta Pruchová.

milí rozhlasoví posluchači, Nostalgické muzeum zábavy, které hostilo zpěvačku Vlastu Průchovou a její doprovazeče, pianistu Zdeňka Zdeňka a kontrabasistu Víta Fialu, končí. Doufám, že bylo pro vás druhé šemánovické setkání s touto zpěvačkou stejně milé jako to první a nezbývá mi, než vám už teď jen popřát dobrou noc, popřípadě již předem dobrý den. Za týden zase naschledanou se s vámi všemi těší Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Zdraví vás Jiří Kasal. Na vaší oblíbené rozhlasové stanici přichází půl hodinka vyhrazena kapitolám z dějin populární hudby, tedy setkání pod světly ramp. Rock and roll ve svém vrcholném období byl záležitostí z většiny mužskou, ale ani ženy v něm nehrály zcela podřadnou roli.

Zahájili jsme studiovou verzi písničky Ivon Přenosilové Roň slzy z roku 1964. Subtilní dívenka, která pak zpívala tuto něžnou píseň v originále, dostala podle názvu jiného songu přes dívku, slečna Dynamit, Miss Dynamite, která měla zdůraznit její neskrotný temperament. Svět zábavy ji však zná zejména pod jménem Brenda Lee, ačkoliv v Atlantě se narodila jako Brenda Mae Tarpley. Její maminka o ní vyprávěla, že milovala muziku už jako batole. Prý už v 8 měsících jí dělalo dobře, když v blízkosti postýlky hrálo rádio. Ve 3 letech už byla Brenda schopna opakovat melodii jednoduchých písniček a v 5 prospívala celý den. Láska ke zpívání dívku neopustila ani na škole a již v 1. třídě vyhrála vokální soutěž. V dětském věku se objevovala v rozhlasových i televizních pořadech a vše směřovalo k tomu, že z Brandy bude baby star, tedy dětská hvězdička, kterých americký showbiznis už více vychoval. Mladičká Brenda však tehdy zažívala i velmi smutné chvilky. To, když se v zaměstnání její tatínek pracující jako tesař těžce zranil s trvalými následky. Ve 12 nahrála první desku, byla to Jambalaya, kterou už uměla nazpaměť dříve, než poprvé šla do školy.

Jambalaya, slavná písnička countryové legendy Henka Williamse, znamenala určitě začátek kariéry ještě neplnoleté Brandy Lee, ale světové hity na sebe nechali ještě nějakou dobu čekat. O jednom z nich si za chvilku něco povíme, ale předtím se zastavíme u její pařížské epizody. Brenda Lee jako 15-letá zpěvačka vystoupila v posvátné Olympii. Její manažer Dub Elberton 3 roky svět okolo udržoval v naprosté mystifikaci stran jejího věku. Francouzskému tisku dokonce poskytl informaci, že Brenda Lee je 32-letý skřítek. Hlavní organizátor jejího francouzského turné pár hodin před prvním koncertem v Olympii s ohromením zjistil, že nedosáhla ani 15. Ihned zakázal publikovat již vysázené články o Brandě Lee a zrušil úvodní vystoupení v Olympii. Jenže pravda samozřejmě rychle vyšla najevo, ale tato kontroverze maličké dívce z Atlanty spíše pomohla a deník Le Figaro nakonec měl důvod napsat. Lidé v Olympii nikdy po Judy Garlandové nikomu tak nadšeně netleskali.

Můj miláček mi šeptá do ucha sladké hlouposti. On ví, že je ráda poslouchám. Tato a podobná slůvka zpívala Brenda Lee drážděvým hlasem v jednom ze svých velkých raných hitů Sweet Muffins, čili Sladké hlouposti. Výrazový rejstřík této juvenilní zpěvačky byl neobvykle široký. Pychlavě ostré frázování z ní dělalo hvězdu rock'n'rollu, kdežto vzlikavý výraz velmi dobře uplatnila v četných baladách z oblasti countryové hudby. Vedle Connie Francis měla svým vokálním výrazem nejblíž Brandy Lee i další úctyhodná podle některých hlasů první dáma rock'n'rollu, o 7 let starší Wenda Jackson.

Dvěma písničkami jsme vám představili zpěvačku Wendy Jackson, která vyrůstala v Oklahoma City, kde žila do té doby, než se s rodinou přestěhovala z ekonomických důvodů do nadějnější Kalifornie. Tatínek se sám považoval za countryového zpěváka, dceři koupil první kytaru a naučil jí hrát základní akordy. Když bylo Wendy 12, přestěhovala se zpět do Oklahomy, kde se zúčastnila se zdarem jako zpěvačka několika soutěží a kde si ji všiml countryový zpěvák Hank Thompson. Pozval Wendy Jackson do své kapely a s jeho pomocí také natočila ve studiu několik písniček, z nichž dvě pak vyšly na malé desce. Wanda ještě stačila dokončit střední školu, než se vydala na cestu s ansámblem, jehož největší atrakcí nebyl nikdo jiný než Elvis Presley. S ním cestovala po státech zhruba 2 roky a na blízku na cestách jí byl jak otec, tak maminka, která se starala o to, aby Wanda na pódiu vypadala pěkně. Myslím, že jsem první countryová zpěvačka, která nosila šaty s třásněmi, vysoké podpatky a dlouhé náušnice, zavzpomínala později tato zpěvačka. Spíše než typické countryovky zpívala rock and roll nebo jeho ranou podobou rockabilly. Zanedlouho již Wanda Jackson vnikla solově, nejdříve v Japonsku s obchodně dobře vymyšlenou písničkou Fujiyama Mama a potom také doma, potažmo po celém světě, s bezpochyby největším šlágrem své kariéry. Let's have a party, udělejme si večírek.

0: Let's Have a Party. Po tomto velkém hitu zaznamenala Wanda Jackson svými nahrávkami několik menších úspěchů, ale především její živá vystoupení podpořila postavení skvělé rock'n'rollové zpěvačky. Při svém putování napříč světem přijela i do Československa v roce 1987, tedy v době, která v našich končinách vůči angloamerickým umělcům nebyla vůbec laskavá, a natočila zde půvabný česko-anglický duet s Karlem Zichem. S touto informací končí dnešní Světla Ramp na konci léta. Jiří Kasel vám, milí přátelé, děkuje za poslech a přeje mnoho hezkých věcí.
1: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
2: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, tak vás opět vítáme a věru, že tak činíme rádi, a to všichni, co tu pro vás jsme.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: A já taky.
1: Ne, na režiséra bychom neměli zapomínat, i když se v tomto seriálu prosazuje hlasově, jen sporadicky. Ku příkladu, dnes řekne už pouze svoje jméno.
4: Jaromír Ostrý.
1: Tak, i když jsme se toho báli, dopadlo to dobře. A když ke všemu připočteme i logistické zázemí v podobě knihy Petra Hory Hořejše, no tak máme napůl vyhráno. Film je tak říkajíc hotov, nyní zbývá jej pouze natočit, což činíme. I když zatím bez obrázků, se svědomitostí Českému rozhlasu Brno vlastní, a to pro vlny Českého rozhlasu 2.
5: Léta páně 1552.
0: Wittenberg.
5: Ve Wittenberce a Vúkol strhlo se povětří veliké s přívalem, krupobitím a hřímáním a ztroskotalo šraň k předbránou Labskou, jímž se převírá, aby s koňmi a s vozy do města cizí nemohli.
0: Freiberg.
5: Ve Freiberce umřelo nějaké pacholátko, kteréžto na zlořečení a prokletí otce svého 3 léta pořád stálo dnem i nocí nepohnutelně na jednom místě. A potom ještě 4 léta sedělo.
0: Bazilej.
5: Téhož léta v Bazileji ve Švejcařích bylo zemětřesení. Toho roku tam víc nežli 1000 lidů morným nakažením zemřelo.
0: A nakonec zprávy z domova.
5: Jiřík Pišna z Michovic vydá, že se mu málo ovsa urodilo, a manželka i čelátka jeho, že tak nemnoho navázali, řekl, aby jej hrom spálil. Bůh pak nemeškal a nevděčnému poslal hroma, že mu ten oves zapálí, načež jeden mandel schořal, druhý roztrhali.
1: Všechno?
0: Ještě jedna taková drobníčka. Jedna věta. Vídeň.
5: Téhož léta 18. dne července na poli k 8. hodině po půlnoci narodil se ve Vídni Rudolf, toho jména druhý, římský císař, uherský a český král, pán náš nejmilostivější, císaře Maximiliána II., druhý syn.
1: Tak a Rudolfa máme na světě.
3: Narodil se v skutku, a to by do kluka nikdo neřekl, jako druhorozený Maximiliánův syn.
0: Ještě předtím přišla na svět Anna a sotva mamince uplynulo 6 nedělí, už byla zase v jiném stavu.
3: Prvorozený potomek mužského pohlaví se jmenoval po dědečkovi Ferdinand, ale dlouho nevydržel.

0: jen do příštího roku.
1: V té době byla už ale maminka Marie Habsburská samodruhá a za necelá 4 léta od svatby jako 24letá přivedla na svět své 3. dítě. Jemuž bylo dáno jméno Rudolf.
0: Tatínek a maminka byli bratranec a sestřenice.
1: Jejich otcové Ferdinand a Karel byli bratři.
0: Tím pádem měli dohromady pouze jednoho dědečka a jednu babičku.
2: Církevní zákonodárství taková manželství mezi blízkými příbuznými sice zavrhovala jako krvesmilná, vycházelo se však přitom jen z etických principů a rozhodně nebylo dost zásadové, protože v mocných feudálních rodinách a zvláště v panovnických dynastiích sňatky bratranců a sestřenic povolovalo zvláštními dispenzemi a pomáhalo tak zabránit dělení majetku a moci. S moderními genetickými hledisky neměla tato církevní politika nic společného a skutečnou hrozbu biologicky nezdařených manželství spočívající v patologickém zatížení některých předků manželské dvojice vůbec netušila.
3: To jsme se dozvěděli z knihy historika Josefa Janáčka o Rudolfovi II.
0: Nikdo ze současníků se tudíž v tomto směru nad sňatkem Marie
1: Habsburské
0: s Maximiliánem
1: rovněž Habsburským
0: nikterak nepozastavoval, ačkoliv...
3: Ačkoliv co?
0: Ačkoliv nad ním visel vážný stín.
3: Jaký stín?
0: Kde si ve Španělsku stále ještě žila napůl v klášterním ústraní, napůl v internaci společná babička obou manželů Juana Kastilská, častěji nazývaná Juana la Loca, Johana Šílená.
1: Tato původně velice půvabná žena se po smrti svého manžela Filipa Sličného už roku 1506 pomátla na rozum.
0: Odmítala jeho balzamovanou mrtvolu pohřbít, objímala se s ní a hovořila s ní.
1: Skončila v úplné izolaci, jako bytost člověku nepříliš podobná.
3: Její diagnóza?
1: S největší pravděpodobností těžká schizofrenie.
0: Jediný legitimní syn Maximiliánova bratrance Filipa II.
1: Ten se jmenoval Don Carlos.
0: Byl duševně i tělesně postižený nešťastník.
1: Pravděpodobně opět schizofrenie nebo epileptická demence.
0: Don Carlos zemřel v internaci, do kterého nechal uvrhnout jeho otec.
1: Don Juan d'Austria.
0: To byl bratr španělského krále Filipa.
1: Představoval sice velmože se vším všudy.
0: Bohužel nikoli však svým manželským původem, neboť jeho matkou byla kupecká dcera, která kdysi císaři Karlovi V. pomáhala zapomenout na šeť diplomatických povinností v době konání říšského sněmu v Řezně.
1: Tatínek nechal svého syna nakonec internovat a ten ve vězení zemřel.
0: Španělský král Filip po 3 manželstvích bez syna začal pomýšlet na to, že svůj trůn odkáže Rudolfovi.
1: Když v tom jej posedla myšlenka, že on vlastně ještě není všem dnům konec.
0: A tak se ožení s Rudolfovou starší sestrou Annou.
1: To znamená s dcerou své sestry a svého švagra.
3: Strýček si vzal vlastní neteř.
1: Z tohoto svazku se narodí budoucí panovník Filip III.
0: Schizofrenie a šílenství se vinou pokrevních svazků usadí v habsburském rodu.
3: A do takové rodiny se narodil v onen červencový den uprostřed vídeňského léta princ Rudolf.
0: V budoucnosti splodí Rudolf levobočka Julia Cezara, který zešílí a stane se sexuálním deviantem a vrahem.
2: Jako budoucí nástupce svého otce na císařském trůně se Rudolf měl již připravovat na své pozdější úkoly. Nemohl jako jiní chlapci trávit svoje dětství u rodičů a sourozenců ve Vídni nebo v Innsbrucku, kde se často zdržovali Maximilián s Marií. Obzvlášť jeho strýc ve Španělsku Filip II. Shledával, že si chlapec musí velice záhy začít osvojovat vybroušené chování a mravy, především ale učení samospasitelné církve. Španělský král vyslal na dlouhou a obtížnou cestu do Vídně své vyslance, aby s veškerým důrazem poukázali na představy svého pána.
3: Jak už víme, bylo to v době, kdy před Rudolfem byla ještě jakási šance usednout na trůn v Madridu.
2: Nevládlo snad v Rakousku nebezpečí, že by mohl být budoucí panovník třeba ovlivněn nespolehlivými vychovateli, dokonce možná tajnými protestanty, aby pak třeba později sympatizoval s kacíři?
3: Co na ty obavy, rodiče?
0: Rudolfův otec Maximilián se na náboženské smýšlení synkových učitelů moc neohlížel. Více ho zajímaly jejich schopnosti.
1: Jiné to bylo s maminkou. Ta se nemohla vyrovnat s představou, že by následníka mohli infikovat, pánbu s námi a zlý pryč, evangelíci. A vůbec lidé nepřípustných názorů.
0: Maximilián Marijným výčitkám vzdoroval.
1: Jenomže za stanoviskem jeho manželky stála Přesila.
3: Habsburské příbuzenstvo.
1: Přesně tak.
3: Jak se příbuzní míchají do rodiny, tak to je vždycky malér.
0: Rudolfův děda Ferdinand, strejček Filip a maminka Marie vyvinuli na tatínka Maximiliána ohromný nátlak, aby Rudolfa a také dalšího syna Arnošta svěřil do opatrovní španělských Habsburků.
3: Odolal Maximilián, odolal.
1: Odolával několik let.
0: On měl prince rád, uráželo ho, když se mu dávalo najevo, že není sto poskytnout dokonalou výchovu vlastním dětem.
3: Ono to bylo vlastně pro něj velice ponižující.
0: Král Filip.
1: O kterém se historici dohodli, že trpěl schizofrenií.
3: Což se mezi námi v tom rodu skoro ztratilo.
0: Tak tedy Filip dával najevo, že v otázce výchovy potomků není Maximilián kompetentní.
3: Tohle, že o něm řekli?
0: Filip to tak nikdy doslova neformuloval, ale Maximilián byl pro něj vlastně nesvéprávný.
3: Od schizofrenika takový soud sedí.
0: Maximilián s tím nátlakem bojoval, bránil se jak mohl, tím spíš, že ke španělskému prostředí necítil vůbec žádné sympatie.
1: Jenomže jako obvykle,
0: jako mnohokrát v životě,
1: prohrál.
0: Ostatní Habsburci ho nakonec ve jménu vyššího zájmu zlomili.
1: Jediný syn španělského vládce Filipa II. Nepřipadal jako jeho nástupce v úvahu.
3: Ano, už to tu padlo. Don Carlos byl duševně méně cenný a neschopný vládnout.
1: Naděje, že se na madridském dvoře situace ještě změní k lepšímu a narodí se zdravý následník trůnu, byla malá.
3: Tehdy. Později se to, jak jsme si už řekli, změnilo, ale v této chvíli již kmečský, totiž 36letý Filip na nějakého toho potomka rezignoval.
1: A tak se rodina shodla.
3: Ano. Na čem?
1: Na názoru.
3: Čeho se týkal?
1: No, že pokračování ve vládě na španělském trůně musí zajistit některý z Maximiliánových synů.
2: O cestě arciknížat Rudolfa a Arnošta do Španělska se jednalo celé dva roky. Na sklonku roku 1563. se na ní ti dva chlapci vydali. Princové se měli naučit ve Španělsku dobrým mravům a zdomácnit v habsburských politických kruzích. Rudolfovi bylo 11 a Arnoštovi 10. Byli pro ně vybráni spolehliví preceptoři. Jejich doprovod tvořil celý zástup urozených i neurozených služebníků. Celkem vyjel z Vídně s arciknížaty 370 osob. Přes Štýrsko dorazila výprava do severní Itálie. Vánoce strávila v plném katolickém lesku v Miláně. Odtud se vydala po nehostinných zimních cestách k Janovu. Španělskou flotilu, která měla dopravit prince s jejich svitou do Barcelony, tvořilo 16 galér. Pluli takřka na dohled od pevniny po trase používané námořníky už víc než 2000 let. Lodě zastavovali ke kratšímu odpočinku v přístavech a před oběma princi se otevíral úchvatný pohled do světa Středomoří, obdařeného přízní slunce a antických božstev a považovaného odedávna za tržiště světa.
1: V barcelonském přístavu přivítal uprostřed března po 4 měsících cesty oba synovce osobně král Filip.
0: A díky tomuto gestu začínal těm dvěma bráškům pobyt u jeho dvora tak příjemně, jak jenom to bylo ve Španělsku myslitelné.
3: A to je co říct, neboť jinak v této zemi bylo nějaké legrace dost poskrovnu.
0: V Madridu v blízkosti všemocného strýčka strávil Rudolf s mladším bratrem Arnoštem 7 tučných let, od 11 roků do 18.
1: Vyučování trvalo 5 hodin denně. Naučili se základům státnické abecedy,
0: taky diplomatickému protokolu,
1: důkladně byla probrána složitá dvorní etiketa,
0: proběhla výuka jazyku latinskému, španělskému, francouzskému a italskému, takže spolu s němčinou teď Rudolf rozuměl 5 řečem.
1: Rozuměl však nejenom jazykům, ale i vědám, zejména pak dějepisu.
0: Cvičil se rovněž ve slohu.
1: Dnes působí poněkud kuriózním dojmem, když se dovídáme, že Rudolf v útlém věku sepsal traktát o nebezpečenství divoké lásky a o požehnání stavu manželského.
3: No, myslím, že jako dospělý zastával zcela protichůdný názor.
0: Ani umění princ Rudolf nezanedbával.
1: Taky v církevních otázkách se orientoval.
0: S jistou nevolí se ten zádumčivý mladík podrobil i cvičením v rytířských dovednostech.
1: Což byla jízda na koni, lov, zacházení s chladnými i horkými zbraněmi, turnajové a míčové hry, tanec.
3: Zůstalo z toho něco Rudolfovi?
1: Pouze dvě disciplíny. Lov a hlavně pak všechny druhy umění.
2: Princové vedli za španělského pobytu svůj vlastní dvůr.
3: Zjišťujeme u historika Josefa Janáčka.
2: Jeho udržování bylo dost nákladné, protože příklad španělského královského dvora zavazoval i rakouská arciknížata k okázalosti a přepichu, k plnění náročných společenských povinností a také ke zjevné nestřídmosti. Na jejich dvoře se podávalo denně jídlo pro 90 lidí. Náklady však nehradil Filip jako hostitel, nýbrž jejich otec Maximilián, který mezitím převzal vládu v monarchii jako nový císař. S přibývajícími dny a měsíci pro něj představovala Rudolfova a Arnoštova výchova stále marnotratnější záležitost. Do roku 1570 dlužil Španělsku za své syny přes 1/3 milionu zlatých.
3: Co všechno zažil Rudolf ve Španělsku?
0: Bylo toho dost, aby si to určitě zapamatoval na celý život.
3: Například?
0: Tak třeba byl svědkem ponurých autodafé, při kterých se za davové účasti obecenstva mučili a upalovali zaživa desítky kacířů současně.
1: Sledoval výstavbu Escorialu, nejhonosnější královské rezidence na evropském světadíle.
0: Zažil hysterii, kterou u dvora vyvolal výbuch nizozemské revoluce.
1: K jeho uchu se doneslo šuškání o zhoršujících se záchvatech šíleného Dona Carlose, o jeho záhadné internaci a brzké smrti.
0: I jeho překvapilo, že ztrátu jediného syna přijal strýc Filip doslova s úlevou.
1: Nikdo nikdy nevysvětlil, zda měl být skutečně ten nesvéprávný infant zneužit ve spiknutí proti králi.
0: Pár týdnů po této tajemné aféře spatřil Rudolf strýce psychicky zhrouceného. Při porodu dalšího, opět nedonošeného a mrtvého dítěte, zemřela jeho třetí manželka, mladička, teprve 23letá Alžběta z Valoa.
1: Ovdovělý král byl zoufalý.
0: A Španělsko bez dědice.
2: Evropou v té době proskočily zprávy, že Filip zamýšlí zasnoubit synovce Rudolfa se svou starší dcerou Izabelou Klárou, tehdy 3letou, což byl asi začátek nejdelšího, nejzávažnějšího a taky nejskandálnějšího pokusu o Rudolfovo oženění.
1: Mladší bratr Arnošt měl zase dostat za ženu strýčkovu mladší dceru Kateřinu. Té byly přibližně 2 roky.
3: Bylo na tom šprochu nějaké pravdy trochu?
1: Muselo být, protože zvěsti o chystaných zásnubách pronikly i do tehdejšího novinového zpravodajství.
3: Ne vše, co pronikne do novinového zpravodajství, musí být pravda.
1: Taky pravda, ale tohle to se na skutečnosti zakládalo. Celá záležitost byla vyřešena až po Izabelině 30, kdy si ji vzal Rudolfův bratr Albert.
2: Druhá varianta řešení dynastické otázky se týkala španělského krále Filipa osobně. Pojal totiž záměr oženit se po čtvrté a naposledy se pokusit o splození mužského dědice. Aby se ovšem rodová moc netříštila, upřel pozornost k rakouské větvi Habsburků.
3: My už víme, že si vyhlédl Rudolfovu nejstarší sestru, 20letou Anu, tedy svou vlastní neteř.
2: Opět pokolikáté už se měla mísit rodová krev. Ačkoliv varovných signálů o riskantnosti příbuzenských sňatků bylo v dynastii víc než dost. Král však prosadil svou. Vídeňští Habsburci, zjevně polichoceni, se nebránili. Císař neměl nic proti tomu, že si švagr vezme jeho dceru, pouze skloubil jednání o podmínkách svatby s nátlakem na Madrid. Žádal, aby se konečně jeho synové Rudolf a Arnošt vrátili domů. Bylo to toužebné přání princů i jeho osobně. Ostatně i čeští stavové se už dlouho a hlasitě domáhali, aby byla španělská katolická výchova následníka trůnu ukončena. aby se Rudolf vrátil a po otcově boku se přiučil praktické politice. A dříve, než se ujme žezla, aby také ovládl češtinu, když otec ji k nelibosti stavů prakticky zapomněl.
3: Jak dlouho se smlouvalo?
1: Skoro tak dlouho jako předtím, když měl Rudolf s bratrem odjet do Španělska.
0: Během všech těch zadrhávajících se jednání se princové Rudolf a Arnošt ocitli v roli jakýchsi vznešených rukojmí.
3: Bojoval o ně Maximilián?
0: Bojoval, potřeboval je doma. Od smrti svého otce Ferdinanda I. měl na starosti trůn v říši i všechny královské a knížecí stolce středoevropské monarchie.
1: Na tu křehkou Maximiliánovu bytost bylo těch úkolů nějak příliš.
0: Zvlášť, když se stále neodbytněji začaly ozývat chronické neduhy.
1: Prosil.
0: Přesvědčoval.
1: Naléhal.
3: A měl úspěch?
1: Kdepak. Jenom tím provokoval Filipův pověstný kapric.
3: Žádné řešení?
0: Nakonec přece jenom jedno vyvstalo.
1: Po sérii kyselostí se Habsburkové dohodli konečně na kompromisu, který poněkud připomínal výměnu zajatců při uzavření míru.
3: Kdo měl být vyměněn za koho?
1: Rudolf a Arnošt byli zproštění další výchovy.
0: Jejich místa však měli zaujmout jiní dva vídeňští Habsburci. 11letý Albrecht a 9letý Václav, nejmladší Maximiliánovi synové.
1: Ústředním bodem celé té transakce bylo ovšem uskutečnění sňatku Filipa II. S vlastní neteří Anou Habsburskou.
0: Ta svatba se konala na dvakrát. Nejprve v Praze,
1: kde nepřítomného ženicha o generaci staršího než nevěsta suploval bratr císaře Maximiliána, taktéž Anin strýček Karel Štýrský.
0: Zatímco o půl roku později měl obřad mnohem slavnostnější reprízu ve španělské Segovii.
3: V té době byli Rudolf s Arnoštem už zajisté doma.
0: Ale kde pak? Museli si na strejčkovu veselku pěkně počkat. Teprve potom je Filip milostivě propustil.
3: Ještě jeden detail. Pokud tomu dobře rozumím, od sňatku s Anou byl Filip II. Už nejenom strýcem obou princů, ale de facto jejich švagrem.
1: Pokrevním.
3: A když posléze Anička porodila malého Filipka, tak ten klučina kromě toho, že byl tatínkovým synem, byl i jeho prasynovcem.
2: Do posledních příprav k odjezdu ze Španělska řinčeli hlasitě zbraně. 3 dny před poslední audiencí obou princů u Filipa II. Byla v Římě slavnostně vyhlášena svatá liga a Španělsko jako hlava tohoto bojového spolku proti Turkům zbrojilo k velké bitvě ve Středozemním moři. Španělský král měl právo jmenovat vrchního velitele výpravy, ale připadala mu také povinnost postavit a vyzbrojit nejvíce lodí a vojáků. A tak se opravovali lodi a stavěli narychlo nové, schromažďovala se děla a další výzbroj, doplňoval se stav mužstva, námořníků a vojáků, ale také galejníků přikovaných k veslům. Vrchním velitelem byl jmenován Juan d'Austria, nevlastní králův bratr. Nabízela se mu příležitost, aby dokázal, že není nic dlužen pověsti vynikajícího válečníka.
0: Mobilizace španělských námořních sil shromáždila na 200 plavidel.
1: Don Juan d'Austria se ochotně ujal úkolu, že cestou na bojiště dopraví do Janova své nevlastní synovce Rudolfa a Arnošta.
0: Don Juan byl jenom o 5 let starší než Rudolf, ale obklopovala ho úctyhodná pověst zdatného vojáka, obratného dvořana a kavalíra, proslulého štěstím u žen.
3: Don Juan, Don Shine, Don Giovanni, před obrazem tohoto pověstného svůdce byl právě tento Don Juan d'Austria.
0: Těch 5-6 roků tvořilo mezi strýcem a jeho synovci opravdovou propast.
1: Možná, že oba princové Juanovi záviděli jeho mimořádné postavení králova vojevůdce.
0: Ale stejně víc než na blížící se bitvu s Turky, museli teď myslet na domov, ke kterému se blížili.
1: Jejich lodi vypluli z Barcelony.
0: Král Filip se už s nimi nepřišel do přístavu rozloučit.
1: Po 8 dnech plavby dorazili do Janova.
0: No a za 4 týdny na to byli už oba princové ve Vídni.
3: Zatímco jejich strýc Juan d'Austria plul dál vstříc osudovému střetnutí s tureckou flotilou, kterou měl u Lepanta na hlavu porazit.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

a do očí padl ti prach. Proto vím, že je nutné vést.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová. Dáma, která se v prostředí československé a později české televize pohybuje už od roku 1967.
1: Spolupracovnici Eduarda Hrubeše či Vladimíra Dvořáka dodnes můžete vidět na obrazovkách v pořadu Kalendárium.
0: Hlas Saskie Burešové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V úterý 28. července to budou Zálety Aleny Zárybnické a den poté Tandem Jana Rosáka.
0: Chybět nebude ani tobogán Aleši Cibulky, ten dostane prostor v sobotu 1. srpna. Životní cestu Saskie Burešové potom ve stejný den přiblíží pořad Stříbrný vítr z roku 2019.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, Tandem je tady, s ním já, tedy Jan Rosák a můj dnešní host. Troufám si tvrdit, že až uslyšíte hlas sympatické herečky, která už sedí naproti mě, tak uhádnete hned, o koho jde. Takže zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No, uslyším, jak někteří z vás říkají, jasně, to je, ale kdepak, není to Jodie Foster, kdepak, není to Sandra Bullocková. Takhle hezky česky mluví hollywoodské herečky. Jen díky vynikajícímu daberskému umění Dagmar Čárové. Já tě vítám.
3: Zdravím posluchače, děkuji za přivítání.
2: My si sice spolu budeme povídat taky o dabingu, ale nejenom o dabingu.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
4: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimine?

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je tedy Dagmar Čárová. Prosím tě, Dášo, tak za ty dva roky, co jsme se na tandemu neviděli, se určitě výraznily ty čárky na tvém kontě dabingových rolí, ale pozor, přibyly i role na jevišti, a to velice hezké, výživné, tak zkus to tak sesumírovat ty dva
2: roky. Tak ještě jednou zdravím posluchače. Jsem ráda, že jsi mě pozval a že můžu říct, co se událo za ty dva roky, co jsme se vlastně viděli naposledy. Aha. Stále jsem v divadle Radka Brzobohatého, líbí se mi tam čím dál tím víc, protože zkoušíme, no vlastně nebudu prozrazovat co, protože premiéra ještě nemá přesné datum, takže budeme zkoušet jednu lahůdkovou hru. Takže o tý pomlčím.
1: To je zvláštní, jak jsou herci pověrčiví.
2: Ano.
1: Neřeknu a neřeknu.
2: Neřeknu, nevypáčíš to ze mě.
1: Nebudu páčit.
2: Ale hrajeme už druhým rokem hru Tančírna, kde se tedy nemluví. Byť tam hraje většina výborných dabingových herců.
1: A to je zvláštní, ano.
2: Hlas tam nezazní. A ta Tančírna se stále vytváří díky paní šéfové a režisérce Hance Gregorové. Máme tam nové věci, nové kostýmy. Prostě je úžasné pozorovat, jak na tom ona stále dělá a my s ní. A proto nás to strašně baví. A když divák odejde a řekne, vy jste nám předali takový energie a takový krásy, tak to je úžasné.
1: No, jdu se na to podívat, tak se velice těším. Ale ty jsi to tak hezky předesla,

0: já jsem si představil jeden hollywoodský film, tuším, že se jmenoval Němý film, kde hrála strašná spousta opravdu největších hollywoodských hvězd, nikdo neřekl ani slovo a jediný, kdo tam promluvil, byl Marcel Marceau, mim, a řekl tam sprosté slovo.
1: Ano, znám to.
0: Tak to není ono.
1: Tady to držíme ve vší slušnosti až do konce. A co se týče dabingu, tak začala jsem víc dělat v pořadu Na plovárně s Markem Ebenem, kde můžu přemlouvat jejich zahraniční hosty ženského pohlaví, kterých pravda bohužel není tolik jako těch mužů, ale zase jsou to takový, abych tak řekla, pecky, takový bomba baby, že to je radost je vůbec poslouchat, co říkají. Byla tam střihačka od Scorseseho, jistá paní Schoonmakerová, a tolik jako vášně k tomu filmu, ale pokory, té pokory, která tady ve většině případů chybí, to bylo úžasný.
0: No ale ty teda dabuješ i jiné bomba baby, jak říká správně, to se mi moc líbí. Kromě těch zmíněných Sandry a Jody, tak Kim Basinger, Sigourney Weaverovou, Susan Sarandonovou, no to prostě je to velikánská řada. A dá se říct, že jsi si k ním už vytvořila i takový nějaký hezký vztah, že jo?
1: No to určitě, třeba...
0: Koho z nich máš nejradši, nebo kterou máš?
1: Teď, dneska Sandru Bullock, protože jsem nedávno zaslechla, že věnovala $1,000,000 Japonsku.
0: Jo, ano.
1: A to by udělal málo kdo.
0: No.
1: Tak ta... To mě docela vzalo jako lidsky, ale asi nejradši dabuju tu Jodie Foster. Ta mě přijde velmi zajímavá. Není to takový komik, jakoby trošičku razantnější jako ta Sandra. Ta je trošku taková jako z Burgtheatru vídeňskýho malinko, jak to přirovnala. Občas je to taková Hanswurstiáda od ní, mně připadá.
0: Myslíš, jo?
1: Někdy, když začne s tím svým smrkáním, který se musí pokryt v dabingu, tak bych ji uškrtila. Ale má momenty a má filmy, kde hraje úžasně a výborně.
0: No ale je pravda, že Jodie Foster je taková spíš niterná herečka. Mm-hmm. A to tvýmu natyrelu asi vyhovuje.
1: Asi jo, asi víc. Jo.

0: Tandem cestuje.
1: Zacestujeme si teď s Dagmar Čárovou. Já jsem na tebe zasechl takovou chválu velikou od tvýho životního partnera, aha, Petra Holiče, který byl u nás. A ten o tobě strašně hezky mluvil, teda jako vůbec o tobě hezky mluvil, ale i v tom smyslu, že seš v podstatě polyglot, že umíš spoustu jazyků a že tudíž se staráš o to, když cestujete, abyste se vůbec nějak domluvili, protože on, že na tom není nejlíp.
2: Ne, já jazyky miluju. Můj otec byl profesor cizích jazyků a já jazyky miluju, ale znáš to, není čas, takže já se všude domluvím, ale končím tak u 10. lekce každého jazyku. Ale hrozně to miluju, miluju to studovat, v kabelku mám plnou učebnic, i tady teď, protože to já miluju.
1: Co jedeš zrovna?
2: Angličtinu. A projíždím všechny učebnice, co jsou k dostání. Já to prostě miluju, tušku, blok a takovouhle učebnici nejlépe pro samouky, to miluju.
1: Já ti doporučím, na internetu je taková www stránky, kde jsou úžasné výslovnosti od rodilých mluvčích. Jsou animovaný, ale když potřebuješ vědět, jak třeba, já nevím, Scott z Edinburghu říká slovo will třeba, jo, tak si to tam ťukneš a on ti to will řekne, jo.
2: Nádhera.
1: No úžasný.
2: Já to mám stažený do mobilu.
1: Máš to? No tak to je, tak vidíš, že máme stejný vkus. A prosím tě, kam tě ty tvoje znalosti jazyků zavedly, nebo kam vás zavedly, teda, že cestujete spolu?
2: No, teď jsme byli třeba v Rakousku v lednu s divadlem na lyžařském zájezdu.
1: Ale?
2: Ano, takhle jsme
1: to... S divadlem na lyžařském?
2: Přesně tak. 18 lidí z divadla jelo, pouze dva nelyžaři byli, paní šéfová a její dcera Rola. Ty udržovali teplo rodinného krbu.
1: Či i Radek lyžoval?
2: Radek bohužel nejel, protože by mu to bylo líto, že po operaci kyčlí
1: nemůže
2: lyžovat.
1: Vlastně, no,
2: ale jinak tam všichni lyžovali. Bylo to úžasné. Společně jsme stolovali. O to se starala Hanka s Rolou neuvěřitelným způsobem. A můj muž, který velmi rád nakupuje, vaří a prostě tady ty lidi hostí, tak byl nešťastný, že to nedělá on. Takže se občas spojili a bylo tam tolik jídla, že se to nedalo sníst.
1: Ale je úžasný, tak to, že se o vás takhle hezky starali, je samozřejmě pěkný, ale řekl bych až druhotný. Prvotný je to, že vůbec přijde s tím úžasným nápadem, že by společenství lidí, který nejsou vázaný nějakýma smlouvama jaksi, nebo angažmá pevným, takže se rozhodnou a jedou spolu. To je pěkný.
2: Ano, to je určitě nádherný.
1: Tuží kolektiv takhle.
2: My jsme to náhodně takhle loni zkusili, vlastně jsme to iniciovali asi trochu my s manželem, no a bylo nás 6. A ta závist v divadle a to nadšení, že byli všichni.
1: O tom vyprávěli,
2: ano, udělali jsme si hromadnou fotku v Alpách a vyvěsili jsme ji v šatně. A na to konto všichni řekli, my pojedeme taky. A opravdu, 18 lidí jelo.
1: To je úžasný. To jste byli v jedné chatě.
2: Nádherná bouda, nově rekonstruovaná ve Firgenu u Mátrej. Krása.
1: A ty seš velká lyžařka? Jako
2: velká, no tak střední. Já jsem taková pohodlná, taková, aby bylo sluníčko a široký pláně a nikde nikdo. Tak jsem výborná lyžařka.
1: A jezdíš tak jako stylem spíš Marlies Schildová anebo paní Radová?
2: Mě přezdívali na gymnáziu na lyžařském kurzu Anne Marie Prelová Čárová.
1: Tak teď už vůbec nevím.
2: Teď. To byla tehdejší asi hvězda.
1: No jo, to byla mistryně světa, olympijská vítězka. Tak takováhle dobrá
2: no
1: seš.
2: No tak taková trošku menší.
1: Fíha. A Petr?
2: Petr, ten si to vel, že rekreačně tak si jíždí. Rekreačně a zkoumá
1: Petr
2: spíš...
1: Oliva Seiler, ne?
2: Alberto Tomba? Ten to jistí spíš z nějaký ty horský chaty a pak si to sjede. Když uzná za rozumný, že je jeho čas.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši hosté mají vždycky při své druhé návštěvě na tandemu možnost se tak trochu zamyslet, možná i víc, zamyslet nad tím, která osobnost z historie třeba, ale ta historie vůbec nemusí být nějak hodně vzdálená, může být dokonce i v podstatě včerejšek je už historií. Osobnost historie, kterou obdivují a se kterou by se chtěli setkat, a kdyby to bylo možné, tak si s ní popovídat třeba. Tak kdo pak tě takhle fascinuje, Dášo, že by si dala nevím co za to, aby zítra jste se mohli potkat v kavárně Savoy?
2: No tak nedávno jsem viděla film Králova řeč, co dostal Oscara.
1: Ano.
2: A takový král Jindřich V, který koktal, s tím bych si tu kávu dala.
1: Ale to je dobrý nápad. Viděl jsem to taky nedávno a byl jsem fascinovaný.
2: Určitě.
1: Už tím, že nechci samozřejmě jaksi podsouvat svůj názor, ale musím říct, že se mi to moc líbilo, vzhledem k tomu, že ten film není až tak moc vysokonákladový, jak se říká. Stál tuším 15 milionů dolarů, což je vzhledem k těm stovkám milionů na různé avatary a podobně sranda. A přitom teda to byl silný příběh, který
2: strhující.
1: Chviličku tě nenechá vydechnout.
2: Přesně.
1: A ten král byl, i když já jsem si o tom přečetl potom, již to je taky dobře, když tě film donutí si potom něco
2: určitě,
1: o tom
2: přečíst. Určitě.
1: Přečetl jsem si, že to všecko nebylo samozřejmě takhle, ale na to má prostě scénarista právo fabulovat. Že jo? Co se ti na něm nejvíc líbilo?
2: Já jsem to teda brala víc z hlediska herce, že to byla taková škola hereckého umění před kamerou, kterou bych vřele doporučila všem hercům, nejen začátečníkům, ale prostě všem, bez rozdílu věku. Ale na historické osobnosti se mi líbilo to, že ta jeho reakce za té války, jak do toho šel naplno, jak si to opodstatnil v sobě a jak se i do určitý míry nebál jistého zesměšnění. Byť měl za sebou dětství, které nebylo tak úplně růžový, jak by si člověk představoval, jak bylo v náznacích tam ukázáno, ale že do toho šel naplno, když pochopil, že ten národ to potřebuje slyšet, tu jeho řeč. To bylo veliký.
1: Mimochodem ten vztah Churchill a král budoucí nebyl až takový, jako byl v filmu opravdu. Churchill se tak příliš jaksi neangažoval a ne, byli tak jaksi za dobře spolu. A taky ten vztah s tím logopedem byl trošičku jiný, ale ten mě tam opravdu fascinoval. Jednak ten jeho vztah k tomu králi, když nevím, jestli ve skutečnosti mu taky tykal, ale to bylo neuvěřitelně jaksi takový přirozený. Víc?
2: To byla asi fikce toho scenáristy taková, ale tím to bylo strhující.
1: Ano, dobře, takže byl by to Jiří V, kterým by si popovídala. On by už byl po tom kurzu, takže už by tolik nekoktal.
2: To by mě nevadilo, mohl by i koktat. Klidně, já bych to vydržela.
1: Že jo, no, to je pravda.

Mă zgustare jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k té naší zdi. Dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Za chviličku budete svědky, vážení a milí posluchači tandemu, velikého překvapení, protože Dagmar Čárová mě teda opravdu až téměř šokovala svým výběrem z klasiku českého humoru, protože řekla jméno, které tady, to si troufnu tvrdit před tebou, dalšího neřekl nikdo ještě.
2: Opravdu?
1: Ne, nikdo. I když v podstatě je to logický, že jo?
2: No.
1: Tak si myslím, je to jedna z největších českých hereček.
2: A její velká škoda.
1: Ale brát ji za komičku, to možná nikoho nenapadlo.
2: No. No, ale kdyby si viděl, nebo možná si viděl Kočičí hru,
1: no.
2: Erkényho, no. Tam byla úžasná a bylo to vlastně komické vystoupení nebo představení, které vzbuzovalo v lidech slzy i smích. Prostě ona byla veliká, ona dovedla scénu udělat tak komicky, ale tak k pláči přitom, že neznám nikoho druhýho.
1: To už jste asi pochopili, vážení a milí, že mluvíme o Daně Medřické.
2: Ano, přesně.
1: A já si teď troufnu trošičku malinko si zahrát na detektiva a myslím si, Dášo, že tě k téhle té myšlence, že si Danu Medřickou vybereš, možná tak trochu inspiroval návrat takové normální rodinky zase na televizní obrazovky.
2: No určitě, to je má oblíbená záležitost, ano, taková normální rodinka a hlavně ona, když vejde a zpívá a pracovala v ráji, ano, jak říká ano, restaurace ano. A jídelny, pracovala v ráji, tak to je nádhera, to je paráda.
1: Je to úžasný i v tom kontextu, že se pokouší neustále někdo znovu navrátit tuhle myšlenku do televizní obrazovky v jiném provedení a pořád se to nedaří.
2: Prostě. Naprosto zbytečná záležitost.
1: Jasně. Originál
2: je originál.
1: A Medřická
2: je Medřická. Medřická.
3: Pro manžele koníčko.
4: Jak já romáže bych, co to má, ale týden bezký dech.
3: Je něco.
4: Ale děkujeme.
3: Pro raubíře.
5: Nedělejte rámus.
3: Ale
5: viděli byste Honzíčka.
3: Ale Honzíček je na rámus, rychlej, jdi
5: nechlej. Ale já šel. Jakoby tu něco kníkal?
3: Ale ne, to nic nebylo. Tohle to bude asi pro maminku.
6: Pro cirko. Pro mě ještě deští, to já potřebuju.
3: A jak se to... To je takový automatický.
7: To je automatický.
3: Tady to takhle musí zmáčknout.
7: Nešikovný, tohle takhle dole musíte zmáčknout. A je to otevřený, že jo? Tady to spustí a je to...
8: Ne, už je to zase nahoře. Ještě, Peťo, prosím tě, nech to, bejte, bo s tím někoho zabiješ.
9: To je nápad. Vražda deštníka.
3: Tak a tohle to je pro babičku.
6: Pro mě, babič. Děkuju.
3: Tohle to je pro mě, to je trajit. Já mám ráda půjky. Já to mám ráda. Ne, Peťa, Peťo, nech ten deštníka, podívej se na ty krásný košile.
7: Jo, hezký, hezký. No. To by to mě, čerla bych ten deštník nespravil.
3: Či je tohle to?
9: Tatínka,
3: tatíne, pojď.
9: Tatínek,
6: pojď. No, Ježiš, já věděl, že tady něco kníkalo, to je někdo. To jste mě udělali radu.
9: No, vidíš, ty si to bylo tak líto, že ti vzali tu fifinku.
6: Počkej, babi, mě to taky napadlo. Počkej, prosím vás.
9: No, ty mě zase černý.
6: Pojď, proč jste něco neřekli?
10: No, pro boha, Pavlo, snad si taky... Taky.
6: Ale to je krásný, to budou kamarádi.
11: Paní Tamborová, kam to říkáte?
12: Já taky. Bernardínka.
6: Bernardínka.
12: Můžu?
6: No, já.
10: Dobře, ticho, ticho. Ještě něco kníka?
3: Ne.
6: Jo, ještě jeden košík.
10: Co, ještě jeden? Co?
12: To je ale velké, že?
6: No právě.
3: Peťo, to ty?
7: Co?
3: To vy?
9: Ne, my obraz.
7: Šetelika jsme.
12: To, já taky ne, já jenom toho Bernardínka.
6: No tak to chcou. Co?
3: Co je?
9: Snad ne krokodýlek.
6: To je... Mimíko.

0: Chytré rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová je herečka takzvaně na volné noze. Ty jsi byla ovšem v angažmá, tuším, jestli se nepletu, v divadle Buriana Věč,
2: ano,
1: jo, nějakou dobu. Ale na volné noze už si delší dobu taky. My jsme se potkali v takovém krátkém spolupůsobení v divadle, Prozatímní divadle Františka Ringo Čecha.
2: Ano.
1: A o tom tu se vlastně známe. A pak se naše cesty zase rozešly a ty jsi teď v nestálém angažmá, dá se říct.
2: Ano.
1: U Radka
2: Brzo Bohatého.
1: Hraješ ještě někde v jiném souboru? Protože to se teď stává, je
2: ano,
1: to úplně normální.
2: Ještě hraju v divadle Palas, ale tam už se to představení bude stahovat. To je u Alexeje Piška.
1: A co to je za představení?
2: Zebra se to jmenuje, ale to už se bude stahovat. A ještě v jednom zájezdovém divadle jsem hrála v Longenovi, ale na to už nemám čas teď díky divadlu, takže to už spíš dohrávám.
1: Čili divadlo Radka Brzo Bohatého tě tak vytěžuje, že
2: ano,
1: nemáš čas už na...
2: A jsem tomu ráda.
1: No samozřejmě, co jiného si člověk může Elisa hercem přát. Takže v čem tam teď hraješ? Co tě tak tedy celou naplňuje a vytěžuje?
2: Tak hrajeme tam Podivnou paní Flintovou komedii, potom hrajeme tu zmíněnou Tančírnu, která se hraje tedy vícekrát, a zkoušíme tu novou hru. Ono se tam moc titulů nehraje, protože si myslím, že to je dobrý, že se rychlic ohrajou a zase se zkoušejí nový.
1: Mm.
2: Že to je takový pestřejší. Ale jestli můžu, tak bych pozvala posluchače na představení Barmanky, kde tedy já nehraju, ale jsou tam čtyři ženský. A je to výborně napsaná hra a výborně sehraná komedie.
1: To je záležitost tuzemská.
2: Ne, to je zahraniční komedie o čtyřech barmankách a jejich osudech a je to taková tragikomedie, ale tryskají divákům slzy smíchu.
1: Tak to je zase to nejlepší, co
2: ano,
1: se může stát. Dobře, divadlo máme, co dabing teď v současné době, co tě...
2: Dabing, no, teď zrovna tak nic zajímavého nedělám, ale teď je taková vlna těch telenovel. No tak ve dvou asi se taky objevuju, ale to opravdu není šálek mého čaje. To je zase jenom taková rutina, aby člověk nevyšel ze cviku, aby zas nakouknul někam jinam, ale nemusí se tam zdržovat dlouho.
1: Víš, co mě zajímá v této souvislosti, teď si mě vnukla myšlenku, co je pro tebe zajímavější, jestli je to třeba celiství jeden film, dejme tomu film, tady vidím zrovna jméno Sigourney Weaver, tak s ní třeba film, kde ona hraje hlavní roli, anebo běh na dlouhou trať v nějakém třeba, já nevím, dabovat nějaký seriál, sitcom třeba.
2: No, dělala jsem v létě úžasný sitcom, který se jmenuje Sybil. A tam hraje hlavní roli Sybil Shepherdová. A to je herečka, která si to i píše, je jí asi 60. Vlastně se promítá, nebo vysílá teď její seriál Měsíční svit, který natočila asi před 20 lety. A ona je taková autorka, vlastně produkuje si to i sama a hraje tam hlavní roli. A to je smršť slov, ale velmi vtipných. Tak za tu bych dala ruku do ohně a ten sitcom, který měl asi 70-20-minutových dílů, byl úžasný, vtipný, nadčasově vtipný o problémech rodiny. Vlastně banální téma, ale tak zpracovaný, úžasný, nevěra, děti, dospívání a tak, který byl senzační. Na to jsem se těšila, že jsem nemohla dospat. Bylo to pro HBO, se to natáčelo. A zase, když dostanu roli Sigourney Weaver, tak to je samozřejmě ucelená záležitost, která tě nutí i se zamyslet nad tím, jak, proč, co, jakoby bereš celý ten film v potaz. Když tu toho sitcomu, tam jdu s tou herečkou, která mě baví, jak to vytváří. A ty ostatní seriály, tak to opravdu je jenom tak si odskočit, nakouknout a rychle ven.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová teď bude tak laskavá a zavzpomíná na důležité osoby, osobnosti svého života, ale taky na takové ty důležité chvíle a momenty, úzlové body, kdy se rozhodovalo ve tvém životě, jak to půjde dál, a ty jsi měla tu kliku třeba, že jsi zrovna narazila na toho pravýho člověka. Tak zkus teď se probrat ve své minulosti.
2: No, to je závažné téma. Tak teď mě tak napad můj profesor z DAMU Miloš Nedbal, který mě hrozně pomohl, že jsem se trápila během studií, vlastně co mám hrát a jak mám hrát a co za obor, protože svou postavou jsem nebyla nikterak subtilní víla, ale vnitřní výbavou ano. A to byl rozpor, s kterým jsem si nevěděla rady. A Miloš Nedbal, myslím, že to můžu říct, mě měl v oblibě. A měla jsem pocit, že mě pořád sleduje. Ať už jsem seděla u Hada, což byla kavárna vedle disku, a diskutovala o neuvěřitelně složitým a úžasným hereckým světě, který mi leží u nohou s nějakým fešákem, tak třeba Miloš Nedbal šel okolo, a jelikož mě nutil ten hlas posazovat níž, abych se přizpůsobila tedy své vyvinuté postavě, měl pocit, že musím mít i hluboký hlas, tak tomu říkal asfalt, tomu hlasu, abych to tlačila. A já, když jsem cvrlikala s nějakým mladíkem, tak dveře do Hada byly otevřeny a Miloš Nedbal šel okolo a zařval: Čáro, asfalt! A tím mě tak znemožnil, že bylo po nadějném vztahu třeba, chvilkovém, ale pořád kdykoliv mě viděl, řval asfalt, Čáro, asfalt. No.
1: Pro jako když kategorizuje toho tvýho fraje.
2: Ne, já jsem věděla hned, odkud vítr pouká. No takže ten mě třeba pomohl v disku, kdy jsem hrála ve hře Motýly jsou volní matku vlastně dospělýho syna, který je slepej, že jo? A ta matka nefandí ho vztahu s prostitutkou a tam byla krásná scéna, kdy ona se dojímá, samozřejmě každý herec si rád zapláče, nejsem výjimkou, naopak. A on říkal, to tam nedělej ty slzy, to tam Čáro nedělej. Hezký asfalt a hezky to tam drž. A já říkám, no, tak, něco mě může říkat, ale já to budu mít na háku, že jo. Přišla premiéra, přišel před představením do šatny a říkal: Čáro, žádný slzy, jo, sedím v první řadě, jak to uslyším, já vstanu a ukončím představení. Říkal, no jo, no jo, natěšená. Přišel ten moment a už jsem nabírala a z té první řady se ozvalo. V tu chvíli ty slzy zajely někam úplně hluboko, v životě už bych je nenašla, a odehrála jsem to ve snaze asfaltově teda.
1: No, no.
2: No ale následovala obrovská pochvala od pana profesora a dokonce mě napsal hrozně hezký dopis těsně před svojí smrtí, že na tohle moc vzpomíná, že rád, že jsem ho tehdy poslechla.
1: Tvůj asfalt byl prostě úžasný.
2: Vidíš, a teď se tím asfaltem živím. A nevím, jestli to je ten pravý asfalt, jestli jsem mu vyhověla.
1: To já nevěděl, co to je, on je to asfalt.
2: To je asfalt,
1: to jsou věci. No to nevím teda, jestli přijdeš ještě na někoho, kdo byl tak významný v tvém životě jako pan profesor.
2: No určitě můj muž, no, který mě naučil řídit auto. Já jsem byla rozklepaná, protože můj předchozí přítel mě jenom terorizoval u volantu.
1: A jak to dělá Petr?
2: Jako? Petr říkal, nic, jeď.
1: Chválí.
2: Ano. Teda teď už tolik ne, teď už já mu mluvím do řízení samozřejmě, ale tehdy mě hrozně pomohl, že říkal, a o co jde, jeď? No tak si zatrouběj, tak si počkaj, tak ti to chcíplo, jeď.
1: No, no,
2: a to bylo v tu chvíli úžasné.
1: To je moudrý, to je chytrý, to je chytrý. No jo, tak to jsou nejdůležitější osobnosti tvýho života.
2: Určitě.
1: Je to jasný, můžeme to potrhnout, sečíst, hotovo, tak Dagmar Čárová už o ní ví.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
4: Já hynu žízní u vína a mrznu v

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová má před sebou v našem tandemu tedy poslední vstup, ale jinak závěr ještě sezóny, potom herecké prázdniny. Jak si budeš užívat?
2: Já doufám, že úžasně si budu užívat, že pojedu někam do Francie.
1: A nebudeš hrát někde třeba?
2: Ne, my přes léto nehrajeme. Ne, zatím o ničem nevím.
1: Do Francie? Jo,
2: samozřejmě.
1: Počkej, jak samozřejmě?
2: Francii miluju, to je moje srdeční záležitost, ale oni jsme byli v jihozápadní Francii, kterou jsme prozkoumávali a bylo to nádherný.
1: Čili tak to by si měla mít teď v tašce nikoli anglickou, ale francouzskou konverzaci. Pozor, ale ty francouzsky asi vládneš líp, ne?
2: Ne, francouzsky opět jenom tak orientačně.
1: Jo?
2: To je hodně těžký. Spíš italsky jako líp a tím pádem Francouzům trošku víc rozumím.
1: Aha. A pojedete zase na stejné místo nebo?
2: Ne, my nejezdíme na stejná místa. My vždycky si vytipujeme určitý okruh, který prozkoumáme. Teď bychom chtěli asi udělat okolí Marseille a Lví zátoku směrem ke Španělsku.
1: A na blind nebo do
2: předusí? Ne, to všecko. My jsme tým 6 přátel a každý má za úkol něco jiného. A na internetu vyhledáváme lokality, máme francouzské stránky, tam si objednáme domeček na nějakým úžasným, atraktivním místě, přírodním, nikoli jak si poblíž diskoték, to v žádném případě.
1: No, zdali.
2: Ale nějaký úžasný místo, z kterého se dobře vyjíždí na všechny možné trasy a výlety.
1: No takže Petr asi pravděpodobně vaří, to si dovedu představit, ale co, jaký máš ty úkol?
2: Pozor, my se střídáme ve vaření a to jsou dokonce potyčky, kdo bude vařit, protože se musí vařit z místních zdrojů a místní jídla.
1: Jo.
2: To je všechno tak hledaný.
1: To je dobrý, to
2: musí
1: je dobrý.
2: Musí se chodit na
1: striktně,
2: trhy,
1: striktně.
2: Ano, nakupovat.
1: Aha.
2: A máme 4 chody běžně, abychom si to užili.
1: Aha.
2: A služby jsou takový, jako že každý říká, no moment, tady mám službu já. To ne, tady mám už večeři já. Naopak si to takhle trháme z ruky.
1: To je nádherný. Co to je za přátelé, prosím tě, to jsou z branže nebo?
2: To jsou lékaři, dva jsou lékařský pár, jedni jsou filmaři a druhý pár jsou filmaři.
1: Hmm. Tak prosím tě, ať vám to klape. Dáš.
2: Děkuju.
1: Samozřejmě. Jezdíte, prosím tě, s dětma nebo bez dětí?
2: Ne, to je dospělá záležitost.
1: Dospělá záležitost, tak, protože oni by se vám do toho pletli těmi svými názory mladými.
2: Samozřejmě.
1: Jak já ti rozumím. Tak, ať vám to vyjde, i ten letošní zájezd, a třeba si o něm příště zase na tandemu s Dagmar Čárovou popovídám.
2: Děkuji moc.
1: Já ti děkuji moc a ať se samozřejmě daří nejenom na dovolené, ale hlavně v tvém hereckém povolání, a to jak v dabinku, tak v divadle. Díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Vladimír Hnátek a jeho polka Pod naším oknem v podání mistříňanky zahájila dnešní pořad Ta naše písnička a neb trubte nám trumpety, na který vás zve Vláďa Brandt pod heslem Méně mluvit, více hrát. První trojici písniček tvoří nejdřív dvě lidové. Polka Na břehu Blanice, valčík Olivo Olivo a tango Františka Maňase a Václava Babuly s názvem Je to láska tvá. Hezký poslech.

První trojici písniček hráli a zpívali Zlatá muzika s Josefem Zímou, pražští muzikanti Milana Bašty s Blankou Tůmovou a Alenou Rycheckou a brněnská Moravěnka s Joškou Šmukařem a Jarmilou Kachyňovou. A je tady další trojice písniček. Lidový valčík Červená růžička hraje Žatečanka s Olgou Filipkovou a Lenkou Nuhlíčkovou, Pochod Jiřího Voldána Jela Eskadrona nabídne Zlatá muzika s Inkognito kvartetem a valčík s názvem Byl to krásný čas přidají České buchty. Úplný závěr bude podle času patřit orchestrální skladbě Jaroslava Tvrdého v podání mistřiňanky. Polka má název Nejmilejší a příjemný poslech dvojky Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: V cyklu životopisy se tentokrát setkáme s Františkem Fajtlem, českým letcem stíhačem, účastníkem bitvy o Británii a pozdějším velitelem české i britské jednotky v královském letectvu. Jeho životní osudy, vlasteneckou čest a bojové odhodlání nám připomenou herci

0: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním, řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92 a to už, věřte, má člověk vůči světu kolem sebe jistý střízlivý odstup, zvlášť když zažil všechno to, co já. Ale musím přiznat, že těch pár říjnových dnů, kdy jsem měl být takto veřejně oceněn, patřilo k tomu nejlepšímu, co jsem v životě zažil. Když pak ve Vladislavském sále všichni přítomní tiše povstali a vzdali mi čest, měl jsem, já, starý veterán, co dělat, abych se ubránil dojetí. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho. Mezi mé největší oblíbence patří moře a nebe. To pro své nekonečné horizonty. Užil jsem si jich nespočetně na obrovských prostorách globu i v nekonečné kubatuře nebeské klenby. Nezapomenu na jejich neskonalou nádheru, sílu, kouzlo a přitažlivost. Přesto nikdy nezískali prvenství citu a rozechvění nad titěrným rodným flíčkem velikosti zvící špendlíkové hlavičky této planety.
1: Budoucí nositel nejvyššího českého vyznamenání František Fajtl se narodil v sobotu 20. srpna roku 1912 v Donýně, vesničce nedaleko města Louny.
2: Bylo to v době, kdy se děti rodily ještě doma, kdy svět ještě neznal fenomén světové války a na dveřích úřadů v Čechách visely na místo dvou ocasích lvů černí rakouští orlíčci.
1: Sotva se z malého Františka stal školák.
2: Chodil od podzimu roku 1918 do obecné školy ve Vrbné nad Lesy.
1: Bylo všechno jinak. Než se naučil prvních pár písmen abecedy, nad katedrou už nevisel barvotiskový obrázek císař pána, ale solidní fotografický portrét prezidenta Masaryka.
0: Tohle všechno mi splývá s dobou a atmosférou začátků. A také s tím, že mě rodiče přihlásili do Sokola. Moc rád jsem tam chodil a cvičil, ale taky hrál divadlo a učil se mít rád svou vlast. Všechno tehdy začínalo. Já byl mlád jako ta naše republika.

0: Celkem 4 roky strávil František Fajtl na Teplické obchodní akademii, tam také na jaře 1932 odmaturoval.
1: Na přelomu 20. a 30. let se občas pořádaly aviatické poutě, jakési letecké přehlídky. Lidé byli zvědaví na tu novotu, na stroje těžší než vzduch.
2: Loudil jsem tenkrát na tatínkovi, aby mi zaplatil let. Ovšem stálo to 50 korun. To bylo hodně peněz a otec mě odbil. Ale já pořád toužil. Víte, já jsem viděl toho chlapíka v kukle a v těch brýlích a v tom plášti, toho letce, jak tam dirigoval start i přistání. A potom, jak nasedal do aeroplánu, jak letěl. To mě tak lákalo. Hluk toho motoru a vůbec všechno, víte. Ježíš Maria, to je úžasný být ve vzduchu, říkal jsem si. Tak asi takhle se

0: Několik měsíců po maturitě, tedy v roce 1932, nastoupil 20letý František Fajtl do základní vojenské služby k pěšímu pluku v Mostě.
1: Touha létat jej neopouštěla, naopak. U armády bylo k letadlům a letectví blíž než kde jinde. Přímá cesta vedla přes vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.
2: Důležitý byl fakt, že jsem byl naprosto zdrav. Tělesně i duševně. I moje psychomotorika byla bezvadná. To byly předpoklady, které nebylo možné obejít. Vše se posuzovalo velmi přísně. Mnoho z těch, kteří také toužili létat, bylo vyřazeno zdánlivě pro banality. Pro drobnou oční vadu, pro obyčejnou senou rýmu nebo kdysi přechozený zápal plic. Později za bojových letů jsem si na zamračené oční lékaře v dobrém vzpomněl. To, když jsem si namáhal zrak a pátral po obloze a hledal nepřítele, který byl v jedné chvíli malou černou tečkou v dálce, ale v příští vteřině obřím monstrem těsně za ocasem mého letounu. Vzpomněl jsem si na opakované vstupní rentgeny plic. To ve chvíli, když mi špatně fungoval přívod kyslíku v 10-kilometrové výšce a hrozilo, že ztratím vědomí. O nutnosti rychlých reakcích v boji ani nemluvě.
0: Po 3 letech studia byl Fajtl řádně a s dobrým hodnocením vyřazen jako poručík letectva.
1: Měl za sebou pilotní zkoušky, vojenskou přípravu a radiotelegrafickou a pozorovatelskou průpravu. Osvojil si základy světových jazyků, jejich znalost se mu později hodila více než dobře.
0: Novopečený pilot-pozorovatel byl přidělen k 2. leteckému pluku v Olomouci. Pro velmi dobré výsledky se později stal i zástupcem velitele.
1: Jenže to se psal už rok 1938 a politická situace v Evropě neslibovala nic dobrého. Na druhou stranu, nebylo olomoucké letiště trochu stranou všeho dění?
2: Jen zdánlivě. Situaci jsme sledovali bedlivě. Tehdy poprvé jsme jako letci zaznamenávali vysokoletící německé stroje, které si drze fotografovali a mapovali polohy našich letišť. V naší výzbroji byly tehdy vynikající stroje Avia B534. Ale měli menší stoupavost a než jsme dosáhli potřebné letové hladiny, byl drzoun z Luftwaffe dávno pryč. Navíc nejvyšší velení se tvářilo rozpačitě. Stíhání nám často ani nepovolili. Měli obavy z mezinárodního konfliktu. Doba byla plná napětí.
3: Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch!
0: V srpnu 1938 byl František Fajtl převelen z Olomouce do Přerova. Než se stačil rozkoukat, byl tu osudný březen 1939 a s ním i potupné obsazení republiky sebevědomými německými okupanty.
1: 15. března v časných ranních hodinách, podle rozkazu z nejvyšších míst, čekala kompletní posádka přerovské letecké základny příjezd Němců. Sotva se rozednilo, z porivů padajícího mokrého sněhu se vynořila šedá auta s kříži na bocích. Jeden z německých důstojníků v zápětí natahoval ruku, aby přijal svazek klíčů od celé přerovské základny.
2: Náš velitel, pan major Skoba, byl toho rána neschopen vstát z lůžka. Trápil jej ischias. Bylo tedy na mne, jeho zástupci, abych pozbíral své znalosti němčiny a celou tu potupnou proceduru předání letadel, výzbroje a výstroje provedl a zažil tak na vlastní kůži. V momentě, kdy jsem s německým důstojníkem mluvil o zdravotní indispozici mého nadřízeného, utrousil zdravý, urostlý a pyšný Němec poznámku o indispozici celé té naší podivné armády. Větší ponížení jsem v životě asi nezažil.

0: Část druhá. Růžový palouček.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
0: Na jaře 1939, po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a ustanovení slovenského štátu, byla československá armáda definitivně rozpuštěna. Její letci, kvalifikovaní specialisté, dostali ovšem z německé strany lákavou profesní nabídku.
2: Pánové, za určitých pro vás velice lukrativních podmínek můžete vstoupit do elitního klubu naší Luftwaffe. A to prakticky okamžitě. Vy umíte bojově létat, to máme dobře zjištěno, a my máme ty nejlepší stroje Messerschmitt 109, to vy jako specialisté dobře víte. Zvažte to pečlivě a mějte na paměti vaši současnou situaci. Vůdce je velkorysý.
1: Scházeli jsme se tehdy s kamarády piloty po bytech a kavárnách a vím, že podobné nabídky jsme bez váhání a okamžitě zavrhli. Oni totiž ti němečtí letečtí oficíři dobře věděli, že létání je vášeň a že každý pilot chce do vzduchu a na tu strunku hráli. Ale vědomí, že bychom sloužili mocnosti, která rozbila naši Československou republiku a vůbec měla své mocenské spády, to stálo výše než pilotovat jinak vynikající stíhačku ME-109.
2: Tichou poštou, dopisy, vzkazy se mnozí čeští letci už po několika týdnech okupace dozvěděli, že existuje možnost, jak se dostat do Polska, jehož armáda by údajně o československé vojáky stála.
0: V případě útěku k severním sousedům šlo v první řadě o to, dostat se bez úhony z protektorátu, překročit ilegálně hranici.
1: Bylo nás hned několik a měli jsme sebou jen pár osobních věcí, většinou v malém ruksaku na zádech. Bylo třeba vzbudit dojem, že jsme zkrátka parta kamarádů, kteří se chtějí, jako turisté, podívat do Beskyd. Jenže tam už na nás na smluveném místě čekal vlastenecký řídící učitel, pan Cyril Mach, a aniž jsme mu museli vše dlouze vysvětlovat, převedl nás bezpečně a ve vší tichosti na polskou stranu. Vzpomínám si, že jsem se sám sebe v duchu ptal, kdy se zase do vlasti vrátím a zdali vůbec. V mysli mi vytanul i obrázek ze školní čítanky. Komenský na růžovém.

0: Na polské straně se Fajtlovi i jeho přátelům dostane rozpačitého přijetí. Padaly narážky o nebojujících Češích, o kapitulaci bez boje, o soběstačném polském letectvu a administrativních překážkách zařazení cizinců, Čechů, k polské armádě.
1: Nakonec se po pár zmatených dnech podařilo shromáždit české piloty v Krakově. Bylo jich několik desítek, mnozí přišli už dříve jinými cestami.
0: Díky tamnějšímu diplomatu, doktoru Vladimíru Znojemskému, se česká skupina dokázala sformovat a vyjednávat s polskou stranou.
1: Po pár dnech bylo jasné, že jediná možnost, jak zasáhnout do bojů, je vstoupit do zahraniční armády ve Francii.
2: Ani ve Francii nebylo vše úplně jednoduché. Šlo především o ten fakt, že žádný stát nebyl připraven na situaci, kdy bude mít pod svými křídly zahraniční vojáky. Evropské armády to byly ryze národní uskupení. Jediný statut nabízela takzvaná cizinecká legie, ta ovšem sdružovala pouze armádu pozemní, pěšáky. A to se nám, letcům, vycvičeným a hrdým na svůj nelíbilo. Vše nakonec urychlila válka sama. Jakmile byla Francie napadena, uvědomilo si velení, že spojenečtí piloti by mohli být něco platní.
1: František Fajtl se spolu s dalšími československými piloty stávají nezanedbatelnou pomocí v obranné kampani. Zjišťují, že francouzská armáda, náš tradiční spojenec a proklamovaný vojenský vzor, je na tom překvapivě hůř než předválečná armáda československá, technicky i personálně. Není na válku připravena a spoléhá na svou velikost a tradici.
0: Zkrátka, čeští, úředně vzato nováčci, jsou na tom z úrovní výcviku často mnohem lépe než jejich francouzské protějšky.
2: Při příchodu na francouzské letecké základny jsme měli, v dobré víře, ku pomoci přiděleny své učitele létání. No, nakonec proč ne? Člověk by se měl učit a sbírat zkušenosti stále. Jenomže jsme zjistili, že náš průměrný český pilot je na tom například v akrobacii mnohem lépe než nejlepší pilot francouzský. A co teprve naši letečtí premianti? O těch si Francouzi mohli nechat leda zdát. Česká škola tu vítězila na celé čáře. Pro uznání musím říci, že mnozí takoví přidělení instruktoři nám po zjištění, co dovedeme, jen s uznáním podali ruku a pustili nás na samostatné lety. Byly však i případy, že hrdý Francouz učitel svému žáku Čechu uděloval slovní lekce tak dlouho, dokud mu ten v tandemovém letu nepředvedl tak pokročilou akrobacii, že milého učitele museli z letadla později odnést a léčit jej koňakem.
0: Netrvalo dlouho a Francie padla. Jedinou další a poslední možností byla Anglie.
1: Po poměrně dramatickém opuštění Francie a nalodění se na plavidlo směřující do Liverpoolu zbývala naděje, že Anglie bude k českým pilotům vstřícná.
2: Ona naděje nás na několikadenní cestě po moři neopouštěla. Hrozilo sice potopení německou ponorkou, ale zároveň bylo jasné, že jiné cesty pro nás není. Věděli jsme, že v Londýně je naše exilová Benešova vláda a že je tudíž velká šance a důstojná možnost bojovat v královském letectvu RAF. A po přistání v Liverpoolu naše naděje ještě více pookřála. To bylo zcela něco jiného než v poražené Francii plné marnosti a malomyslnosti. Britové nás vítali a dávali od první chvíle najevo, že o nás stojí, že jsou vděční za to, že jdeme bránit jejich zem. To bylo ve spojení s anglickým klidem, který si dokázali zachovat za všech okolností, pro nás Čechy velmi povzbudivé a žádoucí.

0: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
1: Na konci léta 1940 vypukla největší letecká bitva všech dob. Bitva o Británii. Strategií nacistického Německa bylo ovládnout vzdušný prostor nad kanálem a Anglií, taktikou pak zničení královského letectva RAF a příslušného zázemí.
2: Konkrétní německá kampaň spočívala v intenzivním bombardování vojenských leteckých základen a objektů, kde se letecká technika vyráběla. Po této přípravě měla zakrátko přijít vlastní pozemní invaze Wehrmachtu.
0: Pravdou je, že na počátku bitvy o Británii na tom Angličané nebyli příliš dobře. Nebyli připraveni k odražení tak masivních náletů ze strany Luftwaffe. Ta naopak využila své početní převahy a získaných francouzských letišť k tomu, aby ve dne v noci ničila a decimovala možnou britskou obranu.
1: V Anglii se v té době odehrálo neuvěřitelné společenské vzepětí sil. Ač pod tlakem dokázal se celý národ sjednotit a ukázněně se zapojit do precizně organizované obrany, ať už šlo o armádní výcvik, domobranu, hlásnou službu nebo mimořádnou válečnou výrobu. Součástí obranné strategie bylo i zavedení nového vynálezu radiolokátoru, čili radaru.
2: Radiolokátory dokázaly poměrně přesně objevit blížícího se nepřítele a především včas a tím pádem účinně reagovat.
0: Brity jsem od počátku obdivoval. Po vlastní zkušenosti z váhajícího Polska a poněkud chaotické Francie jsem se setkal s vyrovnanými a odhodlanými ostrovany. Jejich země byla v tu dobu těžce zkoušená. Vždyť hořela celá města, ale oni namísto zoufání a paniky jednali cílevědomně a vyrovnaně ve víře v dobrý konec. Jejich armáda byla po počátečním zakolísání perfektně organizovaná. Poznal jsem to na vlastní kůži. Po příjezdu nás čekala týdenní karanténa a vzápětí seznámení s jejich stroji, robustním Hurricanem a elegantním a obratným Spitfirem, plivačem ohně.

0: Po přeškolení na britské moderní stroje byl František Fajtl 2. srpna 1940 odeslán k 17. stíhací operační peruti. Všemu předcházela přísaha věrnosti královskému letectvu, Anglii a králi.
1: Každá 12členná peruť byla organizována v 3členných letkách, takzvaných rojích, které měly svého zkušeného velitele, takzvané číslo 1, a další 2 letouny, jejichž hlavním úkolem bylo krýt bojujícímu veliteli záda. Jednotlivé roje byly v komunikaci s řídícím centrem barevně odlišeny.
2: Bitvu o Británii jsem prožil jako dvojka modrého roje 17. operační peruti. Hned v prvních dnech jsem měl na kontě spolupráci na svém prvním sestřelu. Nad deltou řeky Temže jsme byli navedeni na nepřátelský stroj, německý bombardér Dornier 17, a vzali ho do trojitých kleští. Naše Hurricany měly každý 8 kulometů Browning a bandita neměl šanci. Když si to uvědomil, zamával křídly, což znamenalo, že se vzdává. Jak by ne, když už mu hořel motor a my mu pro jistotu zapálili i ten druhý. Nakonec přistál v našem doprovodu u města Ipswich. Pro německou osádku válka skončila. Putovala do britského zajetí.
1: Fajtlovi ovšem zbývala cesta zpět na mateřské letiště. V nádržích Hurricana však neměl dostatek paliva a bylo z toho nakonec nouzové přistání na pastvině, která byla v tu chvíli po ruce.
0: Stádo krav bylo natolik uznalé, že nechalo pilota v nouzi dosednout. Vůdčí bík stáda však považoval letoun za nevítanou konkurenci a pilota si pohlídal až do příchodu vesničanů, kteří Fajtla ze zajetí nejen vysvobodili, ale se slávou a lahví whisky dopravili k nejbližšímu telefonu, kde se ohlásil a požádal o pomoc.

0: Británie náporu Luftwaffe odolala a zůstala neporažena. Piloti RAF už Albion nejen bránili, ale postupně podnikali odvetné operační lety nad protivníkovy letiště v Normandii.
1: Roční služba u 17. peruti přinesla Františku Fajtlovi mnohé zkušenosti. 28. října 1941 byl povýšen do hodnosti kapitána letectva a mohl se tak stát velitelem letky 313. československé stíhací peruti. Po půlroční činnosti přišlo další ocenění.
0: Díky schopnosti velet a vynikající znalosti angličtiny se Fajtl mohl stát v dubnu 1942 velitelem čistě britské 121. peruti v hodnosti majora.
2: Létali jsme v tu dobu nad okupovanou Francií a já byl po jednom těžkém souboji, ze kterého jsem jen tak vyvázl, sestřelen. Byl zasažen motor. Já zůstal, zaplať pán Bůh, nezraněn. Pouze mi, jak jsem záhy zjistil, ustřelili podpatek u pravé boty. Podařilo se mi však nouzově přistát na jakési louce, opustit doutnající stroj a ukrýt se. Během několika minut už se okolí hemžilo nacistickými dravci, kteří hledali českého číška, mě. V rovném terénu jsem se ukryl na jediném možném místě, v korytě nehlubokého potoka, přímo ve vodě pod podemletým břehem. Ležel jsem ponořen, bez pohnutí, až do setmění. V tu chvíli jsem mohl poprvé opatrně vyhlédnout a díky blikání svítilen zjistit pozici vojáků, kteří místo obklíčili. Mezi dvěma světélky jsem se proplížil a utekl jim. A pak se začala má několikaměsíční anabáze, kdy jsem putoval přes celou Francii, přešel Pyreneje, strávil týdny ve španělském koncentráku Miranda a přes Gibraltar se pak dostal zpátky do Anglie. Mnohokrát mi hrozilo prozrazení. Provázel mne hlad i nemoc. Nezištně mi pomohlo mnoho lidí, a vůbec jsem zažil věci, které jsem později sepsal v románu nazvaném příznačně Sestřelen.

0: František Fajtl, část čtvrtá, zametání na obloze.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
2: František Fajtl se vrátil do Anglie 21. srpna 1942, den po svých 30. narozeninách.
3: Sestřelen byl přitom 5. května. Cesta domů mu tedy trvala více než 14 týdnů plných napětí, skrývání v neznámých zemích, častého hladovění a nejistoty, co přinese příští den.
1: Na britské základně u naší 313. peruti mě vítali jako ztraceného syna. Bylo pochopitelně o čem vyprávět a bylo i co oslavovat. Rozumí se, že nezůstalo u jedné pinty. Čeština mi zněla jako nebeská hudba. Dostal jsem několik dní odpočinku a během nich příležitostně vyhledal zápis z kroniky, kterou si Češi vedli. Nalistoval jsem zápis ze dne 5. května 1942.
2: Dnes se nevrátil seržant Pavlík. A ještě jedna těžká ztráta pro 313. Dozvěděli jsme se z hlášení, že Franta Fajtl, který se nedávno stal velitelem ryze anglické skvadrony, jako dosud jediný Čech, jemuž se podobné cti dostalo, nevrátil se z boje a byl prohlášen ještě s dalšími dvěma členy za missing, nezvěstného. Několik stránek před touto, na které vpisuji záznam o jeho zániku, najdete jeho dopis na rozloučenou se všemi jeho kamarády z 313 a poděkování za chvíle, které mezi nimi strávil, než byl povolán k velitelské úloze v anglické jednotce. Ve Fajtlovi ztratila peruť i prvního svého kronikáře, který zaznamenával co nejsvědomitěji všechny události, jež se v životě peruti odehrávaly. Tedy dva výtečné kamarády a bojovníky ztratila peruť v tento neblahý májový den. Smutek a sentimentalita nejsou vlastnosti stíhačů, ale přesto nelze podobné pocity zcela utlumit. Tak odcházejí bojovníci, kteří jsou neskrotní ve své vášni pro zápas a boj za svobodu, tvrdí rváči v sedle letounu. Odcházejí v plné slávě válečné s krvavou svatozáří. A svět se točí dál.

0: František Faitl se ještě téhož roku stal velitelem 313. československé peruti. Vzhledem ke svým schopnostem a zkušenostem byl záhy povýšen na podplukovníka letectva.
1: Čekalo jej dalších 200 bojových hodin, což odpovídalo takzvanému operačnímu turnusu, po jehož absolvování šel pilot na delší odpočinek od přímého boje. Většinou působil ve výcvikovém středisku pro nové piloty.
2: Ty 200 hodin ve vzduchu v přímém bojovém nasazení probíhaly většinou jako doprovod bombardérů, případně jako takzvané sweeps. Ono slůvko sweep znamená v doslovném překladu zametat. A my jsme skutečně létali nad okupovanou Francii, někdy i Belgii nebo Holandsko zametat. Naše rychlá a účinná košťata nás nesla do akcí, kde jsme ničili například uzemněná letadla Luftwaffe, kolony vojenských vozidel v pohybu nebo lokomotivy. Proto nám Francouzi říkali kotláři. Jako velitel peruti jsem v té době zodpovídal za 12 letců, 12 českých a slovenských kamarádů. Byli jsme, bez ohledu na hodnosti, nejlepšími přáteli. Když se někdo z nich nevrátil z akce, cítil jsem i osobní smutek, přestože s takovou možností bylo třeba počítat. A tyto události byly na denním pořádku. Byla přece válka.

0: V listopadu 1943 dochází k jednání mezi britskou vládou a představiteli českého exilového vedení. Vzniká dohoda o odeslání 20 stíhačů Čechoslováků na východní frontu do Sovětského svazu. Velitelem je určen František Fajtl.
1: Po přeletu a adaptaci v nových podmínkách jsou naši stíhači přesměrováni na Slovensko, kde mají podporovat Slováky při národním povstání.
2: Byli jsme od Sovětů vybaveni novými stroji, odolnými a poměrně moderními lavočkami LA-5. Spolu s mými piloty a ruským pozemním personálem jsme působili v týlu nepřítele a připravovali půdu pro blížící se rudou armádu. Byl to tehdy úplně jiný pocit, létat nad svou vlastí a bojovat proti okupantům. Zpočátku se vše i dařilo. Němci byli naší činností zaskočeni. Nepočítali s leteckou ofenzívou. Podařilo se nám načas kontrolovat vzdušný prostor a napadat i nepřátelská letiště. Záhy se však Wehrmacht dokázal sformovat a uzavřít naši jednotku v obklíčení. Nepřálo nám ani počasí. A také sovětské letecké zásobování zbraněmi, benzínem a potřebnými náhradními díly pro poškozená letadla začínalo váznout.
0: Slovenské národní povstání bylo nakonec potlačeno a přestože bylo jasné, že porážka nacistů je jen otázkou času, nic nebylo zdaleka rozhodnuto.
1: Fajtl v kritickém okamžiku dává rozkaz opustit i poslední kontrolované letiště Tři Duby a přelétnout do sovětského zázemí. Jiná možnost nezbývala. Nepřítel se už tlačil ze všech stran.
2: Situaci nad Slovenskem jsme plně kontrolovali po dobu 45 dnů, ale déle odolávat nešlo. Chtěl jsem zabránit zbytečnému krveprolití a také ztrátě strojů. Ústup byl v dané situaci správným rozhodnutím.
0: Na počátku roku 1945 se druhá světová válka jednoznačně chýlila ke svému konci. To bylo zřejmé na obou bojujících stranách.
1: V době, kdy Sověti osvobozovali Polsko, působil František Fajtl se svými letci na letišti Poreba, právě na polském území.
2: Kruh se uzavíral. Počátek války mne zastihl v 39. v Polsku a po 5 dlouhých letech jsem na jeho území stanul opět. Vše ale bylo jiné. Kdysi pyšný Wehrmacht teď ustupoval na všech frontách a já jsem je pomáhal hnát jako pilot podplukovník na moderním spojeneckém stroji. Poslední válečnou operací, které jsem byl za války osobně přítomen, byla bitva o Moravskou Ostravu.

0: František Fajtl, část pátá, Bílý lev a černý stín.
1: Několik dní před 28. říjnem roku 2004 jsem se dozvěděl, že budu vyznamenán řádem Bílého lva. Bylo mi tehdy 92. Vzpomněl jsem si opět na všechny své kamarády, kteří už nejsou a kteří by si jistě zasloužili totéž. Ten můj bílý lev totiž patří i jim. Všem. Do jednoho.
2: František Fajtl se vrátil do Prahy v polovině května 1945. Přistál na pražském vojenském letišti v Letňanech společně se sovětskou leteckou divizí.
0: Rozkvetlá Praha, vítězný návrat do svobodné vlasti. To musel být opojný zážitek.
1: Jistému opojení se člověk neubránil. Nakonec ani nebránil, pochopitelně. Němci byli pryč a to bylo to nejpodstatnější. Ovšem pozornému a střízlivému pozorovateli nemohlo uniknout, že s tou svobodou to trochu skřípe. Naši kamarádi v RAF byli už v prvních květnových dnech jako natrní. Slyšeli volání Prahy o pomoc, ovšem vzhledem k politickým dohodám na nejvyšších místech čekali uzemněni na svých letištích. Nešťastní a zklamaní. Start nebyl povolen. Do Prahy se dostali až v polovině srpna 1945, kdy už byly karty v nově vznikající československé armádě v podstatě rozdány.
2: František Fajtl se vrátil do vlasti jako velitel pluku a zástupce velitele divize. Pokračoval v mírové službě na Kbelském a Letňanském letišti. Úkolů před leteckou armádou i před ním samým stálo mnoho. Šlo o práci a budování na léta.
0: Události po volbách v roce 1946 jsou v našich novodobých dějinách známy. Vzrůstající politický vliv komunistů se týkal i armády, té jako základní mocenské složky možná především. Metoda takzvaného třídního boje měla zatím charakter tiché vody.
2: Po únoru 1948 se rozpoutal onen třídní boj naprosto otevřeně. Kdo nešel s nimi, šel proti nim.
1: Na podzim 1949 jsem se od nadřízených složek dozvěděl, že pro mne dále takzvaně není zařazení. Když jsem pátral po skutečných příčinách a dal si dohromady tak říkajíc dvě a dvě, bylo patrné, že to samé potkalo i mnohé další takzvané západňáky, jak nás hanlivě označovali. Kdo? Naši většinou nově jmenovaní velitelé, kteří měli jedno společné. Byli majiteli průkazu člena KSČ.
0: Tragédií bývalých pilotů RAF byly nejen ztráta důvěry a zaměstnání, ale od roku 1948 i systematické zatýkání, obviňování ze špionáže a velezrady, týrání i věznění.
2: To všechno se dělo mužům, kteří se před 10 lety, na počátku války, rozhodli nečekat, ale jít do neznáma bojovat proti společnému nepříteli. Kolik jich přispělo svým umem a svojí odvahou a kolik se jich z války nevrátilo.
1: Pravá příčina smyšlených obvinění a systematické likvidace byl strach rudých mocipánů z lidí, kteří na vlastní kůži poznali ve světě demokracii a svobodu. Strach, že svou zkušenost budou šířit a předávat dalším.
2: Poměry v zóně sovětského vlivu, kam spadalo i poválečné Československo, se rychle změnily. Z bývalých západních spojenců se stali imperialističtí protivníci, kteří si brousili zuby na naši zemi a jejího přítele na věčné časy, Velký sovětský svaz.
0: František Fajtl byl na podzim roku 1949 po všech nucených dovolených a prozatímních volnech definitivně propuštěn z armády. Jedné lednové noci roku 1950 jej navštívili pánové v civilu, kteří dle místního zvyku přijeli černým tatraplánem a vyzvali ho, aby se odebral k podání vysvětlení na služebně. Není třeba si nic brát, je to jen na moment.
2: Vrátil se po 17 měsících, které strávil většinou na celách a v dílnách hradu Mírov. Velitel Peruti a hrdina z bitvy o Británii šil vatové vicpávky, kompletoval dřevěné skládací metry a plnící pera. To vše bez jediného vysvětlení a bez řádného soudu.
1: Bylo to ponižující, tvrdé a nepochopitelné. Jedinou vzpruhou bylo opětovné setkání s mnoha kamarády, se kterými jsem kdysi létal a bojoval. Sdíleli jsme společný hořký osud.
0: Po propuštění z Mírova byl podplukovník František Fajtl degradován do hodnosti vojína a vysídlen spolu s manželkou a dcerou z Prahy. Živil se jako nádeník na stavbách, jinde jej nezaměstnali. Později se našlo místo účetního v malém podniku.
2: Uvolnění 60. let mu přineslo částečnou rehabilitaci, povýšení do hodnosti plukovníka a možnost pracovat u státní letecké inspekce při vyšetřování leteckých nehod.
1: Po krátkém pražském jaru jsem žil opět v ústraní a snažil se zachovat povědomí o nás, Češích v Anglii, alespoň tím, že zachytím své osudy a osudy svých kamarádů, po nichž zbyl třeba jenom deník. Psal jsem knihy, většinou reportážní romány. Konečně nešlo tu zdaleka pouze o mou osobu, ale především, a na tom budu trvat na věky, o kus naší československé historie, na kterou můžeme být právem hrdí.
2: František Fajtl se dočkal plné vojenské rehabilitace a skutečného společenského uznání až po roce 1989, tedy téměř v 80 letech.

0: A tady končí další díl cyklu Životopisy. Tentokrát jsme se v něm setkali s osobností Františka Faitla, československého stíhacího pilota, který bojoval za druhé světové války ve Francii, v Anglii i na východních frontách. Jeho životní příběh nám zprostředkovali herci Jaroslava Červenková, Martin Hruška a Jan Dvořák. Pořad připravil a natočil režisér Luboš Konýř.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

Ještě trvala mezisezona. Čas, kdy vtrhnou do chata hotelů malíři a natěrači a kdy číšníci, kuchaři a pokojské vyrážejí na dovolenou, aby jinde hráli hotelové hosty. I náš inženýr by se teď mohl protáhnout a

0: tak netrvalo dlouho a za stodolou mu paní Vlasta předávala vinčovací dopis za ředitele a ROH a za sebe lahvinku. Otřel si ruce od oleje, setřepal z větrovky piliny a pozval návštěvu dál.
1: A už tu máme jaro.
2: Už tu máme jaro.
0: Paní Vlasta byla samý úsměv, všecky tuzexové a jeden výmluvnější než druhý. A že prý ten úspěch stoprocentně čekali, dveře do mateřského závodu znovu otevřené.
1: Blahopřeju, opravdu, ze srdce blahopřeju.
0: Ostatně paní Vlasta osobně, taky úspěšná, vyhrála v rozvodovém řízení byt.
1: 3+1 v Dejvicích, první kategorie.
3: Taky blahopřeju.
0: A šel vařit kafe. Hledal, kterou skulinou se vytáhnout ze všeho, co by mohlo následovat.
3: Přijel v poledne. To znamená, že dnes už nehodlá chytit spojení na zpátek. Vyhlídka na večer s Vlastičkou. Večer u krbu, dlouhý, možná až do rána.
0: Moc se mu do toho nechtělo. Vzpomněl si na tátu.
3: Sakra, něco se se mnou stalo. Ale co, když chce, ať rovná u Anešky dříví. Potom ji utahám po kopcích, sem a tam, přeskořený po ženu, třeba zaš na rozhlednu.

0: Dříví jim přišla kibicovat Aneška. Přinesla proutek jako míru na špalky.
1: K čemu to je?
0: Tak a tak dlouhá polínka, aby to babka měla do kamen akorát.
2: Paní si zasmolí gaťata.
1: To nic.
0: Ale půjčit paničce zástěru? Ne, to Aneška nenabídla.
2: Ukážu vám, kde se nejlíp šikuje skládat ty špalky.
0: Táhala souseda za rukáv a z dohledu té cizí ženské.
3: Ale Aneško, vždyť já vím, k vaší stodole tam, co máte sekirku a katovský špalek. Já vám to potom rozštípu, až bude chvilka.
0: U špalku, na němž končily životy přestárlé slepice, vzhlédla Aneška k inženýrovi. Oči jí plavaly ve slané vodě.
2: Ze starý slepice je aspoň polívka. A co kouká ze starý báby?
3: Ale Aneško, jsme přece svý lidi.
0: To opakoval podle lumáka.
2: Svoje peníze, ty peníze za louku, máte v knížce. Ta je v mým pelouchu pod páperníkem. A vy jste o ně nepřišel.
3: Ale vždyť se neloučíme.
2: A tak proč přijela? Taková rachomejtle, nepřijde jenom rovnať polínka, to mi věřte.
3: Přijela a zase odjede.
2: A vy jste se nemejlil.
0: Vlasta si zatím drhla smůlu z dlaní.
1: Vyjdeme si.
3: Rád?
0: A tak šli. Vykročili Aneščiným kopcem vzhůru k zaječímu hrobu. Inženýr se chtěl podívat, jak se povedla transplantace drnů na jizvách po buldozeru a jestli jarní vody znovu neotevřeli louce rány.
3: Sakramenský kertice.
0: Uklouzlo mu.
3: Chtělo by to železný hrábě.
0: V zápětí si uvědomil, že Vlasta právě vypráví o střídání činitelů ve vedení podniku.
3: Měl bych ji lepší poslouchat.
0: Snažil se o to až k prvním modřínům, které tvořili Aneščině kopci korunu. Modříny měly už hedvábné štětičky nového jehličí a na visících snídkách seděly růžové šišky. Vlasta zatoužila odnést si mladičké jaro do vázy. Inženýr se však nenatáhl, aby jí ulomil větvičku. Osedlalo ho Aneščino příbuzenství vůči všemu, co roste na kopci, a posedla ho Aneščina nevraživost vůči Pražákům.
3: Sotva se tu otočejí, už by chtěli vosápat půlku háje.
1: Kavalír nejste? Nejsi, vždyť jsme si tykali.
3: Aha.
1: I k bledulím jsem se musela schýbat osobně, sama.
3: Když chceš riskovat pokutu...
1: A nepřejou hostu trochu poezie.
3: Ale vždyť tu máš poezie, habaděj, jen se dívat.
1: Dívat se do mlhy. Co pak něco vidím?
3: Tak vyšlápneme nad mlhu.
1: A mlha má taky svoje kouzlo. Jsme v ní ztraceni, sami dva na celém světě, sami za bílou oponou, sami dva schováni.

0: otočím celého světa, zabílím paravánem.
1: Tady nějaký mamlas porazil rozcestník. Máš mít řetězy, když jedeš do hor, nádivo.
2: Ale Vlasta se nedala.
0: Rozcestí. Necítíš ten symbol, že jsme se tu dnes spolu octli? Životní rozcestí. Buď do hor, anebo...
1: Anebo?
0: Dolů na Prahu. Do Dejvic.
2: Míjeli krmelec. Vlasta pronesla něco něžného, co se jí uchytlo v hlavě z televizních lovů bez zbraní. A inženýr řekl, že sem bude muset donést ruksak zrní z Hánesovy stodoly.
1: Aneška už slepice nedrží, víš?
0: Aneška, slepice. Posloucháš vůbec, co ti povídám?
2: Po chvíli přetiché chůze se před nimi rozevřela světlina. Průsekem uviděli u nohou moře mlhy. Stáli tu nad mlhou, nad její šedivou vlnící se hladinou a proti ním ostře zářily v slunci Orlické hory.
1: Mít tak loď. Dopluli bychom od paty rozhledny mořem mlhy až na Šerlich.
2: Inženýr smekl čepici. Dýchalo se mu volně jako nikdy dosud.

0: Tak ty chceš zkrátka užívat svobody, Pořád stejný jako dřív, já vím, svoboda je hezká jako taková. Ale co s ní v realitě? Už ti tu hezkou chvíli vykládám, jakou máš v podniku šanci právě teď, když bude střídání stráží, proto jsem za tebou přijela. Uvolní se dobrá židle pro tebe. A já mám byt? Metrem v centru za chvíli. Podej mi vývrtku, nebo se do rána nenapijem.
1: No, za 10 minut jednou čárou pod zemí, jak zrychlený krtek.
0: No vidíš, jsi přeci chytrej kluk.
1: Ale já mám od Anešky spachtovanou louku.
0: Přestaň. Přestaň, já z toho dostanu škytavku.
1: Musím ještě k babce zaskočit, jestli nezapomněla zhasnout.
0: Nevymlouvej se na Anešku. Pověz mi, má ta Aneška krásnější vnučku, než jsem já? Nebo chceš po babě dědit? Či který čert tě tam táhne?
1: A ty pospícháš. Cítíš, jak se ti připozdívá.
0: Ježišmarja, uvažuj. Vždyť jsi ekonom. Spočítej si to tady a tam. Jen se koukni, pořádně se na mě podívej. Pořád reprezentativní. Ale spíš ty jsi zapomněl na jeden důležitý faktor. Zapomněl jsi, že se máš rád. Že jsi jedináček starších rodičů, piplanej v bavlnce, maminka upekla, maminka vyprala, otec přešel do výroby. Aby ti vylepšil posudek a původ, podnik ti dal chatu, abys tu topil, študoval v teple. No dobře, povedlo se. Ale uvědom si, teď začínáš od píky, před sebou takzvaný život.
1: Vlasto.
0: Nalej mi ještě.
1: Slíbil jsem Anešce, že se k ní podívám.
0: Ty.
2: Vlasta za ním praštila sklenicí. Venku zatím v mlze zmizel svět. Čas i prostor naplnila bílá tma. Sebrala věcem tvar a dějům konec i začátek. Inženýr překročil po paměti dělící mes mezi loukami a hmatal po stěně Aneščiny chalupy, aby našel kliku. Ruka mu zajela do prázdna, do bílé tmy civělo černé okno. Bylo otevřené. Mladého muže zamrazilo. Vzpomněl na Aneščinu rozmluvu s Lumákem.
1: Stačí ulehnout, vpustit do světnice mráz a černou věčnost. Aneško!
2: Aneška ležela na lůžku, ruka byla teplá a babčiny oči se koukaly. Přece jenom ho čekala.
1: Svezu vás dolů do nemocnice. Nebojte se, zůstanu tam při vás.
3: Samotnou bábu vést, to se nevyplatí.
1: Ale...
3: Leda, že byste při jednom benzínu svezl tu paničku k nočnímu vlaku.
2: Sklonil se k ní. Byla mu částí té krajiny, k níž se přimkl, když se mu zdálo, že jej jeho svět vyhostil. Té krajiny, která mu dala půdu pod nohama. Sousedy, vztahy, práci a důvěru a všecko. Všecko tenkrát, když se mu zdálo, že nemá nic. Znovu viděl babu Anešku, jak jej pasovala na nosiče vánočních sláďátek, jak jej přizvala do pospolitosti vesnice, do sedmera těch, co znají snímat a léčit tesklivec. Snad právě tehdy mu vrátila cit.
1: Aneško...
2: Nevěděl, jak říct, že jí za to všecko děkuje a že se o ní bojí synovskou láskou.
3: Ochu, ochu, rozmilej. Mít dvě ruce, dvě nohy a jednu vlastní hlavu, to je terno v každý čas. Já s tím by stačila na všechny úkoly, buď Pánu Bohu chvála.
2: Pohladila chlapce po rukou, po tváři. A pak už nemluvili, jen pomalu scházeli k vozu, opírajíce se navzájem. Stará Aneška opřena o mladíka a mladík o Aneščina slova na rozloučenou.

Vlasta ještě čekala u krbu. Dřímala spletením v klíně před svítící, ale už stichlou televizní obrazovkou.

0: Slunce přibývalo a dříví ubývalo. Vlhkost táhla od země a kdo postál na klamavém výsluní, brzy přešlapoval, jak záblo. V takový čas se dali inženýr se starým lumákem do štípání špalků.
1: Uděláme Ježkoj ještěci.
2: Jsem pro. Až se Aneška vrátí, bude jí od plácku za stodolou salutovat rodina Ježků z Polínek.
0: Ale jak už to tak bývá, našlo se i pár kibiců, kteří postáli u té staré horácké techniky ukládání dříví. Ba zdálo se, že tam ti dva, ten holobrádek s tím vousáčem, se vůbec nemají k odchodu.
1: To nejsou jen tak ošlapovači. Tihle přišli za příčinou. Kdo ví, za čím smyčej?
0: Vy jste zdejší hospodář? Oslovil jeden z kibiců lumáka.
1: Ne, jenom soused.
0: A vy snad? Obrátil se na inženýra.
2: Taky soused.
0: A čí je tedy ta chalupa a ta stodola?
1: A k čemu taková otázka?
0: Máme doporučení z Krnapu na jednu zdejší babičku, podívejte. Vousatý pán vytáhl z kapsy fotografii Anešky u trojdílného okna a holobradý dodal, je to přece tahle ta chalupa.
1: A co pak si páni přáli?
0: Ona, ta babička, má prý v chalupě pec.
1: Ale tenhle tady je majetník pece.
0: Oba příchozí oživli. No, výborně. Taková byla jejich věc. Natáčejí pro televizi a mají ve scénáři předepsanou pec. Zpěvák ten a ten, velké jméno, se uvolil přijmout roli v muzikálu pro děti. Hraje Honzu a na té peci se mu zdá o princezně. Ptali se po pravé peci v Krnapu a tam si vzpomněli na přípis, který jim došel ve věci pece. Hrozí snad dědický spor o tu pec. A proto o té peci vědí. Dali adresu a našli v archivu obrázek chalupy, aby vedoucí výrobního štábu tu chalupu poznal.
1: Jo, svět je samá cesta za nějakou příčinou. Každý si šlape svou dráhu a cesty se všelijak křižujou a zaplítají. Nemáme vám za zlý, pánové, že hledáte nějakou pec, jenomže hospodyně od tyhle pece marodí. Onen týden jí tuhlečky soused odvez do špitálu.
0: Ale, řekl vousáč a holobrádek se zeptal, babička žije v chalupě sama?
1: Jo, takovej je osud starých matiček.
2: Děti má ve světě.
0: A jezdějí za babičkou?
1: Inu, on má každý dne svýho dost. Postavili si v kraji všichni tři a tak mají taky starání.
0: Takže, přimísil se holobrádek, by spíš potřebovali peníze nežli chalupu, co? A stodola patří k chalupě?
1: A viděl jste venkovskou chalupu bez stodoly?
0: Takže chalupa i stodola, oboje na podezdívce, to jsou vlastně dvě stavební místa, kývl vousáč na holobrádka. A jak pak se babičce daří? Něco vážného?
2: Děláme forotu dříví, aby si užila tepla, až se vrátí.
1: Obrovanský dva ježky děláme.
2: Takže si babička vyhřeje reuma a bude jak řípat 20 let.
0: A vy jste příbuzní? Zkoumal holobrádek. Inženýr kývl. I lumák kývl. A jistě, že usmál se ho. Z cizí babce byste přece neštípali dříví. Takže klíč od chalupy máte, abychom se podívali dál.
1: Prohlížejí chalupu jak koní zuby.
0: Mnoho statečků neměla, žila si skromně, podotkl vousáč. Žádné parádní zlacené hrníčky, skleníčky, co by stály za řeč.
2: Nic jí nechybí z toho, co potřebuje.
0: Až na to zdravíčko. A na co pak babička marodí?
1: Zdá se, že jste, páni, zapomněli na tu pec.
0: Vousáč se zasmál. Pec neuteče, ta je pěkně schovaná pod střechou. Ale chalupa by nám mohla utéct, i s pecí. Už tady byli zájemci, jednali s někým dědicové?
1: A ven!
0: Zvedl se, veliký, jako by se na sebe nastavila horstva.
1: Dělí mezi sebou rouchama a o oděv můj metajilos.
0: Zahřímal tak, jak se z hlubokosti časů kralické Bible zvedl jeho hněv a vynesl slova žalmu.
2: Páni, ti ale jedou.
0: Když cizí kupci ve spěchu vypadli, seděli pak starý Lumák s mladým inženýrem v Aneščině světnici a drželi smutek za Anešku. Ležela před nimi na stole na obrázku, důstojná v novém šátku u svého díla.
1: Kdyby zas přišla fotit osoba z Krnapů, žeňte jí.
0: Inženýr kývl.
2: To jo, to teda budu.
0: Bylo jim přitom zima a cítili se schudlí a ošizení.

Šli potom dorovnat polínka věštici, aby si Ježek nestýskal. Lumák vzal sekirku do ruky a štípal, štípal. A každým polínkem, které odlétlo, vzkazoval Anežce, že si ještě až se vrátí, ohřeje přemrzlé nohy. Inženýrovi se zjevily krásně modelované nožky paní Vlasty, neříkali mu nic. Naopak cítil, že je možné milovat i nohy nekrásné, kloubnaté, žilnaté, s nateklými bambulkami na každém ohybu, nohy s vybočeným palcem. Že je možné milovat takové nohy tou věrnou láskou, jakou je miluje osamělý stařec Lumák. Cítil se vedle Lumáka najednou jaksi ochuzený. Ochuzený o něco, co by mohlo třeba právě teď narůstat. Neboť cítil, že to, co by v něm vzklíčilo a narostlo, rostlo by do zdravé a šťastné krásy.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, milí přátelé, zdraví vás Jiří Kasal. Na vaší oblíbené rozhlasové stanici přichází půl hodinka vyhrazena kapitolám z dějin populární hudby, tedy setkání pod světly ramp. Rock and roll ve svém vrcholném období byl záležitostí z většiny mužskou, ale ani ženy v něm nehrály zcela podřadnou roli.

Zahájili jsme studiovou verzi písničky Ivon Přenosilové Roň slzy z roku 1964. Subtilní dívenka, která pak zpívala tuto něžnou píseň v originále, dostala podle názvu jiného songu přezdívku Slečna Dynamit, Miss Dynamite, která měla zdůraznit její neskrotný temperament. Svět zábavy ji však zná zejména pod jménem Brenda Lee, ačkoliv v Atlantě se narodila jako Brenda Mae Tarpley. Její maminka o ní vyprávěla, že milovala muziku už jako batole. Prý už v 8 měsících jí dělalo dobře, když v blízkosti postýlky hrálo rádio. Ve 3 letech už byla Brenda schopna opakovat melodii jednoduchých písniček a v 5 prospívala celý den. Láska ke zpívání dívku neopustila ani na škole a již v 1. třídě vyhrála vokální soutěž. V dětském věku se objevovala v rozhlasových i televizních pořadech a vše směřovalo k tomu, že z Brandy bude baby star, tedy dětská hvězdička, kterých Amerikáni

americký showbiznis už více vychoval. Mladičká Brenda však tehdy zažívala i velmi smutné chvilky. To, když se v zaměstnání její tatínek, pracující jako tesař, těžce zranil s trvalými následky. Ve 12 nahrála první desku, byla to Jambalaya, kterou už uměla naspomínat dříve, než poprvé šla do školy.

Jambalaya, slavná písnička countryové legendy Henka Williamse, znamenala určitě začátek kariéry ještě neplnoleté Brandy Lee, ale světové hity na sebe nechaly ještě nějakou dobu čekat. O jednom z nich si za chvilku něco povíme, ale předtím se zastavíme u její pařížské epizody. Brenda Lee jako 15-letá zpěvačka vystoupila v posvátné Olympii. Její manažer Dub L. Britton 3 roky svět okolo udržoval v naprosté mystifikaci stran jejího věku. Francouzskému tisku dokonce poskytl informaci, že Brenda Lee je 32-letý skřítek. Hlavní organizátor jejího francouzského turné pár hodin před prvním koncertem v Olympii s ohromením zjistil, že nedosáhla ani 15. Ihned zakázal publikovat již vysázené články o Brandě Lee a zrušil úvodní vystoupení v Olympii. Jenže pravda samozřejmě rychle vyšla najevo, ale tato kontroverze maličké dívce z Atlanty spíše pomohla a deník Le Figaro nakonec měl důvod napsat. Lidé v Olympii nikdy po Judy Garlandové nikomu tak nadšeně netleskali.

0: Sweet nothing.
1: Můj miláček mi šeptá do ucha sladké hlouposti. On ví, že je ráda poslouchám. Tato a podobná slůvka zpívala Brenda Lee drážděvým hlasem v jednom ze svých velkých raných hitů Sweet Muffins, čili Sladké hlouposti. Výrazový rejstřík této juvenilní zpěvačky byl neobvykle široký. Pychlavě ostré frázování z ní dělalo hvězdu rock'n'rollu, kdežto vzlikavý výraz velmi dobře uplatnila v četných baladách z oblasti countryové hudby. Vedle Connie Francis měla svým vokálním výrazem nejblíž Brandě Lee i další úctyhodná, podle některých hlasů, první dáma rock'n'rollu, o 7 let starší Wenda Jackson.

Dvěma písničkami jsme vám představili zpěvačku Wendy Jackson, která vyrůstala v Oklahoma City, kde žila do té doby, než se s rodinou přestěhovala z ekonomických důvodů do nadějnější Kalifornie. Tatínek se sám považoval za countryového zpěváka, dceři koupil první kytaru a naučil jí hrát základní akordy. Když bylo Wendy 12, přestěhovala se zpět do Oklahomy, kde se zúčastnila se zdarem jako zpěvačka několika soutěží a kde si ji všiml countryový zpěvák Hank Thompson. Pozval Wendy Jackson do své kapely a s jeho pomocí také natočila ve studiu několik písniček, z nichž dvě pak vyšly na malé desce. Wanda ještě stačila dokončit střední školu, než se vydala na cestu s ansámblem, jehož největší atrakcí nebyl nikdo jiný než Elvis Presley. S ním cestovala po státech zhruba 2 roky a na blízku na cestách jí byl jak otec, tak maminka, která se starala o to, aby Wanda na pódiu vypadala pěkně. Myslím, že jsem první countryová zpěvačka, která nosila šaty s třásněmi, vysoké podpatky a dlouhé náušnice, zavzpomínala později tato zpěvačka. Spíše než typické countryovky zpívala rock and roll nebo jeho ranou podobou rockabilly. Zanedlouho již Wanda Jackson vnikla soulově, nejdříve v Japonsku s obchodně dobře vymyšlenou písničkou Fujiyama Mama a potom také doma, potažmo po celém světě, s bezpochyby největším šlágrem své kariéry. Let's have a party, udělejme si večírek.

0: Let's Have a Party. Po tomto velkém hitu zaznamenala Wanda Jackson svými nahrávkami několik menších úspěchů, ale především její živá vystoupení podpořila postavení skvělé rock'n'rollové zpěvačky. Při svém putování napříč světem přijela i do Československa v roce 1987, tedy v době, která v našich končinách vůči angloamerickým umělcům nebyla vůbec laskavá, a natočila zde půvabný česko-anglický duet s Karlem Zichem. S touto informací končí dnešní Světla Ramp na konci léta. Jiří Kasel vám, milí přátelé, děkuje za poslech a přeje mnoho hezkých věcí.
1: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
2: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Ježíče. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec v blížencích, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i s rozenci z Beranu, i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Já jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou to je asi soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já nemám s žádným znamením jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No, mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: A jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím

0: těch životních zkušeností. Samozřejmě nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
1: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom to druhou část povídání věnovali tomu.
0: Velice ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo, a dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
1: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je to vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila, ale jak je to s tím, když jakoby chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
0: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu mřížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky. A teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat, i která políčka vám chybí, v čem jste prostě, a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle. Je to prostě 9 místná mřížka. A já jsem třeba, já mám 2 šestky v datumu narození, jo. Takže já vám řeknu pro příklad. A ta šestka je symbolika toho, kdo má šestku anebo 2 šestky, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je šestka. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
1: Ano, takže byste se vlastně, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
0: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii jako takové, a že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně k třetím dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A ta mřížka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té mřížky, 9 místné, a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
1: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
0: A děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně tohohle, toho horkého.
1: Paní Deno, to musíte říct podle mě tak za 14 dní, nebo možná později. No, ale když jsem se dívala na, ano, na předpověď.
0: Tak... těžko přežívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojeďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
1: Děkuju. Já jsem lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale počkejte, jak to...
0: No ale jak je tedy, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říct si ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdej vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No, může, ale já jsem měla berana za manžela a no, beran je beran, jo, a já jsem vodnář a ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo, a ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení Beran a vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečný lev, jo. To je to samý prostě vládce. Lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečný lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn a no, tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný, je víc společenský a no, pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Tak to má být. Děkuji Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuji, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli u numerologii, tedy s těmi čísly, s datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku Švadlenu, takže tam mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovali jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já jsem málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem dvě děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám dvě vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nijak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha, jo? A... Schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak...
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla co ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůža mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. Ty, co jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: Aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří, a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tomu vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká, a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré černonice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle to všechno, protože to, a za prvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškalnizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit. Prostě tam jsou půsy a všechno možné.
0: Marie, my většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhletím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie tady vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrajzem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře. Tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku. Přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je, krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy, já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z věrokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data, a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rokstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ale ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by mě, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja, romantická písnička, a uvidíme, tak, s jakou náladou Iveta přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datu narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A jak jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem, máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář a ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takovej free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla ráda volnost. Já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu. Tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborným znameníkem je ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a miluju něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt, to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taký výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám.
0: No,
1: Jarušku, já
0: jako
1: jsem říkala
0: doma.
1: Už lidi, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mě to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít děti třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už
1: nebo
0: to
1: čára
0: zkouším.
1: Života a tak dále.
0: No. Ale no, já se toho vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět,
1: ne,
0: kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat.
0: Ivetko, tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát, jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá.
1: Tak roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám
0: naplnil.
1: Já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnes.

0: dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat. Zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, v jakých jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto. Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jestli jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to
1: já rozumíte. Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někdy u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme se.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, a to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme. A i vám nabízíme dnešní téma znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika. Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou tři dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou tři dekády. První dekáda, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy.
0: Mm-hmm.
1: A to se moc liší, ano. První dekáda je jiná, prostě ty tři dekády jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou tři dekády u každého znamení. Ano. Mhm. První dekáda, druhá a třetí a každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: Uh-huh. A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kde bych si chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731-800-900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí.
0: Mhm. Uh-huh.
2: My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby... jak se to dá, jakoby začíšeno? Umělecké nadání. Jsme tvořiví.
0: Mm-hmm.
2: Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Ach, směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc, teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, co by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, no.
2: Tak říká se, že třeba je něco váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A vlastně to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: Zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Blotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak a vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému zvěrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, souzvěděl. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč? Jo, protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rana do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky. Já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někdo bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor. Teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají. Tak já doufám, že z té židle, od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolají a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, kdy jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říká, to, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona z hodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uh-huh. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládal, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bez ním, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. A dělal to údajně teda pan Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já se tak na půl ucha už zastihla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat, ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Se moc. Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den, tak vás opět vítáme a věru, že tak činíme rádi, a to všichni, co tu pro vás jsme.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: A já taky.
1: Ne, na režiséra bychom neměli zapomínat, i když se v tomto seriálu prosazuje hlasově, jen sporadicky. Ku příkladu, dnes řekne už pouze svoje jméno.
4: Jaromír Ostrý.
1: Tak, i když jsme se toho báli, dopadlo to dobře. A když ke všemu připočteme i logistické zázemí v podobě knihy Petra Hory Hořejše, no tak máme napůl vyhráno. Film je tak říkajíc hotov, nyní zbývá jej pouze natočit, což činíme. I když zatím bez obrázků, se svědomitostí Českému rozhlasu Brno vlastní, a to pro vlny Českého rozhlasu 2.
5: Léta páně 1552.
0: Wittenberg.
5: Ve Wittenberce a Vúkol strhlo se povětří veliké s přívalem, krupobitím a hřímáním a ztroskotalo šraň k předbránou Labskou, jímž se převírá, aby s koňmi a svozy do města cizí nemohli.
0: Freiberg.
5: Ve Freiberce umřelo nějaké pacholátko, kteréžto na zlořečení a prokletí otce svého 3 léta pořád stálo dnem i nocí nepohnutelně na jednom místě. A potom ještě 4 léta sedělo.
0: Bazilej.
5: Téhož léta v Bazileji ve Švejcařích bylo zemětřesení. Toho roku tam víc nežli 1000 lidů morným nakažením zemřelo.
0: A nakonec zprávy z domova.
5: Jiřík Pišna z Michovic vydá, že se mu málo ovsa urodilo, a manželka i čelátka jeho, že tak nemnoho navázali, řekl, aby jej hrom spálil. Bůh pak nemeškal a nevděčnému poslal hroma, že mu ten oves zapálí, načež jeden mandel schořal, druhý roztrhali.
1: Všechno?
0: Ještě jedna taková drobníčka. Jedna věta. Vídeň.
5: Téhož léta 18. dne července na poli k 8. hodině po půlnoci narodil se ve Vídni Rudolf, toho jména druhý, římský císař, uherský a český král, pán náš nejmilostivější, císaře Maximiliána II., druhý syn.
1: Tak, a Rudolfa máme na světě.
3: Narodil se v skutku, a to by do kluka nikdo neřekl, jako druhorozený Maximiliánův syn.
0: Ještě předtím přišla na svět Anna a sotva mamince uplynulo 6 nedělí, už byla zase v jiném stavu.
3: Prvorozený potomek mužského pohlaví se jmenoval po dědečkovi Ferdinand, ale dlouho nevydržel, jen do příštího roku.
0: V té době byla už ale maminka Marie Habsburg.

0: že v mocných feudálních rodinách a zvláště v panovnických dynastiích sňatky bratranců a sestřenic povolovalo zvláštními dispenzemi a pomáhalo tak zabránit dělení majetku a moci. S moderními genetickými hledisky neměla tato církevní politika nic společného a skutečnou hrozbu biologicky nezdařených manželství, spočívající v patologickém zatížení některých předků manželské dvojice, vůbec netušila.
1: To jsme se dozvěděli z knihy historika Josefa Janáčka o Rudolfovi II.
2: Nikdo ze současníků se tudíž v tomto směru nad sňatkem Marie
3: Habsburské
2: s Maximiliánem
3: rovněž Habsburským
2: nikterak nepozastavoval,
1: ačkoliv
2: ačkoliv nad ním visel vážný stín.
1: Jaký stín?
2: Kde si ve Španělsku stále ještě žila napůl v klášterním ústraní, napůl v internaci společná babička obou manželů Juana Kastilská, častěji nazývaná Juana la Loca, Johana Šílená.
3: Tato původně velice půvabná žena se po smrti svého manžela Filipa Sličného už roku 1506 pomátla na rozum.
2: Odmítala jeho balzamovanou mrtvolu pohřbít, objímala se s ní a hovořila s ní.
3: Skončila v úplné izolaci, jako bytost člověku nepříliš podobná.
1: Její diagnóza?
3: S největší pravděpodobností těžká schizofrenie.
2: Jediný legitimní syn Maximiliánova bratrance Filipa II.
3: Ten se jmenoval Don Carlos.
2: Byl duševně i tělesně postižený nešťastník.
3: Pravděpodobně opět schizofrenie nebo epileptická demence.
2: Don Carlos zemřel v internaci, do kterého nechal uvrhnout jeho otec.
3: Don Juan d'Austria.
2: To byl bratr španělského krále Filipa.
3: Představoval sice velmože se vším všudy.
2: Bohužel nikoli však svým manželským původem, neboť jeho matkou byla kupecká dcera, která kdysi císaři Karlovi V. pomáhala zapomenout na šeť diplomatických povinností v době konání říšského sněmu v Řezně.
3: Tatínek nechal svého syna nakonec internovat a ten ve vězení zemřel.
2: Španělský král Filip po třech manželstvích bez syna začal pomýšlet na to, že svůj trůn odkáže Rudolfovi.
3: Když v tom jej posedla myšlenka, že on vlastně ještě není všem dnům konec.
2: A tak se ožení s Rudolfovou starší sestrou Annou.
3: To znamená s dcerou své sestry a svého švagra.
1: Strýček si vzal vlastní neteř.
3: Z tohoto svazku se narodí budoucí panovník Filip III.
2: Schizofrenie a šílenství se vinou pokrevních svazků usadí v habsburském rodu.
1: A do takové rodiny se narodil v onen červencový den uprostřed vídeňského léta princ Rudolf.
2: V budoucnosti splodí Rudolf levobočka Julia Cezara, který zešílí a stane se sexuálním deviantem a vrahem.
0: Jako budoucí nástupce svého otce na císařském trůně se Rudolf měl již připravovat na své pozdější úkoly. Nemohl jako jiní chlapci trávit svoje dětství u rodičů a sourozenců ve Vídni nebo v Innsbrucku, kde se často zdržovali Maximilián s Marií. Obzvlášť jeho strýc ve Španělsku, Filip II., shledával, že si chlapec musí velice záhy začít osvojovat vybroušené chování a mravy, především ale učení samospasitelné církve. Španělský král vyslal na dlouhou a obtížnou cestu do Vídně své vyslance, aby s veškerým důrazem poukázali na představy svého pána.
1: Jak už víme, bylo to v době, kdy před Rudolfem byla ještě jakási šance usednout na trůn v Madridu.
0: Nevládlo snad v Rakousku nebezpečí, že by mohl být budoucí panovník třeba ovlivněn nespolehlivými vychovateli, dokonce možná tajnými protestanty, aby pak třeba později sympatizoval s kacíři?
1: Co na ty obavy, rodiče?
2: Rudolfův otec Maximilián se na náboženské smýšlení synkových učitelů moc neohlížel. Více ho zajímaly jejich schopnosti.
3: Jiné to bylo s maminkou. Ta se nemohla vyrovnat s představou, že by následníka mohli infikovat, pánbu s námi a zlý pryč, evangelíci. A vůbec lidé nepřípustných názorů.
2: Maximilián Marijným výčitkám vzdoroval.
3: Jenomže za stanoviskem jeho manželky stála Přesila.
1: Habsburské příbuzenstvo.
3: Přesně tak.
1: Jak se příbuzní míchají do rodiny, tak to je vždycky malér.
2: Rudolfův děda Ferdinand, strejček Filip a maminka Marie vyvinuli na tatínka Maximiliána ohromný nátlak, aby Rudolfa a také dalšího syna Arnošta svěřil do opatrovní španělských Habsburků.
1: Odolal Maximilián, odolal.
3: Odolával několik let.
2: On měl prince rád,

0: uráželo ho, když se mu dávalo najevo, že není s to poskytnout dokonalou výchovu vlastním dětem.
1: Ono to bylo vlastně pro něj velice ponižující.
0: Král Filip,
2: o kterém se historici dohodli, že trpěl schizofrenií,
1: což se mezi námi v tom rodu skoro ztratilo,
0: tak tedy Filip dával najevo, že v otázce výchovy potomků není Maximilián kompetentní.
1: Tohle, že o něm řekli?
0: Filip to tak nikdy doslova neformuloval, ale Maximilián byl pro něj vlastně nesvéprávný.
1: Od schizofrenika takový soud sedí.
0: Maximilián s tím nátlakem bojoval, bránil se jak mohl, tím spíš, že ke španělskému prostředí necítil vůbec žádné sympatie.
2: Jenomže jako obvykle,
0: jako mnohokrát v životě,
2: prohrál.
0: Ostatní Habsburci ho nakonec ve jménu vyššího zájmu zlomili.
2: Jediný syn španělského vládce Filipa II. Nepřipadal jako jeho nástupce v úvahu.
1: Ano, už to tu padlo. Don Carlos byl duševně méně cenný a neschopný vládnout.
2: Naděje, že se na madridském dvoře situace ještě změní k lepšímu a narodí se zdravý následník trůnu, byla malá.
1: Tehdy. Později se to, jak jsme si už řekli, změnilo, ale v této chvíli již kmetský, totiž 36-letý Filip na nějakého toho potomka rezignoval.
2: A tak se rodina shodla.
1: Ano. Na čem?
2: Na názoru.
1: Čeho se týkal?
2: No, že pokračování ve vládě na španělském trůně musí zajistit některý z Maximiliánových synů.
3: O cestě arciknížat Rudolfa a Arnošta do Španělska se jednalo celé 2 roky. Na sklonku roku 1563. se na ni ti dva chlapci vydali. Princové se měli naučit ve Španělsku dobrým mravům a zdomácnit v habsburských politických kruzích. Rudolfovi bylo 11 a Arnoštovi 10. Byli pro ně vybráni spolehliví preceptoři. Jejich doprovod tvořil celý zástup urozených i neurozených služebníků. Celkem vyjel z Vídně s arciknížaty 370 osob. Přes Štýrsko dorazila výprava do severní Itálie. Vánoce strávila v plném katolickém lesku v Miláně. Odtud se vydala po nehostinných zimních cestách k Janovu. Španělskou flotilu, která měla dopravit prince s jejich svitou do Barcelony, tvořilo 16 galér. Pluli takřka na dohled od pevniny po trase používané námořníky už víc než 2000 let. Lodě zastavovali ke kratšímu odpočinku v přístavech a před oběma princi se otevíral úchvatný pohled do světa Středomoří, obdařeného přízní slunce a antických božstev a považovaného odedávna za tržiště světa.
2: V barcelonském přístavu přivítal uprostřed března po 4 měsících cesty oba synovce osobně král Filip.
0: A díky tomuto gestu začínal těm dvěma bráškům pobyt u jeho dvora tak příjemně, jak jenom to bylo ve Španělsku myslitelné.
1: A to je co říct, neboť jinak v této zemi bylo nějaké legrace dost poskrovnu.
0: V Madridu v blízkosti všemocného strýčka strávil Rudolf s mladším bratrem Arnoštem 7 tučných let, od 11 roků do 18.
2: Vyučování trvalo 5 hodin denně. Naučili se základům státnické abecedy,
0: taky diplomatickému protokolu,
2: důkladně byla probrána složitá dvorní etiketa,
0: proběhla výuka jazyku latinskému, španělskému, francouzskému a italskému, takže spolu s němčinou teď Rudolf rozuměl 5 řečem.
2: Rozuměl však nejenom jazykům, ale i vědám, zejména pak dějepisu.
0: Cvičil se rovněž ve slohu.
2: Dnes působí poněkud kuriózním dojmem, když se dovídáme, že Rudolf v útlém věku sepsal traktát o nebezpečenství divoké lásky a o požehnání stavu manželského.
1: No, myslím, že jako dospělý zastával zcela protichůdný názor.
0: Ani umění princ Rudolf nezanedbával.
2: Taky v církevních otázkách se orientoval.
0: S jistou nevolí se ten zádumčivý mladík podrobil i cvičením v rytířských dovednostech.
2: Což byla jízda na koni, lov, zacházení s chladnými i horkými zbraněmi, turnajové a míčové hry, tanec.
1: Zůstalo z toho něco Rudolfovi?
2: Pouze 2 disciplíny. Lov a hlavně pak všechny druhy umění.
3: Princové vedli za španělského pobytu svůj vlastní dvůr.
1: Zjišťujeme u historika Josefa Janáčka.
3: Jeho udržování bylo dost nákladné, protože příklad španělského královského dvora zavazoval i rakouská arciknížata k okázalosti a přepichu, k plnění náročných společenských povinností a také ke zjevné nestřídmosti. Na jejich dvoře se podávalo denně jídlo pro 90 lidí. Náklady však nehradil Filip jako hostitel, nýbrž jejich otec Maximilián, který mezitím převzal vládu v monarchii jako nový císař. S přibývajícími dny a měsíci pro něj představovala Rudolfova a Arnoštova výchova stále marnotratnější záležitost. Do roku 1570 dlužil Španělsku za své syny přes 1/3 milionu zlatých.
1: Co všechno zažil Rudolf ve Španělsku?
0: Bylo toho dost, aby si to určitě zapamatoval na celý život.
1: Například?
0: Tak třeba byl svědkem ponurých autodafé, při kterých se za davové účasti obecenstva mučili a upalovali zaživa desítky kacířů současně.
2: Sledoval výstavbu Escorialu, nejhonosnější královské rezidence na evropském světadíle.
0: Zažil hysterii, kterou u dvora vyvolal výbuch nizozemské revoluce.
2: K jeho uchu se doneslo šuškání o zhoršujících se záchvatech šíleného Dona Carlose, o jeho záhadné internaci a brzké smrti.
0: I jeho překvapilo, že ztrátu jediného syna přijal strýc Filip doslova s úlevou.
2: Nikdo nikdy nevysvětlil, zda měl být skutečně ten nesvéprávný infant zneužit ve spiknutí proti králi.
0: Pár týdnů po této tajemné aféře spatřil Rudolf strýce psychicky zhrouceného. Při porodu dalšího, opět nedonošeného a mrtvého dítěte, zemřela jeho třetí manželka, mladička, teprve 23letá Alžběta z Valois.
2: Ovdovělý král byl zoufalý.
0: A Španělsko bez dědice.
3: Evropou v té době proskočily zprávy, že Filip zamýšlí zasnoubit synovce Rudolfa se svou starší dcerou Izabelou Klárou, tehdy 3letou, což byl asi začátek nejdelšího, nejzávažnějšího a taky nejskandálnějšího pokusu o Rudolfovo oženění.
2: Mladší bratr Arnošt měl zase dostat za ženu strýčkovu mladší dceru Kateřinu. Té byly přibližně 2 roky.
1: Bylo na tom šprochu nějaké pravdy trochu?
2: Muselo být, protože zvěsti o chystaných zásnubách pronikly i do tehdejšího novinového zpravodajství.
1: Ne, vše, co pronikne do novinového zpravodajství, musí být pravda.
2: Taky pravda, ale tohle to se na skutečnosti zakládalo. Celá záležitost byla vyřešena až po Izabelině 30, kdy si ji vzal Rudolfův bratr Albert.
3: Druhá varianta řešení dynastické otázky se týkala španělského krále Filipa osobně. Pojal totiž záměr oženit se po čtvrté a naposledy se pokusit o splození mužského dědice. Aby se ovšem rodová moc netříštila, upřel pozornost k rakouské větvi Habsburků.
1: My už víme, že si vyhlédl Rudolfovu nejstarší sestru, 20letou Anu, tedy svou vlastní neteř.
3: Opět pokolikáté už se měla mísit rodová krev. Ačkoliv varovných signálů o riskantnosti příbuzenských sňatků bylo v dynastii víc než dost. Král však prosadil svou. Vídeňští Habsburci, zjevně polichoceni, se nebránili. Císař neměl nic proti tomu, že si švagr vezme jeho dceru, pouze skloubil jednání o podmínkách svatby s nátlakem na Madrid. Žádal, aby se konečně jeho synové Rudolf a Arnošt vrátili domů. Bylo to toužebné přání princů i jeho osobně. Ostatně i čeští stavové se už dlouho a hlasitě domáhali, aby byla španělská katolická výchova následníka trůnu ukončena. Aby se Rudolf vrátil a po otcově boku se přiučil praktické politice. A dříve, než se ujme žezla, aby také ovládl češtinu, když otec ji k nelibosti stavů prakticky zapomněl.
1: Jak dlouho se smlouvalo?
2: Skoro tak dlouho jako předtím, když měl Rudolf s bratrem odjet do Španělska.
0: Během všech těch zadrhávajících se jednání se princové Rudolf a Arnošt ocitli v roli jakýchsi vznešených rukojmí.
1: Bojoval o ně Maximilián?
0: Bojoval, potřeboval je doma. Od smrti svého otce Ferdinanda I. měl na starosti trůn v říši i všechny královské a knížecí stolce středoevropské monarchie.
2: Na tu křehkou Maximiliánovu bytost bylo těch úkolů nějak příliš.
0: Zvlášť, když se stále neodbytněji začaly ozývat chronické neduhy.
2: Prosil.
0: Přesvědčoval.
2: Naléhal.
1: A měl úspěch.
2: Kdepak. Jenom tím provokoval Filipův pověstný kapric.
1: Žádné řešení?
0: Nakonec přece jenom jedno vyvstalo.
2: Po sérii kyselostí se Habsburkové dohodli konečně na kompromisu, který poněkud připomínal výměnu zajatců při uzavření míru.
1: Kdo měl být vyměněn za koho?
2: Rudolf a Arnošt byli zproštěni další výchovy.
0: Jejich místa však měli zaujmout jiní dva vídeňští Habsburci. 11letý Albrecht a 9letý Václav, nejmladší Maximiliánovi synové.
2: Ústředním bodem celé té transakce bylo ovšem uskutečnění sňatku Filipa II. S vlastní neteří Anou Habsburskou.
0: Ta svatba se konala na dvakrát. Nejprve v Praze,
2: kde nepřítomného ženicha o generaci staršího než nevěsta suploval bratr císaře Maximiliána, taktéž Anin strýček Karel Štýrský.
0: Zatímco o půl roku později měl obřad mnohem slavnostnější reprízu ve španělské Segovii.
1: V té době byli Rudolf s Arnoštem už zajisté doma.
0: Ale kde pak? Museli si na strejčkovu veselku pěkně počkat. Teprve potom je Filip milostivě propustil.
1: Ještě jeden detail. Pokud tomu dobře rozumím, od sňatku s Anou byl Filip II. Už nejenom strýcem obou princů, ale de facto jejich švagrem.
2: Pokrevním.
1: A když posléze Anička porodila malého Filipka, tak ten klučina kromě toho, že byl tatínkovým synem, byl i jeho prasynovcem.
3: Do posledních příprav k odjezdu ze Španělska řinčeli hlasitě zbraně. 3 dny před poslední audiencí obou princů u Filipa II. Byla v Římě slavnostně vyhlášena svatá liga a Španělsko jako hlava tohoto bojového spolku proti Turkům zbrojilo k velké bitvě ve Středozemním moři. Španělský král měl právo jmenovat vrchního velitele výpravy, ale připadala mu také povinnost postavit a vyzbrojit nejvíce lodí a vojáků. A tak se opravovali lodi a stavěli na rychlo nové, schromažďovala se děla a další výzbroj, doplňoval se stav mužstva, námořníků a vojáků, ale také galejníků přikovaných k veslům. Vrchním velitelem byl jmenován Juan d'Austria, nevlastní králův bratr. Nabízela se mu příležitost, aby dokázal, že není nic dlužen pověsti vynikajícího válečníka.
0: Mobilizace španělských námořních sil schromáždila na 200 plavidel.
2: Don Juan d'Austria se ochotně ujal úkolu, že cestou na bojiště dopraví do Janova své nevlastní synovce Rudolfa a Arnošta.
0: Don Juan byl jenom o 5 let starší než Rudolf, ale obklopovala ho úctyhodná pověst zdatného vojáka, obratného dvořana a kavalíra, proslulého štěstím u žen.
1: Don Juan, Don Shine, Don Giovanni, před obrazem tohoto pověstného svůdce byl právě tento Don Juan d'Austria.
0: Těch 5-6 roků tvořilo mezi strýcem a jeho synovci opravdovou propast.
2: Možná, že oba princové Juanovi záviděli jeho mimořádné postavení králova vojevůdce.
0: Ale stejně víc než na blížící se bitvu s Turky, museli teď myslet na domov, ke kterému se blížili.
2: Jejich lodi vypluli z Barcelony.
0: Král Filip se už s nimi nepřišel do přístavu rozloučit.
2: Po 8 dnech plavby dorazili do Janova.
0: No a za 4 týdny na to byli už oba princové ve Vídni.
1: Zatímco jejich strýc Juan d'Austria plul dál vstříc osudovému střetnutí s tureckou flotilou, kterou měl u Lepanta na hlavu porazit.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Všechno to prý začalo zlomenou nohou po páru ze sáněk a pokračovalo i díky přátelství s Vladimírem Renčínem. První kreslený vtip mu vyšel v rykobrazu v roce 1970. A když dodám, že výtvarno se u mého dnešního hosta pořád o své místo na slunci přetahovalo s muzikou, je jasné, že si dnes budu povídat s hradeckým kreslířem Lubomírem Lichým.
3: Spíš jsem byl samorost a zjistil jsem, že všechno, co jsem v životě dělal, tak jsem si musel ohmatat vlastníma rukama, učit se způsobem pokus omyl.
2: Samouk ověnčený cenami v karikaturistických soutěžích, autor mnoha knih a taky muzikant a nadšený golfista. Takový je můj dnešní host v Záletech.
0: Zálety Aleny Zárybnické.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Lubomír Lichý se narodil v Podlavicích u Banské Bystrice. Záhy se přestěhoval s rodiči do Hradce Králové, kde vystudoval stavební průmyslovku a zůstal dodnes. A pak zvítězil